0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Děláme vlny. Come down here.

Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla.

se protiklad. Ale je mi smutno a ty se ani trochu nedivíš. Nic neděláš, nic nevíš.

nemůžu normálně jíst.

0: prosím tě, odejdi pryč. Rodiče, oni chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protiklad.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Děláme vlny.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Kdy?
1: No třeba hned.
0: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
1: Zatím, čau.

0: Motherfucker.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: This shit make you a tough, crazy.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

Space.

0: Radio Wave.
1: On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

jenom host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné dobré ráno, vstáváte s Rádiem Wave za pár hodin 8 hodin, no a první dnešní zprávy ve velmi významný den přináší Jirka Chábera.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé v 11 hodin položí věnce před budovou Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě. Uctí tak památku obětí srpnových událostí roku 1968. Český rozhlas při té příležitosti zpřístupní v galerii Vinohradská 12 výstavu Praha volá svět. K poslechu je připravené taky dobové vysílání. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili včera večer na sociálních sítích s tím, že program podle nich neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 7 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda včera v noci zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Náměstí Svobody v Brně bude ode dneška hostit takzvané dožínky. Ty symbolizují a oslavují konec úrody. Akce nabídne venkovskou atmosféru, například prostřednictvím ukázek tradičních řemesel. Mezi nimi bude třeba stloukání másla nebo předení a tkaní. Díky spolupráci městské části Brno Střed s folklorním festivalem Brno vystoupí taky několik folklorních souborů z celého světa. Událost potrvá až do neděle 30. srpna.
1: Sport.
2: Fotbalisté Plzně si zkomplikovali boj o postup do hlavní fáze Evropské ligy, když prohráli na stadionu Červené zvezdy Bělehradu vysoko 0-3. V play-off o konferenční ligu remizoval Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem 2-2 a Jablonec podlehl ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety o postup do hlavních fází pohárů budou hrát české kluby doma příští týden.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, kde právě začíná ráno se Sarah a s Krištofem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: Se nell'angolo dici.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, nazdar, čau Krištofe, čau milé posluchačky, posluchači.
1: Přátelé, je to krásné, ale v této sestavě se my skutečně potkáváme poprvé.

0: protože to tady samozřejmě funguje tak, že my moc dobře víme, kdo je tvůj hlavní partner.
1: No,
0: my moc dobře
1: vím,
0: víme. A my
1: partner.
0: Moc dobře víme, ano, kdo je můj hlavní partner, ale dneska se dopouštíme takové rozhlasové nevěry a jsme tady spolu. Mm. Takže, dámy a pánové, ráno se Sarah a Krištofem. Mm-hmm. Co od toho očekávat? Zní to zatím teda velmi dobře.
1: Ale hele, dobrý, já jsem se chtěla zeptat na úplně to stejný. Což je fajn start. Jo, co od toho čekáš? Tak já začnu. Já čekám, že se trošku pobavíme, že to bude sranda.
0: Já teda čekám taky. Zároveň samozřejmě dneska se nabízí i kvůli datu 21. srpna, že určitě minimálně v jednom vstupu velmi zvážníme, ale
1: jasně,
0: jinak určitě
1: tak
0: nabídneme.
1: Tak tento den hrál velice důležitou roli, je to symbol vlastně odporu, takže...
0: Ano, a jak včera ve zprávách, respektive teďka Jirka to ve zprávách říkal o včerejších fotbalech, to je určitě tobě velmi blízké téma. My s Božkem tady rádi děláme sportovní okénko,
1: jasně,
0: takže na to se těšíš.
1: Jasně, můžeme udělat sportovní okénko.
0: Jo, tak jak hrála včera Plzeň?
1: Špatně.
0: No, ano. 3-0 prohrála. Dobrý, tak vlastně docela OK. No, tak
1: já jsem totiž načetla tvojí mysl. Víš, mě zase jdou docela takový spirituální věci, takže...
0: No tak to pozor. V tom případě, přátelé, tradiční
1: ano, nás
0: věc.
1: Čeká druhý vstup.
0: Čeká nás jasně. Taky samozřejmě okénko, když se podíváme k pranostikám. No tak to bude zajímavé. Ježíš, já se těším.
1: Dešťová hůl a ohnivý kůň, mám to připravený.
0: Ty brďo, a dostaneme se i k těm Petrovým kamenům dneska.
1: Přesně, budou i Petrovy kameny.
0: Přátelé, tak neuvěřitelný jako srkot energie na vás čeká. Teď tedy novinka v playlistu, je tady Phoebe Bridgers a Bobby, potom taky Valentines a nebo Genesis Owusu.
1: Tak hezké ráno. Novinka.

0: Je to tady.
1: Petrovy kameny.
0: To je ta hudba, kterou máme tak rádi, podkres, který se jmenuje Hypnomystik. No a my se přesně teďka za pranostikami, ale taky horoskopy vypravíme. Mě zajímá, možná bych začal tím horoskopem, protože to je věc, kterou takhle, tím, že se tady trošku taky dneska seznamujeme, tak mi řekni, jaký
1: co
0: ty máš teda jako,
1: seznamení.
0: Ne, jaký máš, ne. No to mi taky řekni, ale ty jsi jasná ryba.
1: Nejsem.
0: Dobrý,
1: ale ty jsi jasný blíženec, hned tak.
0: Okay.
1: Hned jak když to vešel, já jsem věděl, a teď jsem tady s blížencem.
0: No, ty ta atmosféra, blíženci jsou často ty největší, jako víme.
1: Hned se ta atmosféra ve studiu totálně jako zhustila, ale dobrý, protože já jsem pana, takže jsem s blížencem celkem kompatibilní.
0: No a horoskopy čteš jako teda nejen tady ve vysílání Radia Wave, ale máš je ráda i jako ve svém volném čase?
1: Jako mám spíš ráda terapie a můžou být i ty terapie nějaký alternativnější, ale horoskopy moc nečtu, upřímně, to jenom tady.
0: Dobře, tak jo, tak co tam mám teda?
1: Tak mám teda pro blížence, hele, největší luxus pro tebe může být, možná trochu překvapivě, chvíle ticha. Máš rád ticho, anebo seš trochu...
0: Miluju tu scénu z Pulp Fiction, kdy na chvilku, když tam říkám já, že jako tak je fajn být někdy ticho a nemusí lidi zbytečně mluvit. Ano, ale
1: je to
0: moc
1: pro tebe
0: ale
1: těžký být potichu, jo, a soustředit se. No, nemusíte se ale zavřít na samotě, zkuste však jedno odpoledne odložit telefon, vypnout sociální sítě a nedělat 5 věcí současně. Vezmi si knihu, běž se projít, nebo si jen dlouze popovídej s jedním člověkem místo 10. Tvoje hlava ti poděkuje.
0: Přibrně.
1: A možná i lidi okolo tebe. Protože se trošku vyklidníš, víš, dostaneš se sám k sobě.
0: Možná mi podej kalendář. Dobře. Od Renáty Raduševy Herber, což je tady samozřejmě věc, jak jsem už zjistil, nejen naše, ale že vy nám do něj čumíte, když tady vysíláte jiný. To je teda fakt fantastický.
1: My vám do něj čumíme, ale právě vždycky, když máme takovýhle vstup, tak vzpomínáme na vás.
0: Přátelé, tak pojďme si říct, že mnoho hřibů v srpnu, málo chleba v zimě.
1: No a to je škoda, protože já hrozně ráda houbařím a těším se na ty houby.
0: Ale tak pozor, tady se zjišťují zajímavé věci. Já si myslel, že ty spíš seš na golf a na takovéhle zábavy a ty seš normálně houbařka.
1: Ne, to zase,
0: Fakt, ano.
1: Ano, snowboarda pakli, že tak to já jsem.
0: Vyznáš se i v takových těch jako víc riskantních houbách, v těch, které už někteří nezbírají a ty, protože máš všech 5 pohromadě, tak ty houby bereš?
1: Hele, jako o tomhle se radím s moudřejšíma, a to třeba se svojí babičkou, víš,
0: já zase... Já jsem to teď už viděl, ale oni, počkej,
1: já vím, to si
0: oni
1: můžeš
0: jsou
1: vyfotit,
0: aplikace,
1: no,
0: že
1: jasně.
0: Si vyfotíš hřib.
1: A ono ti to řekne, no, ale jako nespoléhala bych na to, přátelé, radši ne.
0: Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
1: Aha.
0: Tak to se nepovedlo.
1: To
0: je zajímavé. Je to tady v té sekce, jako, kde se to má rýmovat, jako třeba svaté Helence pletou ženci věnce.
1: Mm-hmm.
0: Spojitost asi se vzdatem 18. srpna, které už máme za sebou. No a mlhy na lukách samozřejmě vyhlížíme, protože to je to, co potřebujeme, aby ty houby rostly.
1: No, to je pravda, ale tak jak jsme slyšeli od Jirky Chábery, tak bouřky budou a oblačnosti.
0: Tak v tom případě...
1: A dešťová hůl taky.
0: Řekni mi, kdyby si měla z hub uvařit jako to nejvíc, co umíš.
1: Houbový risotto.
0: Jo?
1: Jo?
0: Nejsou to bedlové řízky?
1: Nejsou. A ty nemám ráda teda.
0: Já mám bedlové řízky teda velmi rád, ale...
1: Ale houbový risotto je top.
0: Já mám rád pořádnou prostě pátek, večer, dobrá smaženice. To je to hlavní.
1: No tak snad porostou.
0: Snad porostou a snad se taky ještě dostaneme k dalším vstupům dneska, protože nám to docela jako mluví. Přátelé, 4 minuty, kdo by to nechtěl poslouchat. Brockhampton a Boy Bye teďka na Radio Wave.
1: A máváme Božkovi s Kubou.

0: 9 to 5, doufejme, že...
1: Jsem tě zkoušel, jestli začneš mluvit, víš? Začala, dobrý.
0: No doufejme, že s náma to nepůjde od 9 k 5. Spíš nahoru, ne? Spíš vzestup

0: vstupně.
1: No, tak uvidíme. Uvidíme, jak to teďka vzestupně půjde s tím, co ty přineseš do vysílání Radia Wave. Neb se budeme bavit o hrách a ano. O gamingu, což nemyslím si, že je úplně tvoje silná stránka.
0: To není, no.
1: Ale jako to neodhaduju na základě toho, že bych
0: to myslel.
1: To
0: jsem prozradila,
1: ale
0: já už jsem to říkala,
1: jsi mi to prozradila. Každopádně, kdo rozhodně expert na hry je, tak to samozřejmě je Lukáš Grigár, Šárka Tměvová, taky Jarda Mévald, protože Quest je ten pořad a ten podcast, který vás pravidelně informuje o všem zásadním ze světa her. A v létě přináší tedy letní sérii Side Quest.
0: A to no se mi líbí ten název zase, Side Quest.
1: Že jsou takový, jako že si hrajou, víc
0: přesně,
1: těma.
0: Přesně. No, rozebírají v ní ty nejzajímavější a nejdůležitější české hry za posledních více než 20 let. Tím pádem je to úplně díl nebo série pro mě. Mm-hmm. Protože já bych si udělala vlastně takový přehled.
1: No,
0: to
1: tak
0: je
1: mi, jaký znáš třeba český hry?
0: Český? Kingdom of Come.
1: Kingdom Come, Deliverance, dobře. A to je docela dobrý.
0: To
1: dobrý.
0: Je dobrý. No ne, tak k tomu je i nějaký super soundtrack, ne?
1: Samozřejmě.
0: A dubbing český.
1: Ano, jasně.
0: Jo, tak to. A to je všechno.
1: A tak to je vlastně ta teďka v současnosti asi jako nejslavnější hra. Já připomínám, že v rámci Sidequestu v té první epizodě se podívali autoři na Mafii, naprosto legendární samozřejmě hru z české produkce. V tom dílu 2 jsem se tady já úplně jako rozplýval, protože se bavili o Eurotruck simulátoru, to je prosím tě simulátor, kde si se sedneš jako řidička kamionu a jako jedeš Evropou jako kamionák.
0: A můžu si tam dát i jako opravdu alter ego řidičky, nebo tu postavu?
1: Ne, ty tam jako
0: žena, nebo tam seš jako za chlapíka?
1: Pokud vím, tak tam šlo akorát si dát jako potetovaný ten jako loket a to předloktí, že jo, protože to je vlastně vidět, když řídíš jasně. Ten trak, jako třeba, když se koukáš do okýnka, jako vedle.
0: Ale byl to muž, jako postava muže, že
1: ale
0: bych
1: ne,
0: se musela...
1: byly tam řidičky samozřejmě, tam řidičky. Akorát tam jako by nehraješ tu postavu, ty nechodíš jako postava třeba jako GTAčku. Ale ty vyloženě už rovnou sedíš v tom traku, je to prostě o tom ježdění tím kamionem, což je fantastický, to byl vždycky můj sen hrozně.
0: Aha.
1: Projet kamionem jako celý svět.
0: Celý svět, jasně.
1: Takže tak.
0: No tak jo, takže díl třetí Machinarium. Je to Machinarium, a to je co?
1: Machinarium, prosím tě, je taková hra, která je vyvinutá firmou Amanita Design. To tady takhle čtu si samozřejmě z internetu. No a hra se odehrává v kovovém městě obydleném roboty a jinými mechanismy. Já si pamatuju tu hru vždycky jako jenom náhled, že to bylo takový na mě, takový Fimfarum vlastně. Mm-hmm. Jo, prostředí prostě velmi podobné, takové i
0: a
1: trošku
0: tak to by
1: jako,
0: se mi líbilo.
1: No, já si myslím, že vlastně jo.
0: Jo? Já jako mám ráda loutky, mimochodem, no, což tak, Fimfarum právě je, takže
1: tak
0: jestli
1: to
0: je to nějaký vibe právě tady
1: to
0: tohohle loutkového světla.
1: Úplně
0: jo,
1: doma.
0: Machinarium, no tak já si to najdu, jak to vypadá.
1: No a poslouchej to dneska v 6 hodin, protože v 18 je ten čas, kdy přesně dostanou tito tři protagonisté prostor a právě o Machinariu se dneska rozpovídají.
0: Přesně, v novém Questu a letní podcastové sérii SideQuest.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu Wave.

0: Pretty Sick a Hyper Independence na vlnách Radia Wave. No a my vás teď pozveme na pražskou Štvanici, kde dnes a zítra vystoupí spousta jmen, dobře známých třeba i z playlistu Radia Wave.
1: A taky někteří tu s náma dělali rozhovor, že jo?
0: Ano, byli tady s námi.
1: Yes. Chtěla jsem říct Hyper stejně jako my dva, ale že ten program je rozhodně Hyper. Začal už včera. Včera byla totiž taková warm up party, kde se představila třeba Aida de Young nebo Dukla. A mimochodem Dukla měla DJ se, tak to bylo trošku takový netradiční a prý se starali o dramaturgii celého programu.
0: Ano.
1: Ale co bude dneska? Takže dneska můžete slyšet Dušana Vlka, Cringe Prince, Ruvorit a mnoho další, který vás připraví ještě vlastně na ten největší event, dá se říct Fuchs 2 Live Open Air. Zítra totiž vystoupí Shimmy, Gufrau, Simi Livin' Life a many more.
0: Je to tak, je to kombinace vlastně využití prostor, jak teda klubů Fuchs 2 a Bike Jesus, které jsou propojené na pražské Štvanici, ale zároveň tedy je to open air, takže spousta toho programu bude venku. Dneska konkrétně tedy Dušan Vlk, Bearded Legend, Cringe Prince a Ruvorit. No a zítra venku třeba právě Gufrau a Viktor Kal, taky Shimmy nebo Simi Livin' Life, potom samozřejmě bohatá afterparty do hodně pozdních
1: jako
0: hodin.
1: Doufejme, že se počasí vydaří, protože ten program by právě měl probíhat venku na Štvanici a to už od 18 hodin, což je podle mě super, že můžeš jít na koncert právě už takhle v podvečer. Třeba chytnout ještě nějaký hezký západ slunce, dát si právě půlku programu venku a potom na afterparty prostě dovnitř do Fuchsu.
0: No a my vás můžeme nalákat teďka i v playlistu, protože v rámci festivalu vystoupí právě Cringe Prince, taky který se stará o dramaturgii a taky Edův syn, oba rapeři. Edův syn taky nedávno ve vysílání Radia Wave. Můžete si najít na webu rozhovor s Martinou Foldinovou. No a my teda teďka už si dáme track Pes, který steká, nehryzí.
1: A ten bude 22:45 ve Fuchsu.
0: Yes, jdeme na to.

0: Právě posloucháte Anu Birds, do konce hodiny taky Sara Rikas.
1: Ano, a taky třeba Nilufer Janiano a potom už taky další zprávy Rádia Wave. Uvidíme, co zajímavého a možná třeba i pozitivního by Jirka Chábera mohl donést.
0: Třeba, ale tak jsme tady my dva od toho možná.
1: Ano, tak my dva se budeme samozřejmě snažit, máme za sebou první hodinu z těch tří, zatím dobrý podle
0: jo,
1: mě.
0: Jo, zatím dobrý.
1: Nereklamuješ mě ještě, jo?
0: Ještě ne, ale už jsem někomu možná napsala nějaký zprávy.
1: OK, takže za chvilku takový ten emergency call, že Sara možná bude muset jít domů. Uvidíme. Každopádně teď teda
0: zatím
1: tě střídá.
0: Je
1: teď
0: Sara
1: tě střídá
0: Rikas,
1: jiná.
0: A to miluju, feel
1: ano,
0: my love.
1: Tak. Pojďme na to.

0: šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Baby Tate otevírá 9. hodinu ranní a s ním už je tady další baby, Jirka Chaber a další zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Okupace ukončila období Pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Desítky mladých skautek a skautů se na šumavské základně u Javorné učí vést skautské oddíly. Na čekatelský lesní kurz na základně Bílý orel na Šukačce tentokrát dorazilo 33 uchazečů. Učí se třeba zdravovědu, skautské ideály nebo psychologii a pedagogiku. Na pobyt navážou ještě v říjnu takzvané čekatelské zkoušky, na základě kterých se budou absolventi moci zapojit do vedení skautských oddílů. Francie, Velká Británie a další země vyzvaly Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Upozorňují na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se tak oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém si nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Na pražském výstavišti připomene srpnovou okupaci Československa dnešní akce Nevermore 68. Přednáškami, koncerty a rozhovory připomenou letos i osudy lidí, kteří po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigrovali. Organizátoři věnují tématu migrace taky v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky v Česku. Vysvětlila to organizátorka akce Barbora Schubertová. Akcí chtěla připomenout, že i Čechoslováci byli v roce 1968 v podobné pozici jako Ukrajinci a hledali azyl v zahraničí.
1: Sport.
2: České volejbalistky dnes zahájí domácí mistrovství Evropy v Brně. Večer vyzvou reprezentaci Řecka. Ve skupině narazí ještě na Rakousko, Srbsko, Ukrajinu a Bulharsko. V případě postupu do osmifinále a čtvrtfinále by hráli v Brně. Na zápasy o medaile se pak šampionát přesune do tureckého Istanbulu.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo. Odpoledne přijde od západu postupně nad většinu území déšť. Přehánky, místy i bouřky, které můžou být až velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, kde pokračuje ráno se Sarah a s Krištofem.
1: Radio Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: Loud One, taky Izomandias, Ice Baby Melt na vlnách Radia Wave, 9 hodin 9 minut.
1: No a roztýkáš se jako led, Ice Baby Melt?
0: Já pořád myslím na tu šukačku. potřebujeme to dovysvětlit, protože pokud by to někdo rádio zapnul teď, jako před chvilkou, tak by z toho bude fopa. Ne, my se samozřejmě bavíme o tom, že desítky mladých skautek a skautů se na šumavské základně u Javorné učí vést skautské oddíly. Možná já ještě, Jirka Chábera tady zůstal s náma. Pojď si, vem si tam ten mikrofon klidně, tam ten, co máš, klidně ti ho ještě vyjedu.
1: Jo, a chceš to osvětlit, jo?
0: Já bych tady v tomhletom kontextu se chtěl jakoby doptat, jak velká výzva pro zprávaře je, jako přinést tenhle ten název, protože všichni víme, že tady je jako tenký led toho nějakého rozesmání, nějaké jako vtipné stránky a ty to musíš v těch zprávách ale dát jako úplně bez hnutí brvy.
2: Ahoj, hele, no výzva jako to určitě je. Já si myslím, že když se na to připravíš, tak dokážeš říct téměř všechno. Ale já se takhle teda jako veřejně přiznám, mým největším problémem bylo ve vysílání říct slovo vcucnout.
0: Aha.
2: Protože mě prostě přijde to slovo tak jako tak vtipný a tak jako vlastně on je tak hezký, takový krásný a ještě to bylo v kontextu ježků, kterým vlastně hrozí vcucnutí takových těch vysavačů zahradních.
1: No jasně.
2: A to je úplně morbidní. Takže já si myslím, že když se na to slovo, tady konkrétně vlastně ta základna se jmenuje bílý orel na šukačce, tak když se na to připravíš, prostě to jako vůbec, pošleš to tam, je to normálně jméno.
1: Hele, a kde to je, v jakém kraji?
2: Na Šumavě.
1: Jo, na Šumavě. A Šimek taky.
2: Super. Šukačka, Šumava, Šimek.
0: Šimek, ale... Šumava, Šukačka.
1: A taky studentský Oškar, to jestli tě můžu naprášit, tak to je můj oblíbený přeřek od tebe.
2: Jo, já jsem...
1: Že Viktorie Štěpánová vyhrála studentskýho Oškara. A taky máme další film nominovaný na Oškara.
2: Jo.
1: Kdyby se holuby proměnily ve zlato.
2: Ale to už tentokrát je teda dokument, který mám pocit z posledních 5 let sledoval drogovou závislost jedné rodiny, nebo propad do drogové závislosti jedné rodiny.
1: Právě Pepe Lubojacký.
2: Strašně zajímavá.
1: Tak jsme
2: věc.
1: Z toho vybruslili.
0: Vybruslili jsme z toho, protože už to
1: pořád
0: skoro vypadalo jako silvestrovské vysílání, kde se budeme jenom trumfovat, kdo má lepší a lepší přeřeky. Ne, Jirka Chábera samozřejmě zprávy přednesl fantasticky, poradil si se všemi tématy, další přinese za necelou hodinu. No a my se vracíme k našemu standardnímu playlistu, třeba teď s domácí kapelou Curtains Please.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Posloucháte Rádio Wave, ranní vysílání, a my vám teďka vezmeme mimo Českou republiku, vezmeme vás na krásný festival, na který jsem si přál jet, ale je to drahý.
1: Jo, a byl jsi tam někdy nebo ne?
0: Ne, nikdy. Nebyl. Ty jsi tam byla, viď?
1: Ne, já jsem tam nebyla. Já jsem tam nebyla, ale mimochodem Kuba Vinařický, můj moderátorský kolega, teď je v Rumunsku, ale není tam.
0: Tak přátelé, Banát, každopádně ano, tedy Banát. Festival, který se odehrává v nádherných kulisách právě oblasti Banátu. No a ty si to tady přitáhla s tím, že tě zaujal ten letošní line-up.
1: Jo, zaujal mě třeba kvůli tomu, že viděla jsem na Instagramu fotečku, kde sedí vedle sebe v letadle Petr Marek a Mutanti hledají východisko, takže vím, že ty tam budou vystupovat, Medě lidi a Mutanti, ale kdo tam bude vystupovat dneska je Boreček, jo.
0: Legendární Boreček, uskupení Bowway,
1: Bowway, Karlovarský uskupení, který působilo hlavně jeho 97 až 2008, ale Krištof mi teď prozradil, že prý se vrací
0: nějakým
1: na scénu.
0: Vidím čím dál tím víc jako aktivit právě kolem tohohle uskupení, takže uvidíme, co všechno se jako stane. Každopádně, kdo neměl v roce třeba 2007 v MP3 Borečka?
1: No jasně, v MP3, anebo jsme si to posílali skrz jako infračervený na mobilech.
0: Ano, infračervený port, samozřejmě fantastická věc, když jsem se domlouval. To jsem se prosím tě domlouval se spolužákem. No to ne, to bylo na základce ještě dávno, dávno. A domlouval jsem se s kamarádem, že mi o přestávce pošle Big City Life.
1: Ale trvalo to 3 dny.
0: No ale ono to mělo vyjít na tu velkou přestávku a pamatuju si ten tu zoufalství, kdy už jako zvonilo a já tam měl 96% poslaný písničky.
1: Sakra.
0: A nic prostě, smůla, jako šmitec.
1: Nepodařilo
0: nakonec se to samozřejmě potom jako podařilo, takže nakonec si, teda jo.
1: Já si pamatuju, že ještě Borečka nebo Pašeráckou tak mělo spousta lidí právě na vyzvánění, nebo když si někomu volal, tak tě to takhle překvapilo. Nicméně tedy dnes na Banátu je to vlastně headliner, protože hraje Bowway 22.05.
0: Fantastický.
1: Pátek. To je prostě super. Pak taky Bára Zmeková nebo David Pomahač. A mimochodem znám třeba Merbo Trubky, který tam hrajou, nebo Ruce naší Dory. Ty hrály teď u nás na severu ve Zlatokopovi. Takže to jsou taky docela takový OG jako alternativní
0: ne,
1: uskupení.
0: Dramaturgie toho festivalu je velmi hezká. Divo Institute taky. Já vím, že tam taky hrajou kamarádi s kapelou Mořední.
1: Ano.
0: Lenka Dusilová tam vystoupí, nebo Mutanti hledají východisko. A pokud se nepletu, tak hlavním headlinerem je rapper Rest,
1: ano,
0: toho já mám
1: toho
0: taky vlastně docela hodně, hodně rád. No každopádně, když jsme zmínili ty Bowwave, tak já nevím, tak Filip Černý nám odpustí dramaturgickou odbočku teda z playlistu Rádia Wave, protože jako nemůžeme o tom mluvit a přece si to nedat.
1: Přesně, tak už to tam pust, tak sválně, jestli to poznáte, možná je to premiéra na Waveu.
0: Ne, to si myslím, že kdysi možná víc je.

0: Právě dnes si připomínáme 58 let od události 21. srpna 1968, kdy vojska Varšavské smlouvy vtrhla na území Československa. No a při této příležitosti se koná na výstavišti akce s názvem Nevermore 68. Je to největší občanská připomínka téhleté události.
1: No a pokud se dívám správně, tak tento rok se věnuje tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde jen o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která samozřejmě roku 1968 následovala.
0: My jsme tu měli na rozhovoru Báru Šubertovou, což je organizátorka téhleté akce. Ta akce mimochodem, Krištofe, má už pátý rok a zmiňovala, že si tohleto téma taky vykládá jako v podstatě ten odliv mozku. Prostě, že ze společnosti zmizelo spousta špičkových odborníků a odbornica, to taky tu společnost samozřejmě markantně proměnilo.
1: By tam připravený zároveň taky bohatý program, takže určitě máte na co vyrazit. Můžeme namátkou zmínit třeba to, že ve 14.20 hodin, ve 14.20 to tedy začne slavnostním zahájením. Potom třeba Přepište dějiny, známý pořad ze streamovacích platform. No a Český rozhlas má připravený program od 18 hodin a 10 minut speciálně na Pokorného.
0: Je tam prostě spousta diskuzí, výstav, videoprojekcí, živých podcastů. No a já se těším třeba na závěr akce. Vás totiž čeká letní kino, a to můj oblíbený film Taking Off, první americký film Miloše Formana, a ten bychom v podstatě neměli jako bez toho let, bez této události, takže nechci říkat vůbec, že to je dobře, ale zkrátka ten Taking Off, to je absolutně jako můj favorite film.
1: OK, pokud by vás děsilo třeba počasí, protože můžou přijít nějaké přehánky, bouřky a tak dále, tak organizátoři hlásí, že je program připravený pro všechny a pro všechny taky z typy počasí, to znamená, že je tam spousta stanů a tak dále, takže na výstavišti určitě bude kam se případně schovat. Vyražte, my vás taky ještě v téhle hodině za chvilku pozveme na to, abyste třeba na 11. hodinu dorazili i před budovu Českého rozhlasu, protože se tady samozřejmě chystá tradiční pietní akt.
0: Takže Nevermore 68, výstaviště od 14 hodin.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Ve zprávách z Rádia Wave jsme už samozřejmě vyřešili tu šukačku a bílý orel. Teďka se budeme bavit o pornografii, to je neuvěřitelná hodina vysílání tady této stanice. Ano, fantastické. Na ten jsem se hodně těšil, protože tenhle jsem ještě nikdy v historii nepovedl, abych zmínil tyhle dvě věci.
1: Jo, no, přátelé, a ty to jsou samo úplně.
0: Petr Uhlík, Adam Ernest, neurazí se, když řeknu komická dvojka Rádia Wave, prostě a dobře.
1: To je skoro jako
0: ano. Ano,
1: jo,
0: vlastně.
1: To jsem chtěl říct, ono, nebo čekal, až to řeknu.
0: Je to totiž ve skutečnosti tak, že když se Petr Uhlík s Adamem Ernestem přijímali na vysílání právě formátu Chudáčci, tak jim bylo několikrát předhazováno, že největší inspirací by měli najít právě v raní vysílání
1: chudáčci.
0: Mě s Božkem.
1: Je,
0: ano,
1: teda.
0: Je to tak.
1: Tak si vás naposlouchali a možná načerpali nějakou inspiraci.
0: Těžko říct,
1: určitě.
0: Jak by následující téma okomentoval Božek, ale Chudáčci se v nové epizodě postavili čelem k pornografii a tak jako komicky se zamýšlí nad tím, jestli by třeba ty zápletky, které já samozřejmě neznám, protože jsem to jiný neviděl, tak jestli by ty zápletky dokázaly třeba herecky jako zahrát.
1: Taky se zamýšlejí nad tím, jestli jsou scénáristé, možná i scénáristky tohoto žánru docenění a proč nemůže Petr vyhnat z hlavy scénu s poslíčkem, který roznáší pizzu. Vůbec nevím, jakou scénu myslí.
0: Absolutně, nemám tušení, ale pokud byste se chtěli v tomto tématu nějakým způsobem více edukovat, tak věřte, že můžete poslechem celé epizody Chudáčku, ať už na webu wave.cz nebo třeba ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. No a teď co?
1: No, kdo jiný by vám to hlavně mohl lépe osvětlit než Petr s Adamem, no?
0: Ano.
1: Takže teď už krátká ukázka budoucích pornohvězd.
2: No a neříkám si, že bych to zahrál líp. Mně totiž jako...
3: Oni ty situace totiž nejsou úplně jako za mě vystavěný, dobře, jo? Oni mají většinou docela jako logický konec.
2: Jako konec, no...
3: Tako... Ono to tam celou dobu nějak směřuje, já mám pocit, že prostě to tě nikdy nepřekvapí, jo. A je to prostě, je to velmi zvláštní v tomhle smyslu. Jako, já mám rád takový ty switche. Když se koukám na film, normální, obyčejný, prostě nějaký film, tak třeba se tam najednou stane něco, co tě rozhodí. Tady tě nerozhodí naprosto nic. Máš naprostou jistotu, s čím budeš odkázat.
2: Jo, ten, jako je to pravda, no.
3: No, a jako ty příběhy, samozřejmě, já bych hrozně chtěl zažít třeba to. Představ si, že najednou bude hvězda, že se objeví jeden z nejlepších scénáristů pornografie. Kdo to jako je?
2: Myslíš, ale
3: že
2: to nikdo nebude vědět.
3: Jsou nějaký, jako, je nějaký porno, který je fakt dobře zahraný? Jako...
2: Ono, být dobrý scénárista v žánru, který je pověstný tím, že expozici všichni přeskočejí.
3: No ale právě, prostě... ale nemusíš, že? Kdyby to bylo dobrý, představ si,
2: hej,
3: že tě to vtáhne
2: kecáš,
3: a ty si řekneš,
2: ne, vůbec.
3: Jo, ono je to porno. Ježimare, já jsem se na to koukal s tím, že najednou...
2: To by se v životě nestalo. Takže prostě ty naklikáš jméno té stránky a říkáš si, no to dneska bych chtěl se trošku předtím jako trochu zamyslet, nebo možná jako nechci jít rovnou na to, dneska mám trochu víc,
3: a třeba
2: času.
3: To tam ani nebude.
2: Chtěl bych se... A to by bylo skvělý.
3: To by bylo... to prostě nebude, no.
2: Jo, to by bylo... To, a tak to by
3: to
2: bylo,
3: bylo
2: super,
3: skvělý.
2: Že by byla produkce, že bys jako nikdy nevěděl.
3: Každý den by vyšlo video a tupe, takže ten čas.
2: Přesně...
3: Jo, no jasně, chápu, klimatická.
2: Takže jako tohle jsme zase jednou se dotkli hvězd.
3: No možná
2: a...
3: se tím jednou budem živit, Adama.
4: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Mic check. A tohle je Danzhun, dokonce hodiny taky do Libertines nebo Remy Wolf.
1: Je to tak, my vás pozveme taky k té slavnostní pietě, která na vás čeká před budovou Českého rozhlasu. No a za chvilku taky další zprávy, které přinese Jirka Chábera.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Za pár vteřin bude 10 hodin, posloucháte Radio Wave, ranní vysílání. Další zprávy do studia přinesl Jiří Chábera.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Napsal to na síti X v souvislosti s dnešním výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko historií, pro Ukrajince ale bolestnou přítomností. Do pražského provozu zítra vyjedou dvě nově zrekonstruované historické tramvaje T3. Lidé je budou moci potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Imitují vzhled tramvají ze 70. let minulého století. Soud v Hongkongu dnes uznal vinnými spodněcování ke svržení komunistického režimu dva bývalé vůdce opozičního sdružení pro podporu vlasteneckých demokratických hnutí v Číně. Aktivisté v roce 2021 zorganizovali tradiční shromáždění na připomínku obětí masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Prokuratura je potom obvinila na základě Pekingem prosazeného bezpečnostního zákona. Teď jim hrozí až 10leté vězení. Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film. Její organizátor Jeffrey Brown chce promítáním Mádlových vln připomenout nejen srpnové události z roku 1968, ale taky ukázat Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi.
1: Sport.
2: Fotbalisté Viktorie Plzeň prohráli 0-3 v Bělehradě s Červenou zvězdou a do odvety závěrečného předkola Evropské ligy půjdou s velkou ztrátou. Hradec Králové v play-off o konferenční ligu remizoval 2-2 na hřišti Panathinaikosu Atény a Jablonec prohrál 0-1 v Glasgow s Rangers. Odvety o účast v ligové fázi evropských pohárů se budou na stadionech českých týmů hrát příští týden ve čtvrtek.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, lokálně až i s přeháňkami. K večeru místy silné bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20. To byly zprávy na Radio Wave, pokračuje ráno se Sarah a s Krištofem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: What are we doing today then?
5: Just a bit of arguing, I think.
4: Why? What's up?

0: Big Boy.
1: Je to Big Boy Gleb na vlnách Rádia Wave, které může vysílat i kvůli tomu, že je v rodině Českého rozhlasu a Český rozhlas zažil v minulosti spoustu dramatických situací. Tu, kterou si připomínáme dneska, tak je to samozřejmě výročí 58 let od vtrhnutí vojsk zemí Varšavské smlouvy. Pokud náhodou si nepamatujete, tak já si myslím, že vám na začátek tohohle vstupu dokážeme připomenout atmosféru roku 1968.
2: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
0: Tak když to promlouval... dobře, že jsi to našel, protože samozřejmě víme, že v roce 68 hrál Československý rozhlas klíčovou roli, stal se hlavním mluvčím odporu proti invazi vojsk Varšavské smlouvy, informoval občany o situaci, koordinoval národní odpor a znemožnil okupantům rychle politicky legitimizovat převrat. Nakonec i o tom je třeba film Vlny Jirky Mádla, který je podle mě starý 2 roky a myslím, že se to tam celkem povedlo.
1: Ano, ano, ano. Já jenom doplním, že to samozřejmě byl hlas legend dárního hlasatele Vladimíra Fischera. No, samozřejmě je také tradicí, že se vždy 21. srpna schází i přední politické špičky a vůbec významné osobnosti domácího dění před budovou Českého rozhlasu, kde pokládají věnce a prostě a dobře uctí právě památku všech těch, kteří bojovali právě v roce 1968 i v rámci dalších let totality. Já můžu říct z těch potvrzených jmen, že samozřejmě se za chvilku už objeví kolem 11. hodiny, tedy prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová, předseda Senátu Miloš Vystrčil, taky Tomio Okamura z SPD, primátor pražský Bohuslav Svoboda, nebo slovenský velvyslanec Martin Muránský, takže...
0: No, samozřejmě náš generální ředitel.
1: René Zavoral, samozřejmě tam bude. Doplníme ještě, že v galerii Vinohradská 12 je připravena výstava Praha volá svět, kde 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International, tedy k vysílání do zahraničí.
0: Takže pokud máte čas, tak v 11 hodin vzpomeňte možná na Český rozhlas a na tyto události, anebo přijďte přímo naživo právě před Český rozhlas a třeba vám i ještě stihneme zamávat z proskleného studia Rádia Wave.
1: Je to tak, v 11 hodin tedy se tady všichni potkáme a společně uctíme právě události srpna 1968. No a můžeme podle mě udělat dneska taky druhou hudební tematickou odbočku. Měli jsme tady Bauwave, teď si dáme Slunečný hrob, samozřejmě spjatý i právě s filmem Pelíšky, kde ten samotný vpád vojsk je také zaznamenaný. Tak ať žije Svobodný rozhlas.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: You're listening to Radio Wave.

0: Doznívají Childish Gambino, Litonia v 10 hodin 21 minut k tomu 21. srpna. To je krásný datum, 21.21, to je prostě číslice dnešního dne.
1: Ano, je to tak. My si dáme ukázku z našeho pořadu Hotspot, což je jeden z těch jakoby nejnovějších přírůstků do Wavy rodiny a připravují ho spolu Sarah Abulkasim a taky Bára Součková.
0: No a velký přání moje by bylo tam jednou možná se ocitnout, protože tentokrát je jeho hostkou Viktorie Štěpánová, moje spolužačka z FAMU, režisérka taky krátkého filmu Folklor, který letos získal studentského Oscara, a to chceš.
1: No, to je film, který propojuje tradiční folklor s kulturou sociálních sítí a tak v Hotspotu mluví o digitálních vesničkách, parasociálních vztazích i o tom, co se s folklorem stane ve chvíli, kdy ho objeví influenceři a influencerky.
0: Tak já Viktorii Štěpánové a celému týmu přeju ještě vlastně, co se přeje, když dostaneš studentský Oscara? Všechno nejlepší,
1: no,
0: ne? To ne?
1: Nevím.
0: Jsi dobrá, jako... jste dobrý.
1: Nice job.
0: Nice job. Tak přejeme nice job a samozřejmě celý díl najdete na webu.
1: Good job, ne, se říká spíš, to jsem to řekl, pro boha. Takhle hezky jsem dal ten minulej vstup a ty to tady takhle jako úplně zvořu. Ach jo, ukázka.
0: Ale i tak to je někdy, vyrostla jste.
1: Ano, ukázka z Hotspotu právě teď.
2: Pojďme si teda říct, co se stane s folklorem v prostředí sociálních sítí. Já myslím, že tvůj snímek to hezky popisuje, ale pokusme se to popsat slovy.
3: No podle mě na to jsou trošku dvě odpovědi, protože ta věc, na kterou se ptáš, co se stane s folklorem v době sociálních sítí, tak podle mě je to prostě, že se třeba ty lidi, kteří jsou v koli, tak se natočí, dají to třeba na TikTok, dají to na svoje sociální sítě a je z toho prostě nějaká forma kontentu, která může být virální, nemusí, nebo to plně můžou používat lidi třeba na trendwife content, takže třeba při tom vařit, nebo zastává taky tradiční role, protože to se teďka taky hodně objevovalo, že jo, takový trošku vykořisťování folkloru, nebo se v tom politici prostě vyfotí ve sněmovně, nebo nevím, co s tím dělají, taky to využijou, protože folklor je hrozně nevinnej a hrozně dobře se na to nalepujou názory lidí, ať už jakýkoliv. A nebo druhá odpověď je ten digitální folklor, což jsou ty věci, co si většinou lidi nepředstaví, takže vlastně jakákoliv nebo cokoliv, co se děje na sociálních sítích, tak vlastně je ten digitální folklor, což je vlastně pro mě spíš ten folklor jako v současnosti. A abych to nějak upřesnila, tak dejme tomu třeba přesně, když si člověk představí v tradičním folkloru třeba ten slang, což je třeba ta hanáčtina, tak v současnosti je to prostě třeba zkratky anglicismy, co se používají, ten globalismus, který používáme vlastně i lokálně. Nebo na dalším příkladu, co může být ten digitální folklor, tak můžeme to třeba dát na příkladu tanečku. Tak místo těch hodů, tady tyhle události, tak to může být třeba ty TikTok dances, který jsou, to vím, že když jsem se bavila s svojí kamarádkou tanečnící Adrianou Štefaňákovou, která dělala taky na tom filmu, tak to zase říkala, že je hrozně zvláštní, jak ten formát telefonu omezuje pohybovost v tanci. Vlastně o tom měla i potom nějakou taneční performance, kdy vlastně člověk je hrozně omezený dělat pohyby jenom dopředu, dozadu, vlastně ne do boku,
2: jako
3: protože přesně tak, no, prostě 16 u 9 na výšku. A nebo to může být třeba i ty komunity, tak místo události, kterou by bylo v minulosti oslava Velikonoc, Dožínek nebo jakýkoliv jiného svátku, tak to můžou být nějaký komunitní group chaty nebo Zoom cally nebo na Redditu nějaká věc, že se to vlastně projevuje dost různorodě.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Posloucháte Radio Wave v 10 hodin a 35 minut.
1: No a právě dozní song, který se jmenuje Summer
0: nedoznívá,
1: on...
0: Nedoznívá, to už dozněl.
1: Už dozněl song Summer on my mind. Krištof mě tady teď školí, ale
0: aha,
1: taky...
0: Forek.
1: Přesně, ale kdo měl možná na mysli léto a kdo taky někoho vyškolil, je Hip Hop Camp 2026.
0: Přátelé, je to smutná informace, skoro 7 let se čekalo, nakonec žádný Hip Hop Camp nebude, pořadatelé totiž festival jen několik hodin před začátkem zrušili, já jsem sám jako nevěřícně koukal včera večer na sociálních sítích na to vyjádření, které mi přišlo teda jako velmi strohé.
1: No a je trošku neuspokojivé.
0: A jako vlastně argument, že nebylo dostatek lidí, který přicházeli den před zahájením té akce, tak není divu, že když se podíváte na sociální sítě Hip Hop Campu a vůbec na diskuze na různých platformách, tak jsou lidi samozřejmě velmi, velmi, velmi naštvaní. Dvoudenní akce teda měla začít dneska v areálu Kosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku.
1: Plzni.
0: Takže návrat jakoby do jiných míst, protože Hip Hop Camp jinak tradičně spjatý, že jo, s taky letištěm v Hradci Králové, tam, kde se dělá Rock for People. No já nevím, tak jak by se cítila ty, kdyby jsi měla zítra ráno, nebo takhle, kdyby si včera večer si četla s tím, že nejdeš dneska ráno.
1: Měla všechno zařízený, odvoz, ubytování a tak dál. Těšila bych se taky,
0: právě.
1: Jakoby i ta emoční újma, viď? No a teď by mi napsali, že festival, který jsme se vydupali ze země, se vrací ke kořenům a vlastně to myslí tak, ale že se trošku jako by je zadupaný v té zemi.
0: Ano, ano. Je, mimochodem,
1: a omlouváme se ti, kempová rodino, to by mi asi nestačilo teda.
0: Připomeňme, kdo měl vystoupit letos.
1: Nebude nám to líto pak.
0: Řekni, kdo tam měl být. Já vím o Freddy Gibsovi.
1: Jo, tak pak je to taky Conway the Machine, nebo samozřejmě z té české hiphopové scény Prago Union, Sosane, tu tady
0: ano,
1: hrajeme na Waveu, tak tu znám třeba já. Taky Onyx nebo The Alchemist ze zahraničních jmen. Pak tady ještě vidím, pak už moc nikoho neznám, teda já. Fakult, no tak no, oblíbenec ale... Martiny Foldinový a celýho Waveu.
0: Prostě a dobře, spousta domácích českých, slovenských jmen samozřejmě.
1: James Cole a Idea.
0: Zahraniční jména. Bohužel nic z toho se nestane, myslím si, že pověst organizátorů vzala za své, nebo uvidíme, jaké další vyjádření přijdou, ale skutečně teď je to velmi čerstvé, uvidíme. Prý tedy hlavní organizátor Radek Maliník řekl pro Český rozhlas, že dnes nebo zítra vydají tedy oficiální vyjádření. Takže všichni ti, kteří si zakoupili vstupenku, musí prostě počkat. Ta vstupenka stála 3,5 tisíce na celý festival.
1: Právě na to bych taky čekala, jako na ty praktické věci, co bude s mými penězi, co s tou vstupenkou. A upřímně nevím, jestli bych na další hip-hop jela, i kdyby byl příští rok. Je
0: tady...
1: to co, takový trošku organizátorský
0: je to,
1: flop,
0: je to...
1: jako nechceme být ošklivý.
0: Ano, je
1: dneska,
0: to zvláštní. Já tady
1: dneska
0: sleduju i práci radiožurnálu, kdy se snažili oslovit právě PR manažerku Nikolu Poselovou a ta jim řekla, že s festivalem ukončila spolupráci, protože jí vedení festivalu neodpovídalo na dotazy. Takže uvidíme, jak se celé tohle to vyvrbí. Pokud jste si koupili lístky za 3,5 tisíce, držíme vám palce, ať
1: jo,
0: se těm penězům
1: ten web, ten tam to musí napsat.
0: Dáte, no a aby jsme vás naštvali, pokud právě teď třeba jste někde u Plzně a už jste tam prostě s dredama a s širokýma kalhotama čekáte na koncerty, takhle jsem vás všechny zaškatulkoval, byť já jsem samozřejmě obrovský fanoušek hiphopu, tak třeba o koncert Jamesa Cola jste přišli, my vám ho ale nabídneme jako takovou cenu útěchy na rádiu.
1: Jo, cena útěchy teď.

0: slid, you know I you know I dropped up out of school just to skate around with that
1: exit 42 Jew, exit 42 Jew. Dreidel man.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech

0: Mart 213 a skladba 2016 dohrává ve vysílání Rádia Wave. No a my teď můžeme vlastně jenom jednoduše komentovat, co se děje, protože naše prosklené studio nám umožňuje vidět všechno to, co teď momentálně 21. srpna krátce před 11. hodinou se děje v budově a kolem budovy Českého rozhlasu.
1: Přesně tak, hlavně kolem budovy, no tak už vidíme, že se tady...
0: Co jsi natočila? Řekni, co jsi natočila.
1: No tak jo, tak právě kolem našeho proskleného studia a kolem celého rozhlasu přišel prezident republiky.
0: Ano, Petr Procházel, Pavel, Petr prezident Pavel. České republiky
1: ano,
0: je tady.
1: Ano, to jsem se natočila.
0: Viděli jsme tady spoustu dalších ústavních činitelů, předseda Senátu a další. No,
1: taky muže a ženy v uniformách, které nám tady kolem rozhlasu položili věnce.
0: Přesně tak, v této
1: věnce.
0: Příležitosti je také potřeba připomenout tvůj jakoby nezadaný život, tvůj prostě single life, který evidentně ty jakoby ráda zmiňuješ prostě vlastně víceméně na počkání, evidentně já jsem to zjistil taky okamžitě hnedka.
1: Ale spíš tom offline, ale vy mě vždycky prozradíte. Ty, no. Kuba, Bořek, děkuju moc. A třeba se někdo chytne.
0: Právě proto jsem se tě vlastně ptal na to, že obrovské množství mužů pohledných v kravatách, různě v oblecích nebo dokonce v uniformách, tak je to tady jak v cukrárně teďka pro tebe, ne? Dívat se ven.
1: Ještě za tou výlohou.
0: Ještě, že dneska je vypnutý reproduktor Rádia Wave. A
1: ty by to právě slyšel právě teď, protože stojí před tím sklem. No já nevím, jestli se to vůbec, je vhodný teda tohle komentovat.
0: Já si myslím, že když budeš komentovat to pozitivně, tak je to vhodný. Když budeš říkat, že to je špatný, tak si myslím, že to nevyšlo.
1: Takže... Protože v uniformách jsou tady třeba i páni policajti.
0: No, jasně.
1: No, jo, jako jasně, ty to bereš takhle obecně. Jestli
0: zaujal tě teda takhle, zaujal tě třeba, kdybychom to stáhli na tu modní policii, zaujal tě někdo.
1: Takže bez uniformy
0: ano,
1: mám hodnotit.
0: Cokoliv.
1: Cokoliv, co tady vidím.
0: Kdo se ti prostě líbí, jak je hezky oblečený.
1: Aha. Tak počkej,
0: co by se tady... vzala na sebe. Ale zrychli to, protože ten vstup zase nemůže mít 5 minut.
1: Jasně, jasně. Ne, tak musím se přiznat, že když tu procházeli nějaký muži v uniformě, tak
0: jo,
1: mrkala jsem.
0: No tak
1: přátelé. Na dva asi. Třeba mě slyší, třeba si nás pustí ze záznamu.
0: Sarah
1: tak mám ještě nadiktovat to jako číslo, nebo ne, to ne už.
0: Sarah Slavíčkovou si určitě dokážete najít a kdybyste na ní to číslo potřebovali, tak se obraťte na produkci Rádia
1: Wave.
0: Je tam na to už samozřejmě jakoby přímo dedikovaný člověk, který jenom tyhle ty telefonáty vlastně vyřizuje, viď? Tak dobře, pojďme od tohohle krásného tématu dál. Samozřejmě připomínáme znovu 21. srpen události roku 1968 a teď samozřejmě dění před budovou Českého rozhlasu, kde za chvilku začne slavnostní pietní akce. Mm-hmm. No a my teďka si dáme ještě poslední track, pak se rozloučíme. Cringe Prince.
2: Hey. Já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.

0: Vach a Krištof mají za sebou první směnu společnou. Tak co, jaký to bylo?
1: Podle mě, jaký jsem byl? Řekni.
0: Dobrej.
1: V kontextu opět připomínané šukačky, kterou jsme dneska probírali, Ježiš. Jakožto destinaci,
0: kde se, to kde, řek,
1: kde se dneska schází skauti. Tak ono, když si to slovo můžeš jakoby legálně říct, tak ti to samozřejmě o to víc láká, že jo? Protože v jakémkoliv jiném kontextu to toho slovo nesmí dostat do vysílání Českého rozhlasu.
0: No myslím, že některý kolegové a kolegyně by s tím mohli mít problém, ale tak.
1: Tak dobrý, ale takže zhodnoť to, byla spokojená, dobrý?
0: Jo, byla jsem spokojená.
1: Okay. Všechno.
0: Mělo to tak, všechno proběhlo v klidu. Zasmáli jsme
1: to,
0: se.
1: Stihli jsme to do 3 hodin, takže jo. OK, pohoda.
0: Jako vstup o svobodným rozhlase tvůj se mi strašně líbil, za to tě strašně
1: si
0: chválím.
1: Pustím
0: ten byl teda,
1: domů,
0: Krištofe. Jo, jsi profi, jsi dobrý.
1: No tak jo, přátelé, já jsem taky teda velmi spokojený. Super. Já myslím, že se to ještě několikrát stane ve vysílání rádia, že takhle my dva tady spolu potkáme. Snad nám to Bořek s Kubou odpustí, když takhle tady občas
0: sejdeme.
1: Ale
0: my je milujeme a samozřejmě je zdravíme. Já taky, no to ne.
1: Nemůžu říct.
0: Každopádně za chvilku pětní akce před Českým rozhlasem. Určitě si i jinak připomeňte tento svátek, ale možná právě s Českým rozhlasem a s Wavem to bude ta nejlepší příležitost.
1: Přesně tak,
0: to
1: tak jsme vás
0: zvali
1: na Nevermore dneska na výstavišti, takže ale samozřejmě spousta akcí po celém Česku a určitě i hodně toho bude v rozhlase, v televizi, na dalších rádiích. Prostě oslavte tento den a vzpomeňte, jak je to tehdy bylo. My se loučíme, Tereza Havlínková nás vystřídá už za pár minut. Ahoj!
0: Ahoj!
2: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
4: Modeláři.
5: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
3: na Rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Pink Panthers a illegal, co by mělo být ilegální, je prostě odkládat vydávání desky, když jste Denzel Curry a Kenny Beats, tedy Kenneth Bloom, protože na to se spousta lidí těší, možná tolik jako já, takže teď už nás za chviličku čeká novinka právě od tohohle dua, no a taky vás od mikrofonu zdraví Tereza Havlínková, máme chviličku po 11. hodině, pátek 21. srpna, tedy 8., což pokud se teď pohybujete na pomezí Valbinovi a Vinohradské, můžete třeba oslavit nebo si připomenout, respektive spíš kladením věnců před Českým rozhlasem, protože historie se musí připomínat a možná v některých momentech by neměla opakovat. Tyhle ty dvě věci spolu souvisí, právě teď tady prochází zástupkyně a zástupci České armády a taky dalších složek, který právě mají věnce na starosti. Kdybyste se chtěli přijít podívat, tak stále ještě můžete. No a kdybyste si chtěli užít jenom náš playlist, tak od toho jsem tady já a Denzel Curry a Kenneth Bloom právě teď. Hezký dopoledne.

0: Blues.
1: Clips a Ace Trumpets, teď si poslechneme nový díl podcastu Fasády. Alena, autorka Fasád, se celé léto koupe ve Vltavě a většina lidí se na ní kouká trochu jako na blázna. No a tak si do nejnovější epizody pozvala krajinářskou architektku Zuzanu Štenberovou, taky milovnici divokého koupání, která jí konečně aspoň jako někdo dá za pravdu. Pokud i vy máte rádi koupání ve Vltavě, nebo vás to naprosto šokuje, říkáte si, jak to může někdo dělat, tak asi z obou těch výchozích pozic bude pro vás zajímavé si najít tenhle díl na našem webu v podcastových aplikacích. No a tady už taková malá říční ochutnávka.
2: Vlastně, když to město nemá tuhle vrstvu, tak to znamená, že vlastně za přístup do vody si všude platíte. A jako to, že můžou všichni opravdu normálně se během léta koupat, to prostě by mělo být jako naprostá samozřejmost. Takže to si myslím, že vlastně by to město mělo být jako pro všechny a mělo by to samozřejmě pro všechny organismy, ale i pro lidi. Jo? Teda to koupání.
3: Myslíte si, že se někdy dostaneme k tomu vztahu, který má třeba Curych nebo teď nově buduje Paříž, tak my tady v Česku?
2: No, já jsem jako pořád optimista, ale myslím, že teďko za současného stavu prostě přístupu vlády to bude teda obtížnější, to zase bych jako ráda řekla, že to vidím jako, že vlastně pokud odcházejí lidi, kteří jsou jako vzdělaní z toho oboru, z rozhodujících pozic, tak nás jako nevím, tak ta podpora zhora je prostě strašně důležitá.
3: A když se koukneme ještě na jedince, tak co byste poradila lidem, kteří se teď třeba rozhodnou, že po tomhle inspirujícím poslechu, že se chtějí teda koupat víc v řece, nebo že se s ní aspoň chtějí třeba víc zblížit, protože to koupání není jediným způsobem, tak co byste jim poradila?
2: No já bych jim asi poradila, pokud můžou, tak ať si zajdou do Mnichova, podívej se na Isaru, což je sice taky taková už jako hodně známá věc, ale zase znova jako fascinující. Ne osobně, jako já myslím, že osobně prostě jděte splavat s někým, koho to baví. To prostě si myslím, že funguje nejlíp. Ale pokud vlastně někdo je spíš jako skeptický, že ta řeka se nedá proměnit, tak bych doporučovala opravdu ten Mnichov a vidět to naživo, protože to, co jako se stalo úplně ze standardního koryta řeky se silnou jako protipovodňovou ochranou a teď vidíte vlastně neuvěřitelný jako ekologický prostě zelený prostor, kde ta řeka kolísá, vytváří si prostě náplavy písku a štěrku a vlastně v tom si hrajou děti. Je to prostě přírodní hřiště, přírodní koupaliště, nádherné místo, úplně neuvěřitelně živý. Tak to chce vidět.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Teda tím pádem 16, vydal desku Frank Ocean a byla to deska Blond s takovou ikonickou fotkou Wolfganga Tillmanse nebo od Wolfganga Tillmanse a od té doby prostě Schluss Ende. Další deska, ta teda vyšla 28. ledna 2016, Anti by Rihanna, no a Rihanna také od té doby se věnuje jiným věcem než hudbě a nevydala desku, což teda je taková veřejně známá věc. Lauren Hill taky 19 nevydala desku 10 let a dokonce třeba Sky Ferreira od roku 2013 desku Nighttime, My Time. Takže takový seznam lidí, který prostě se s tím jako patlají a možná jsou hodně obezřetní, je na serveru Impact. My si za chviličku pouštíme Stellu Donnelly a taky Jessie Ware. No a pokud máte nějakou hudební ambici a chcete vydávat desky, tak prostě to může být i uklidnění, že to nemusíte solit jednu za druhou, prostě stačí to dělat dobře a vzít si tolik času, kolik potřebujete.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holku.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Já.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.
3: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v i vysílání.

Veneer a Colorblind. My jsme si už dneska pouštili novinkového Denzla Curry a společně s Kenny Beatsem. Teď nás čeká další novinka, středeční akvizice. A tentokrát to bude projekt, který zní, jakože ho vůbec neznáte. Jmenuje se Assist, no ale je to vlastně kombinace dvou velmi známých jmen. Producent Igloo Ghost a hudebnice Daisy se tady setkali. Jakož to se setkali i v osobních životech tak hluboce a tak intenzivně, že teď mimo žánrově docela takovou kreativní desku, která mixuje hip-hop, EDM a vlastně můžeme ji očekávat už na začátku října. Vznikl i jejich společný potomek, takže docela hodně produktivní duo. My si teď poslechneme, jak to funguje na té hudební úrovni. Pokud vás to bude bavit, tak říjen je tím měsícem, kdy můžete na nové album čekat a těšit se na něj společně s tímhle singlem Needle.

0: Pinku a Nightlight, tak teď už se vám tady svítí denní světlo, doufám i do vašich příbytků nebo do míst, kde se právě nacházíte. Pokud ne, tak vám zkusím takový paprsek naděje a denního světla zprostředkovat tady playlistem a vysíláním obecně Radio Wave. Za chviličku nás čeká Holly Humberstone a taky Shanzon. No a potom už v příští hodince si zavoláme o radu nebo takový tip na to, co nás čeká v questu, pokud byste plánovali víkend třeba jenom se tak ponořit do nějakého herního průmyslu a třeba se vůbec nevěnovat žádným jiným aktivitám, což klidně může být hodně zábavné pro někoho. No a taky nás čeká zatím ještě tajemná, ale další newska, takže s tou dorazí Jiří Chábera a hezky nám ji popíše dříve ještě než ji takzvaně launchneme. Takže spoustu informací, jo, taky mám pro vás jeden festival, na který musíte vyrazit, pokud jste v západních Čechách. Takže ano, je to nezvyklá věc, ale i v Karlových Varech je hudba a vystoupení. Proto byste to neměli prošvihnout, pokud třeba teď směrem do západních Čech Karlovarského kraje míříte. Holly Humberstone a za chviličku už 12. hodina. Hezký poledne.
1: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
2: Já tady žít nebudu.
1: O vztazích, které nejsou jednoduché.
3: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
1: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

teď se koukneme už vlastně směrem k takovým kulturním, hudebním a i nějakým vlastně docela komplexním zážitkům. Já jsem slibovala jeden hudební festival ve Varech, to se ještě možná nechám chviličku prostě rozležet, protože takhle funguje nejlíp všechny pozvánky, jo? Nebo všechno, co prostě pak chcete, když to chviličku nemáte. Ale podíváme se na to, co si prosím zapište do kalendářů, i kdyby tak trošku třeba mělo mrholit, protože vás chci pozvat na 25., což je příští týden v srpnu. Je to úterý a naposledy se tentokrát můžeme setkat v rámci Riviery v galerii hlavního města Prahy v zámku Troja. No a tam na vás čeká Riviera 3. Uslyšíte Dirty, Depressa a taky Candy Pumps. Candy Pumps s jejich trackem Bon Bon se za chviličku rovnou i zahrajeme v našem playlistu, takže si můžete vyslechnout, jak to nakonec bude znít, třeba když dorazíte. No a za mě, tak já vás zvu i na debatu, která tentokrát bude na téma Nehledat a najít a budeme se bavit s Norou Třískovou z Heart Noise Promotion, taky s Davidem Lauferem, hudebním publicistou a odborníkem na digitální média a taky s Aneškou Horovou, která dělá spoustu videí a fotek pro takové jména jako Anet X a nebo Eva Farná, takže budeme zjišťovat, jaké jsou trendy, hlavně kde se rodí, jak moc do nich můžeme mluvit, jak moc má smysl se jima nechat inspirovat nebo je třeba následovat. No a kdo dneska je prostě relevantní v kultuře, jak toho dosáhne, jak dlouho taková pozice může vydržet, no a jestli vůbec se s tím dá nějak rozumně nakládat. Takže trendy a dramaturgie kultury a hudby a vůbec vlastního třeba i rukopisu, to všechno na nás čeká na Riviéře 3, stejně jako právě zmíněný Candy Pumps.

0: Jít come and go nejenom vlastně období a vaše třeba kamarádi, kamarádky, partnerstvo odchází, přichází, ale taky nejrůznější trendy a s nima i to, co aktuálně vás třeba zajímá. Dokonce i v rámci videoher my se teď budeme snažit s Jardou Mevaldem, který už je se mnou na telefonu. Ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, jsem tady.
0: Ahoj. Budeme bavit o vaší takové letní brigádě. Vy říkáte SideQuest a rozhodli jste se podívat zpátky víc než 20 let na to nejzajímavější, co se u nás odehrálo právě na herní scéně a nabídnout třeba nový úhel pohledu. No a Machinarium je hra, o které třeba i já vím už dost dlouho, což znamená, že je hodně slavná a že není vůbec nová. Tak to jsou ty dvě věci, které o tom vím, ty o Machinarium. Víš rozhodně víc, že jo?
1: No maličko. A to mě zajímá, ale co vlastně o Machinariu víš ty, co se k tebe doneslo, jako tím je tam tam.
0: Hele, soundtrack od dva?
1: Od dva ne, ale ne? Máš pravdu, že dva mají hodně společného s Amanitou, protože oni dělají tak jako nasídačku hudbu. Nejdřív to dělal Tomáš Dvořák alias Loex, pak to dělají dva, pak zase Tomáš Dvořák, zase dva a tak dále. To prostě střídají.
0: Takže to je špatně, i to málo co vím.
1: A to vůbec nevadí, protože stačí si poslechnout SideQuest po Machinariu a dozvíš se hnedka víc. My máme vlastně tuhletu sérii naplánovou na celý srpen, takže celý srpen se budete setkávat s českými hrami, každý týden jedna. Tenhle ten týden je toto zmíněné Machinarium a Machinarium, kromě toho, že to je krásná hra, že jako se na ní opravdu krásně kouká a že to je taková roztomilá věc, je velmi příjemná na hraní a je taková hodně přívětivá k úplně novým hráčům, tak je důležitý říct, že ona byla u začátku takový jako herní revoluce, kdy vlastně tady strašně dlouhou dobu byly velké firmy, které měly ty svoje místa, kde se prodávají ty hry, ať už to jsou kamenné obchody, nebo už tady nějaký začínající digitální distribuce. No a Machinarium bylo úplně na začátku takového trendu, kdy vlastně ty malí vývojáři, kteří nechtěli úplně konkurovat těm velkým, ale prostě taky chtěli mít to svoje místo na slunci, tak se tak trochu zbouřili, ne nějak jako drsně, ale prostě šli do toho na vlastní pěst a zkusili si tu hru vydat sami. A takovou jako své pomocí. Ne úplně DIY, ale prostě takovou trochu své pomocí. A vyšlo jim to. A Machinarium nebyl jediný, ale dneska to věnujeme jenom jemu.
0: Takže docela i vlastně takový revoluční nádech po Česku a Machinarium jakožto hra, kterou možná znáte jenom z doslechu, ale je zajímavý se o ní dozvědět víc, no a od toho je tady celý srpen a SideQuest. Vy si můžete na quest tím pádem už velmi brzy těšit. My moc děkujeme, Jardo, za osvětlení a budeme se těšit na plnou stopáž aktuálního dílu. Ahoj, měj se hezky.
1: Ahoj.

0: Blondšel a Veronika Mars a teď už ta slibovaná pozvánka na festival. Tentokrát se bavíme o jednodenním festivalu, který probíhá právě dneska v Karlových Varech. A říkám to asi s takovou důrazností, protože v Karlových Varech málo kdy probíhá hudební festival tohoto typu, nebo respektive obecně prostě si myslím, že pokud z tohoto kraje jste, tak vlastně oceníte jakoukoliv kulturní příležitost. No a dneska na vás čeká v areálu Meandr takový jednodenní festival s názvem Hot Springs 2 a v tomto volnočasovém areálu, teda v Meandru, kde to není úplně v centru, ale v takové spíš jako rezidenční čtvrti u řeky, se bude potkávat současná hudební scéna se street food osvěžením, taky s drinky chillout zónou a VIP lounge. Ale teď k tomu, kdo tam vystoupí. Tak Izomandias, rodák z Role, což je v Karlových Varech, samozřejmě mě nemůže chybět, Ben Cristoval se taky objeví, Nick Tendo, Loudzwan, Anet X a Kojo, takže docela jako silný line-up, kdybyste chtěli vyrazit, tak tenhle ten festival se opakuje, koná v Karlových Varech dneska s názvem Hot Springs 2 v areálu Meandr, no a právě zmíněných 6 tam vystupujících, který vytvoří line-up příčetný a příjemný pro dnešní páteční podvečer a večer. A takže si to moc užijte, jestli vyrážíte, a teď už nás čekají do Maria anebo Imperial Walks.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

0: Imperial Walks a No Man's Land. My se taky budeme bavit o tom, jestli náhodou už třeba taková výspa vlastně mužů, a to je pravicový trendy a inklinace k pravici, není náhodou taky pro všechny, protože už u mikrofonu znovu zdravím Jiřího Cháberu, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a ty se sponořil do internetu, což je dost náročný úkon, a teď se budeme snažit jako nějak jako hodně zkomprimovat docela jako rozsáhlé téma plné kontextu a budeme se bavit o tom, co už je za chviličku uvidíte na našem webu v sekci Wave News po levé straně, a to budou příběhy a motivace žen, které ve Velké Británii, jak zaznamenávají nejrůznější průzkumy, inklinují se zájmem o antimigrační témata k pravicovým stranám. Tak co nám slibuje tenhle ten, prosím tě, příspěvek?
1: Ano, já jsem se ponořil a do hlubin internetu a teď jsem se před malou chvílí vynořil tady ve studiu Rádia Wave. Já jsem totiž, nebo úplně celá ta anabáze začne reportáží, výbornou reportáží Sky News, kdy jeden z reportérů několik měsíců vlastně strávil různými jako interviews, různými rozhovory s hlavně ženami, které se snaží zapojit se do těch konzervativních struktur, těch řekněme konzervativnějších, nebo dá se říct krajně pravicových politických stran. Doslova totiž a od toho roku 2000, řekněme třeba 2008, kdy vlastně začaly narůstat takové ty konzervativní strany ve Velké Británii, třeba právě vlastně strany, které potom stály za Brexitem, tak se vždycky říkalo, že za nimi stojí rozlobení bílí muži, kteří volí rozlobené bílé muže. Ale v posledních letech, a to tam vlastně sám autor jako i říká, najednou vznikají i jsou někde, začínají být jako rozlobené i bílé ženy, které vlastně nemají koho volit, a tak začaly tvořit zajímavý obsah na sociální sítě. Právě já jsem několik těch reelsek viděl, volně přeložím, že to jsou prostě popisky, normálně vlastně je tam ten frontální view, je tam nějaká bílá žena, dívka, asi našeho věku, a tam jsou popisky třeba normou by podle mě měl být jenom etnonacionalismus. To je vlastně forma nacionalismu, kde národ je spojován s etnickým původem, to znamená, pokud jsi se narodila v Česku, jako, tak musíš nějak vypadat jako Češka, jinak nemůžeš být Češkou a tak dál. Nebo tam jsou Anglie pro Angličany, daily reminder, že když vám někdo řekne, že jste fašistka nebo fašista, tak to není nadávka, ale kompliment. Čili tyhle ty vlastně jako obsahy na těch sociálních sítích začínají postupně takhle plnit. Je to takový ten možná tradwife content, možná úplně ne. Nicméně ten autor toho videa se té reportáže se vlastně těch jako žen ptal, a oni to dost často tak jako smazávají ze stolu, jako říkají, a tak to jsou jenom takový internetový vtípky, já to tam píšu jenom tak jako ze srandy. Čili je to docela zajímavý fenomén toho, jak se ženy vlastně tlačí do těch jako vůdčích a vyšších pozic tý far right, krajně pravicový politice v Evropě.
0: Říkáš v Evropě, zároveň ten průzkum vlastně vychází z Velké Británie, tak víme, že teda sociální platformy jsou docela jako rovnostářské tady v tom a dostupné a svět je globalizovaný, ale jak vlastně se promítají tyhle trendy čistě do toho evropského kontextu?
1: No tak my už máme několik, dá se říct, pravicových nebo krajně pravicových političek na té evropské scéně. Můžu zmínit třeba vlastně spoluvedoucí Alternativy pro Německo Alice Weidel, která se vlastně doslova proslavila tím pokřikem, který na ní její příznivci začali křičet Alice für Deutschland, což je vlastně volně přeloženo taková ta hitlerovská fráze Alles für Deutschland, vše pro Německo, který je teda, tento pokřik je zakázaný v Německu a prostě byl kvůli tomu dokonce soud. Nicméně ona si to prostě nalepila do takového modrého srdíčka a teď z toho jako má svůj vlastní slogan. Můžeme se podívat do Francie, kde je hlavní představitelkou nebo jednou z hlavních představitelek proti imigračního hnutí Marine Le Penová, nebo si můžeme podívat třeba do Itálie na Giorgio Meloniovou. Nicméně všechny tyto ženy, a my jsme se tady o tom bavili chvíli předtím ve studiu, spojuje taková zajímavé pojetí tradičního slova feminismus. A Marine Le Penová třeba doslova říká, že ona je feministka, a že vlastně ale zároveň odmítá to tradiční pojetí feminismu, ale že je feministka, protože ona přece bojuje za práva žen nosit sukni i kraťasy, i šortky. A právě tyto ženy to pak přirovnávají a využívají vlastně ten jejich jako girl power, to, že jsou to ženy jako záminku k útokům na to, co kdysi bylo, tedy jak si říkala, tou doménou mužů, a to právě byla a je vlastně doteď i to nejvyšší vedení té krajně pravicové politiky.
0: No a kritika feminismu a třeba odpor právě k migraci, který je tady s tím bojem proti vlastně nějakému limitovanému oblékání žen spojený, tak jak se propisuje do těch nejrůznějších vlastně zespojení? spoda účtů nejrůznějších influencerek, jestli se mu už třeba někdo věnuje tomu tématu.
1: No, určitě se mu hodně začal teďka věnovat v posledních měsících. Já si vzpomínám třeba na krátký článek, nebo článek, možná několik článků dokonce, serveru Page Not Found, který se infiltroval do telegramové skupiny jedné z českých krajině pravicových influencerek. Ten obsah, konkrétně šlo o Nicole Vlackou, ten obsah jejich sítí, jak na Instagramu, tak hlavně na tom telegramu, byl plný takových, řekněme, vtípků na nějakých jako narážek na nacistické Německo, ale zároveň je tam taková ta glamour holčičí estetika, je tam nějaká jakási kritika toho feminismu jako hnutí, ale zároveň stále jako zachování té tradiční ženskosti, samozřejmě odpor k migraci, podpora nějakých, dá se říct, konzervativních hodnot, čili vlastně ten... jak to říct, nějaký ten jako content je úplně, ten obsah je úplně stejný, jako by byl třeba ve Velké Británii, v Německu, je to doslova jako přes kopírák. Jenže bohužel, jako to bývá jak v zahraničí, tak u nás, tak zatím není úplně přesně jasné, co teda takové konzervativní hodnoty, za které spoustu těchto influencerek vlastně bojuje, tak co to vlastně taková konzervativní hodnota je.
0: Pokud vás zajímá, jak vlastně takový konzervativní feminismus vypadá a jak se třeba bezpečí v ulicích anebo tradiční role muže a ženy může promítat nejenom do internetového obsahu, ale taky do vašich politických názorů, pokud jste žena, tak se můžete podívat i na náš web, kde se podíváte zpátky do 18. září roku 2025 a já jsem měla ve studiu Kateřinu Lomičovou a taky Lenku Brenningerovou, jakožto zástupkyně dvou tradičně smýšlejících žen a influencerek a můžete si vyslechnout s nima rozhovory, protože tam třeba malinko líp vlastně nahlídnete do tohohle světa, pokud vám třeba doteď je nějakým způsobem utajený. Tolik Jiří Chábera a jeho příspěvek, který si už brzo můžete přečíst na našem webu jako newsku. Díky moc. Ahoj.
1: Díky, naslyšenou.

0: Zapomněl jsem Anna Vaverková a jejich filmy. Teď už nás čeká Shamir a On My Own. Dlouho nebyl v playlistu, takže se ho můžeme společně užít. A taky překročíme 13. hodinu.
1: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
2: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifeli.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave. Co je na konci světa?
3: Starter. Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Barbora Hora a její Perseidy. Perseidy jste mohli vidět docela nedávno, ano, v ten den, co bylo zatmění slunce, takže Perseidy prostě nikoho nezajímaly. A tak jsme se aspoň poslechli tady ve vysílání díky téhle české hudebnici. Podíváme se ještě za hudebnicemi na Slovensko, protože právě dneska už nám tady přistálo na webu Radia Wave rozhovor s MES, který teda jsem měla tu čest dělat já, ale říkám to hlavně proto, že si MES tuhle slovenskou zpěvačku, která takovýho jako alt popu a R&B dohromady, můžete vychutnat jednak v rozhovoru, ale taky zároveň i v aktuální fonosešně, takže je to vlastně nová možná hudba, která teď bude brázdit nejrůznější streamy, žebříčky a možná i brzo pódia. MES by se měla teď v září objevit na Cargo Gallery na koncertu, takže je možné si ji i poslechnout naživo. Zatím se svým novým albem s názvem MES Season úplně v létě nekoncertovala, takže si možná počkáme spíš na ty pozdější podzimní termíny, jestli náhodou třeba ještě někde mimo Cargo Gallery nepůjde odchytit, kdyby vás třeba její hudba a nebo třeba jenom prostě názory a fluidum zaujalo. Takže koukněte na náš web a taky na YouTube Radia Wave, na rozhovor s MES a taky na její fonosešnu. A teď už zase znovu do českých hudebních vod Curtains Please a za chviličku taky třeba Darko Don.

0: Darko Don a jeho lifestyle. Vaším lifestylem taky může být ale poctivé studium, což po tomhle tracku zní trochu jako vtípek, ale nemusí se to určitě úplně vylučovat. Teď si potíž pustíme ukázku z nového dílu podcastu Studovna. Jak může vypadat takové studium pedagogiky a co dělají učitelky o prázdninách? Mají prázdniny. A s učitelkou Alenou Ruberovou jsme ve Studovně probírali její studium střední vysoké školy a vhled do učitelské profese. A taky tipy na přípravu na září, protože ano, září už přichází. Celý díl můžete najít na webu Rádia Wave v podcastových aplikacích a tady je takový vhled do toho, nebo spíš náslech.
1: Nevím, jak to mají ostatní učitelé, ale mě určitě jako začínající učitelce ty přípravy trvají. Jo, já nad tím jako se snažím jako hodně přemýšlet, tak abych vlastně mohla vyhovět všem těm dětem, takže se snažím právě dělat ty úkoly diferencovaně, aby si přišlo na své i ten Pepíček, prostě, který je jako na tom líp, ale i ta Anička, prostě, které to třeba jako tolik nejde. No a je to jako hrozně obtížné to jako všechno tak jako zkombinovat a vím, že potom, až půjdu v to září učit, tak to zabere strašně moc času. Takže proto teďka přes prázdniny jsem se snažila vyrobit si různý materiály, nakoupit si různý pomůcky, hodně jsem si do toho ze svého zainvestovala. Podle mě už jsem v tom třeba tak za 40 tisíc jako minimálně. Ježíš. A to jsem vlastně ještě nedostala výplatu. Takže hodně jsem si do toho fakt zainvestovala, ale říkám si, že se mi to vrátí potom. A že buď to uvidím na těch dětech, jo, že jim to pomůže, ale hlavně to jsou věci, které jako mi zůstanou a zase budu moc používat prostě pořád. No.
2: To cením, že to říkáš takhle otevřeně, protože kolikrát se může zdát, že učitelé mají 2 měsíce prázdnin a realita je takováhle. Tak to určitě ještě blíž probereme v následujícím díle Studovny. Tak pojďme na tipy na tvoje oblíbené knížky, filmy nebo jakýkoliv zdroje, který bys doporučila těm, kteří se zajímají o pedagogiku nebo třeba zvažují, že půjdou studovat učitelství?
1: Já bych určitě z autorů doporučila například Wagnerovou Lisou, Mareše Čápa nebo pana Průchu. Tohle jsou hodně jako literatury, ze kterých jsme čerpali i na vysoké škole a opravdu musím říct, že jsem z nich poskládala vlastně skoro celý státnice, protože ty knížky jsou jako hezky psaný, jsou přehledný a jako najdete tam jako fakt úplně všechno, až od té vývojové psychologie po čtení, psaní a já nevím, co všechno. Takže tohle si myslím, že pro člověka, který ho to zajímá, tak je to super. I hlavně třeba pro rodiče, jo, se na to třeba mrknout. A doporučila bych také film, jmenuje se to Temple Grandin a je to vlastně o ženě, která má autismus a je tam vlastně vidět ten vývoj, jak na to přišla ta její rodina, když byla dítě a jak ona vlastně vnímá ten svět. A myslím si, že na tom si strašně hezky jako člověk uvědomí, že jak jsou ty děti jiný a jak každý to dítě to může vnímat prostě odlišně. Takže to bych tak doporučila.
2: Tak pojďme ještě na závěrečný tip tohohle dílu. Co bys poradila sama sobě, než si šla na vysokou?
1: Asi bych sama sobě řekla, ať se mnohem míň zajímám o to, co chtějí ostatní a víc si jako prosazuju to svoje, co bych chtěla hlavně já, protože ve výsledku to bude moje práce, kterou já budu dělat po zbytek svého života a rozhodně prostě bych chtěla dělat něco a přála bych to i všem, abyste všichni prostě dělali něco, co vás baví, co vás naplňuje a ne, že prostě budete otrávená prodavačka, která tam musí prostě pípat jako za kasou a fakt jí to nebaví a jde to na ní vidět, jo, tak prostě fakt víc poslouchat sebe a jít si za tím, co chcete vy a prostě najít si to svoje štěstí, protože myslím si, že když člověk celý život jako bude dělat to, co ho baví, tak to je prostě to nejlepší, co se mu v životě může stát.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Page Turners a Touch, tak my jsme už dneska tady zmínili Karlovarský hudební festival, který se na ploše dnešního večera rozprostírá v areálu Meander s názvem Hot Springs 2. A teď nás ještě čeká jedna pozvánka. Výrov a tamní areál Kosmo dneska hostí Hip Hop Camp, a to od dneška do zítřka. Takže máte po 6leté pauze možnost se 2 dny věnovat rapu a hip hopu. Výrov u Královic, bývalá raketová základna ukrytá v lesích nedaleko Plzně, nabízí docela unikátní kulisu pro tenhle dvoudenní sraz hiphopové komunity z celé Evropy. No a vystoupí tady jména jako Freddie Gibbs, což je asi jeden z těch největších taháků společně s The Alchemist. Na tyhle ty dvě jména si myslím, že přijede spousta lidí, ale určitě si na své přijde i fanouškovská základna uskupení třeba Prague Union nebo James Koula. Taky se můžete těšit na Fakulta a Resta. Prostě těch jmen je tady opravdu hodně ze všech možných rapových a hiphopových zákoutí, možná dneska už i frakcí a subkultur, takže to bude hodně, jako myslím, žánrově sjednocené, ale zároveň i v tomhle žánru dost

0: různé a asi dost zajímavé. Takže kdo má trochu náladu a čas, tak dneska a zítra na vás čeká po 6 letech hip-hop camp. Možná to bude generovat hodně intenzivní zážitky, takže Vírov a areál Kosmo směrem na Plzeň. Užijte si, pokud vyrážíte.
1: Playa. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Christine and the Queens, People I've Been Sad. Tak člověk míní a hip-hop camp mění. Já jsem tady v minulém vstupu zvala na line-up hip-hop campu ve Vírově u Plzně, ale to, co jsem sama odklikla na webu jako takovou nějakou jenom prazvláštní věc, co se má odkliknout, tak tím byla informace na webu hip-hop campu, která je více než smutná pro všechny, kdo se chystali, a tím pádem vás odradím od toho, abyste teď už vyrážili, protože hip-hop camp se letos konat nebude. It was all a dream, píšou tady v upozornění, které na vás vyskočí, pokud se budete chtít podívat na program. Okolnosti prý organizačnímu týmu nehrály do karet, ani slunce v logu nepomohlo, s počasím program navíc neoslovil dostatek z vás, takže evidentně předprodej taky docela selhal, no a celá ta partie se týmu nepodařila uhrát, takže festival, který si původně vydupali ze země, měl se vrátit ke svým kořenům, ale vrací se ještě hlouběji, takže v podstatě letošní ročník je pohřbený, ruší se sraz kempové rodiny a vy samozřejmě můžete najít nějakou alternativu, pokud vám bude hip-hop a rap chybět ve vašich víkendech a plánech. My se o to pokusíme nějak to tady prostě napravit a vykompenzovat. Za chviličku se podíváme zpátky do našeho playlistu, no a teď už tahleta informace, za kterou se omlouvám, že jsem vás mylně poslala někam na vojenskou základnu k Plzni, kde se pravděpodobně tenhle víkend nic nestane.

0: za chviličku 14. hodina, taky Matyášovo kamarádi do té doby, ještě Bad Karma Boy, no a po 14. hodině poslední společná vysílací hodinka a spoustu zajímavých věcí a taky playlistu, takže krásný odpoledne s Rádiem Wave, máme 21. srpna.
1: Casablanca. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca, povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Bad Bunny a takový jako příslib toho, že pořád ještě máme letní měsíce, prostě reggaeton je v podstatě takový jako chodící srpen, jo? Ale všeho jednou do času, každá sranda jednou musí skončit, takže i srpen se nám už pomalinku nachyluje, jenomže máme tady spoustu zajímavých věcí, které vás můžou potkat na podzim, minimálně je to vydávání desek, každá druhá novinka, kterou jsme si tady nasadili, předznamenává vlastně album, většinou se jedná o nějaký říjen, takže festivalová sezóna se nám může plynule přesunout do té novodesčí sezóny. No a fanoušci The Avalanche se dočkají taky svého, protože 6 let po skvělé nahrávce We Will Always Love You přijdou právě v půlce října s novinkovou deskou No Bad Memories. Takže už nebudete si ani pamatovat, že vůbec kdy bylo léto, ale ani nic špatného, což je dobrá zpráva. Už z téhle desky vydali 3 singly, hostovačka tady například s Karen O nebo Jamie XX, no a na novinkové upoutávce Can't Get Over Losing You stojí hudebnice Tracy Amare. No a pokud vás zaujme, tak si myslím, že v říjnu už prostě budete jenom nadšení The Avalanches.

0: one and she entitled.
1: Tolik už Quest E a Entitled. My teď budeme pokračovat v pozvánkách na možná i zajímavé podcasty, pokud byste nechtěli třeba vyrazit někam za hudbou a třeba živou kulturou pryč z vašich příbytků a pohodlí, tak určitě nemusíte, protože si teď pustíme ukázku z nového dílu podcastu Psycho. No a v novém dílu se skrz příběh Simony Moniové podíváme na to, jak vzniká vztahová past, proč se oběť může vracet k pachateli opakovaně a co může udělat v tomhle případě její okolí. Celý díl můžete najít na webu Rádia Wave v podcastových aplikacích. No a teď už slibovaná ukázka.
2: Simona Moniová byla česká spisovatelka, říkalo se jí Vývek v sukni. Psala takový romány pro ženy, říkali tomu letní hity.
3: Okay.
2: A vlastně dneska je 6., kdy to natáčíme, a ona byla zavražděna 3. srpna. Před 15 lety.
3: Okay,
2: takže i tohle je takový symbolický. A vlastně přednedávnem vyšel seriál o ní, kde hraje její roli nebo její postavu herečka Tereza Ramba, dříve Voříšková.
3: Ale hlavně jako především, proč je to pro nás dneska tématem našeho dalšího dílu pořadu, je, že vlastně jak tehdy, když se v novinách před těmi 15 lety objevily články o tom, že byla zavražděna, tak vlastně i dnes, po tom, co teda byl odvysílán ten seriál, který se věnoval vlastně jejímu životu, tak se zvedly počty hovorů na specializovaných linkách. Hele, jako z mojí zkušenosti, jo, a řekni mi, jakou máš svoji, předpokládám, že ty jsi tak jako mluvila s x lidma, který nějakou jako podobnou zkušeností procházeli, tak ty hovory s těma lidma mají pro mě jako vlastně jeden scénář, jo, že ten člověk je schopen ti říct ten okamžik, kdy se s tebou baví, co všechno jako špatného se mu děje, vlastně výčet toho, co teda jako se mu přihodilo. A pak když teda by mělo dojít na tu jako druhou část toho hovoru, a co teď s tím, tak vlastně je najednou jako všechno problém. Jo. A tohle je vlastně jako schéma, který si myslím, že jsem zažil jenom já, jako předpokládám,
2: mám to
3: že
2: úplně,
3: taky.
2: Úplně stejně. A nebo je to ten člověk ve fázi, většinou teda žena, nezažila jsem ještě teda muže.
3: Já jsem se
2: bavila. Ale to je možná i to výhoda, že jsi chlap, víš, že jako ti to řekne možná spíš než tý ženský. Ale že jako jsou v tu chvíli fakt naštvaný a jdou to teda udělat. Ale pak, když se to začne fakt s tím něco dít, tak on se začne omlouvat. A začne se to jako.
3: A tohle je jedna z věcí, třeba když jsem si jako četl ty články, které jsou pro tohle téma vlastně jako nejdůležitější, tak to je hrozně jako stará věc, jo, že ono to je vlastně jako svým způsobem je to velmi frustrující. Jo, ať už pro tebe, když si jako s tím člověkem takhle povídáš a víš, že vlastně co bude následovat, že teda jako nějaký jako konstruktivní řešení je vlastně těžký s tím člověkem domluvit. A nebo třeba nějaký složky, které s tím souvisejí. Jo. A jo, ať už je to třeba policie, která má často kdy zkušenost s tím, že ty podání
2: to je,
3: jsou vzatý na zpátek.
2: Třeba přesně slyšíš. No oni k nám už ani nejedou kolikrát, protože už ví, že zase stejně to špatně dopadne. Samozřejmě mi to přijde špatně,
3: jasně.
2: Jako jo, psychologovi.
3: Jasně.
2: Ale jako zase na druhou stranu, jako když jsem si to zažila a ty prostě vidíš, jako že v úvozovkách si ten člověk zase nabíhá na vidle, tak pro člověka, který je v tom netrénovaný, je to hrozně těžký.
4: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.

0: Isabel a Rachel, jestli si říkáte pokaždý, když vyrážíte na výlet, že vlastně za moc vaše schopnosti, outdoorové schopnosti nestojí a že byste třeba chtěli být výkonnější, nefunět do kopce a prostě chodit nejrůznější traily, stovky kilometrů, jako to většinou slyšíte v Casablance, nemusíte mít strach, nejste v tom sami, protože letní verze Casablanky, tedy expedice, je taková minisérie, no a vydáváme se na místa, která jsou mnohem přístupnější, jakože mnohem přístupnější. S hercem Josefem Trojanem natáčel Pavel Sladký během takové buržoazní až aristokratické procházky po pražském lesoparku Cibulka. Takže můžeme normalizovat procházku po lesoparku jako cestování, protože pokud tam vyrazil Pavel Sladký na expedici, tak už je možný úplně všechno. No a o cestování, herecké profesi, ale taky hledání klidu a nebo strachu v hamace, bloudění a dospívání, o tom všem bude aktuální expedice, takže ještě snazší varianta, než vyrazit se pro do lesoparku, je vyslechnout si o tom aktuální díl expedice dneska po 19. hodině.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

Vagabond a Do Your Worst. Kdybyste naopak chtěli udělat něco fakt skvělého pro sebe, tak se běžte někam prodýchat. Někam, kde máte třeba čerstvý vzduch. To je takový jako máma doporučení, prostě neseď pořád u toho počítače diven, takhle v pátek odpoledne. Samozřejmě, pokud jste dítě, tak je to pro vás ještě důležitější a o zdravém vzduchu, když jste dítě, je taky jedna newska u nás na webu po levé straně a týká se nové studie, která byla provedená v Londýně, no a poprvé porovnává zlepšení kvality ovzduší s tím, jak se vám rychle jako dětem vyvíjí plíce. No a ukázalo se, že když naměříte vývoj plic nějakému vzorku třeba 3000 dětí v centru Londýna, tedy v oblasti, kde je implementován takový experimentální takový území se ultranízkými emisemi v porovnání s dětmi v Lutonu, kde žádné ovzduší jako regulováno není, tak se ukázalo, že právě před zavedením této ochranné zóny a tedy spoplatnění vjezdu vozidel do centra Londýna, děti vykazovaly pomalejší růst plic. To se ale během 5 let začalo měnit. 5 let jako není moc. Samozřejmě, když jste malý dítě, je to víc než váš celý život, ale tak jako v oblasti prostě lidské existence na světě. Děti, jejich plíce se plně nevyvinou pod tím pádem vlivem ovzduší. V pozdějším životě čelí většímu riziku vzniku astmatu a dalších životních a zdravotních problémů. Takže v centru Londýna podíl dětí s poruchou plic se snížil ze 14% na 9% právě vlivem poklesu úrovně znečištění. Takže docela jako čísla, která symbolizují velké palce nahoru všem místům, kde se emise ve vzduchu regulují, pokud vás to víc zajímá a chcete se dozvědět, jak důležité a skvělé pro vás může být, když nebudete dýchat ten nečistý vzduch. Koukněte na náš web do sekce Wave News a teď už Nina Džedači, Porter Rubin a jejich WannaCry.

0: Media Service a FaceTime, vy teď už možná tušíte, pokud se na nás díváte třeba na YouTube, že tady nesedím sama se mnou. Docela už tradičně bych se nebála říct v posledních týdnech. Michal Hry, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dneska budeš uvádět nový quest. Já už jsem tady se odpropálila v telefonátu s Jardou Mivaldem, že o machináriu toho moc nevím. Tak jak seš na tom, prosím tě, ty a česká herní historie?
1: Hele, já jsem na tom jenom možná o malinko líp. Já o to taky nevím úplně moc, ale je pravda, že zrovna Machinarium jsem hrál a pamatuju si, když vyšlo a jaká to byla pecka.
0: A co se tam dělá v té hře?
1: No hele, je to vlastně ručně kreslená adventura, takže hraješ tam za takovýho mrňavýho robůtka, který se snaží, jestli si dobře pamatuju, zachránit svoji princeznu, ale tak to už teďka trošku nevím, jestli si pamatuju správně, no a řešíš takový logický úkoly a je to hrozně hezká věc s hezkým soundtrackem.
0: No tak to zní hodně cute, to už jsem tak pochopila, že to asi bude. Je to teda pro děti spíš? Nebo zahrál bys to i teďka? Je to varianta?
1: Hele, jo, tak některý ty puzzly, jak se tomu říká, tak jsou vlastně docela složitý, ale je to celý ten narrativ je takový vlastně dětský, takže...
0: Takže feel good nabídka dneska a budete se společně s questem dívat do minulosti a možná si u toho ještě něco zahrajete. Minimálně u toho můžete poslouchat další 3 hodiny tady s Michalem. Mějte se hezky, čau.
2: Město lidem, lidé městu. Jedno město, 1000 úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28.

podcastech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špoderové každé úterý od 8 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: I was looking for it. I swear I find it. I swear some kind of spirit. I swear.
1: Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow.
2: Jamie XX a hned po něm Sampa nám odpálili páteční odpolední On Air s Michalem Lyrý. 3 hodiny plné muziky, ale i podcastových ukázek, kulturních tipů a hudebních novinek. Pustíme si ukázku z Houpaček, které se věnovaly dětským nohám a péči o ně. Chystá se na nás taky ukázka z prvního dílu nové minisérie Expedice, tentokrát s Josefem Trojanem. No a po 17. hodině si pustíme rozhovor, který vedla kolegyně Tereza Havlínková se slovenskou zpěvačkou a autorkou Mes. No ale teď už rovnou do pátečního playlistu. Ella Minus a Nick Leon a jejich nedávná novinka Espiral. A příjemný poslech odpoledního On Airu vám přeje ze studia Michal Lyrý.

0: Je 15 hodin a 19 minut a to je přesně čas, kdy přichází první slíbená ukázka, a to z houpaček. Houpačky se věnovaly tentokrát dětským nohám. Jak miminkům stříhat nehty, jak mají vypadat první krůčky a kdyby je dítě mělo zvládnout a co všechno je dobré o dětských nožkách vědět. Na to všechno se ptali fyzioterapeutky a pediatričky Edity Proškové. Tak tady je ukázka.
1: Tabulkově je chůze prostě pro nás, pro fyzioterapeuty, mezi 10. až 18. měsícem věku. Je to plus minus autobus. Každý dítě je jiný, každý dítě má jiný tempo. Pokud budu mít dítě, který mělo opravdu kvalitní psychomotorický vývoj, tak většinou ta chůze vypadá tak, že to dítě se prostě jednoho dne postaví a jde. Pak jsou děti, které měly kvalitní psychomotorický vývoj.
2: A nejdou.
1: A prostě nejdou. Jo, prostě opravdu některé děti potřebují ten čas a bývá to spíš strach a bázlivost.
2: Že to promýšlej trošku.
1: Že to trošku promýšlí, přesně tak, než se pustí do toho prostoru. Spoustě dětí pomůže to, že jim dáte do ruky vařečku a oni půjdou s tou vařečkou, protože mají takový jako ukotvující bod, řekněme. Jo, nebo půjdou podél zdi, budou se přidržovat vlastně ty zdi. Ale už jdou vlastně sami do toho prostě.
2: Vařečkou, jo, říkáte.
1: Ano, my jsme dávali vařečku, bylo to super.
2: A čím to je, že jako má pocit, že...
1: Má pocit větší stability.
2: To je ale pěkný podvod.
1: Je to podvod, hroznej.
2: Aha, no tak to jsem nevěděla.
1: Jo, ale jako hele, fakt neznám dítě, který by se samo, pokud je zdravý, jako zdravý, tak nerozchodilo. Všechny děti se jednou rozchodí, jako... Pokud tam není nějaký neurologický problém nebo nějaký postižení, tak ta chůze dřív nebo později prostě přijde. Jo, vzhledem k tomu, jaký máme všichni teďka domovy, kde je plno plovoucích podlah, které kloužou a ty děti jsou na nich nejistý, tak se nedivím, že to těm dětem vlastně všechno trvá potom.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Quest o prázdninách uvádí speciální letní sérii Side Quest. Rozebírají v ní ty nejzajímavější a nejdůležitější české hry za posledních více než 20 let a nahlíží na ně z dnešního úhlu pohledu. No a vy máte dnes od 18 hodin možnost slyšet v premiéře díl třetí, který se bude věnovat Machináriu. Já měl možnost slyšet ty dva předešlé, které se věnovaly Mafii a taky Euro Truck Simulatoru, a obzvlášť ten první ve mně vyvolal hodně nostalgie. Tak třeba se i vy na chvíli vrátíte v čase u povídání o Machináriu, které vyšlo v roce 2009. Moderují Jarda Méval, Čárka Tňová a Lukáš Grigar. Dnes od 6 hodin.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

Remy Wolf nás zase o kousek víc přiblížila 3/4 na 4 a my teď na chvilinku zamíříme do naší zprávařské sekce Wave News. Posledních pár měsíců se na síti X, dříve známou jako Twitter, šíří takzvané subtle fakes, což jsou realistické, nekonzensuální snímky celebrity dalších uživatelů v provokativních pózách, které vytváří umělá inteligence. No a vzniká tak problém, že u intimních snímků vytvořených bez souhlasu zobrazených osob jde čím dál tím hůř poznat, jestli vznikly nebo nevznikly pomocí umělé inteligence. Podle serveru 404 Media se jedná o formu obtěžování, která může způsobit i psychickou újmu na zdraví. Na síti vlastněné miliardářem Elonem Muskem jsou například zveřejňovány fotky slavných hereček v šatech upravených tak, aby byly odvážnější nebo aby v nich ženy měly větší křivky. Dalším takovým typem jsou pak třeba selfies po tréninku v posilovně a i takové snímky přitom podle serverů můžou být zcela generovány umělou inteligencí. O konkrétní případ takzvaných subtle fake se podělila americká herečka Gomez. Na svém Instagramu zveřejnila původní snímek, který byl následně digitálními anonymy za účelem zisku předělán právě pomocí AIčka do jaksi lascivnější podoby. No a právě ten zisk zatím stojí, právě zisk, který na síti X získávají účty takzvaným engagementem, tedy množstvím uživatelů reagujících na příspěvky, je podle serveru 404 Media jednou z hlavních motivací, proč upravovat cizí fotografie. V rámci boje s kybernetickou kriminalitou prohledala kanceláře sítě X letos v únoru francouzská prokuratura, uvedl to web i rozhlas. Vyšetřování se podle úřadů mimo jiné zabývá podezřením šíření dětské pornografie, generování sexualizovaných fotografií osob bez jejich souhlasu či popírání zločinů proti lidskosti. No a v Česku je takovéhle chování trestné. Konkrétně může jít o trestný čin poškození cizích práv nebo dokonce zneužití identity k výrobě pornografie. No tak jak to se sítí X dopadne a to už si budeme muset počkat a kdyby vás zajímaly detaily téhle zprávy, tak vás odkážu na náš web do sekce Wave News. My už teď míříme zpátky do našeho playlistu.

0: Kanačtí Menai Trust doznívají, je 15 hodin a 51 minut a první společná hodina odpoledního on-airu téměř za námi. Kompletně hodinu uzavřeme s Alexem G a taky slovenskou hudebnící Dašou. No a rovnou si povíme, co nás taky čeká dál. V příští hodině se na nás chystá ukázka z prvního dílu minisérie Expedice s Pavlem Sladkým a jeho hostem prvního dílu Josefem Trojanem. No a povíme si taky něco o novinkách, které ve středu přistály v našem playlistu. Konkrétně Denzel Curry a Kenneth Bloom nebo třeba projekt CIST, tedy Igloo Ghost a Daisy. To všechno v programu 16. hodiny na rádiu Wave.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Na rádiu Wave jsme se už překlopili do 16. hodiny a před námi jedna z hudebních novinek v naší rotaci. Rapper Denzel Curry a producent Kenneth Blum, dříve známý také jako Kenny Beats. Tyhle dva se chystají na pokračování svojí 6 let staré společné nahrávky Unlocked. Prvním singlem z desky, která vychází už v příštím týdnu, je skladba Difference, v níž hostuje také zpěvačka Yeba. Na albu najdeme jména jako JPEG Mafia nebo Westside Gun. Takže tady track Difference, pak nás taky čeká Elios Charlie XCX nebo plzeňští Aida De Young. No a pak už vyrazíme na výlet s Pavlem Sladkým a Josefem Trojanem.

0: Ida the Young v 16 hodin a 16 minut. No a my si teď poslechneme ukázku z první epizody letošní nové sezóny podcastové minisérie Expedice. S Josefem Trojanem ji natočili v pražském lesoparku Cibulka, kde stojí nejstarší pražská rozhledna, stromy v létě poskytují vítaný stín a město se potkává s přírodou. Celý díl hledejte na našem webu anebo v podcastových aplikacích.
1: Jako nejvíc hraju basket, protože to je fakt moje největší láska, protože mě přijde hrozně chytrý ten sport, zároveň je poměrně dost fyzický a běhavý, takže to hraju nejvíc, no a hele, tak já si tak jako poběhávám, nemám moc rád běhání, protože mě to jako nebaví úplně, ale mám rád ten pocit po. Takže já jsem se vlastně jako nikdy nedostal, jako když jsem vrcholově sportovat, tak jako při hře jsem se určitě dostal jako na 10 kilometrů zaběhaných, ale takhle při běhání jako si držím takových těch 5, 6, 7 kilometrů, 8, když mám hodně dobrý den, a to je všechno, co já uběhnu, co jsem ochoten, jako tady nikomu nebudu dělat čaška prostě.
2: Tady na Cibulce.
1: Tady na Cibulce, ani sám sobě, čo to už taky, to už mám taky plný zuby. Ale takže já se tak běhám, no a cvičím, ale je to vždycky, co můj život se trošku řídí podle toho, co potřebuje zrovna to, co já hraju, no, takže už jsem pochopil, že třeba nemůžu cvičit jako celoročně, protože pak jsem jako poměrně dost velký a přijde něco, nějaká role, která to vůbec nevyžaduje a já ji kvůli tomu třeba nedostanu, anebo pak to musím hrozně rychle schazovat, což je jako nezdravý, takže pro mě je vlastně mnohem důležitější, čím jsem starší, mít nějaký funkční tělo, než jako svalnatý tělo. No.
2: A ty jsi nějak v minulosti i lezl, jako na lezecké stěně?
1: Jak tě to napadlo, člověče?
2: Napadlo mě to tak, že jsem to zahledl na Actors Map nebo někde ve tvém profilu.
1: Tam je spoustu lží.
2: Ano. Ne, tak pojďme některé z nich vyvrátit.
1: Ne, tohle zrovna je pravda. Hele, tohle je pravda. Já jsem chodil vyloženě na lezení asi 3 nebo 4 roky, když jsem byl mladší.
2: A co jsi na tom měl nejradši? Jako dostat se do výšky, zvládnout nějakou dlouhou cestu nebo řešit nějaký boulderový problém a lámat si hlavu na 2 metrech čtverečních pět dní v kuse nebo tak?
1: Ne, hele, vůbec, to právě ne. Vylejst jako do výšky a když to na třetí pokus nevyšlo, tak se posunout jedám. Já mám pocit, že to tak jako docela hezky symbolizuje celý můj život, jako celou moji životní cestu. Zkusit to 3x dát do toho všechno a když to nevíde, jak se posunout a zdále. Jako. A to asi s ničím zase tak dlouho jako hlavu nelámu. Někdy je to jako vychytralost, a někdy je to prostě jenom lenost. No. A teď jsem tady v jablečném háji. Takovým, ne háji.
2: To jsou třešně, ne?
1: Ježišmarja, tak mi to nekáž. Prostě.
2: Aha, dobře.
1: To jsou jabka, tak to jsou jabka.
2: Dobře. Tak jsme v jablečném háji, v jablečném sadu, kde ovšem se nenatrhá žádný jabko.
1: Ano. Což je taková
2: neúroda.
1: Taková neúroda.
2: No je to, jak jsi to řekl, buržoazní? Je to buržoazní procházka.
1: Je to buržoazní procházka, člověče.
3: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na rádiu Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

0: Dnes je 21. srpna a to není úplně obyčejný den. Jen pro připomenutí, v noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla do Československa vojska Varšavské smlouvy a ukončila tak období reforem, které známe jako Pražské jaro. No a začala dlouhá léta sovětské okupace. To věřím všichni víte, ale co možná nevíte je, že na pražském výstavišti už od 14 hodin běží největší občanská připomínka okupace vojsk Varšavské smlouvy tehdejšího Československa. Prostřednictvím diskuzí, výstav, videoprojekcí a živých podcastů si můžete tak společně připomenout nejen tyhle zmařené vazby a vynucené odchody, ale i to, jak zásadní je chránit svobodné prostředí, ze kterého lidé nemusí utíkat. No a na závěr akce návštěvníky čeká letní kino, a to konkrétně projekce filmu Taking Off, což je první americký film Miloše Formana. Takže na pražském výstavišti Nevermore 68, občanská připomínka okupace vojsk Varšavské smlouvy. To je takový tip, jak tenhle ten významný den strávit. Každopádně my už teď míříme zpátky do odpoledního playlistu, protože na nás čeká Yumi Zouma, Sleaford Mods a nebo taky Jiný metro.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holko.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Já.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.
3: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v i vysílání.

Jiný metro a jejich Sentimental Tune nás přivádí k další novince v playlistu 16. hodiny a to je projekt Cyst, kde se potkal producent Igloo Ghost s hudebnicí Daisy. No ale tihle dva se asi nepotkávají jenom v tomhle projektu, protože tihle dva žijí v partnerském svazku. Daisy v minulosti vydávala pod jménem Baby. No a jako Cyst vydávají debutové album na začátku října a to se jí bude jmenovat Rabbit. Ono se to teda úplně nepíše jako Rabbit, jsou to takové dva symboly, které vypadají jako králíčí ouška. Žánrově se tahle deska vrací do počátku tisíciletí, kdy se kreativně potkaly žánry hip-hopu a IDM. Po pilotním singlu Nekret se minulý týden přihlásili další ochutnávkou track Needle a na coveru je jejich společný potomek. Tak tady malá ochutnávka Cyst a Needle.

0: Altpopová meluzína z Ústí nad Labem. Tahle kapela nám začala uzavírat další hodinu. Do celé nás doprovodí písničkářka Claire Chicha aka Spilltap a taky hudebnice, producentka a DJka Arka. No a potom už pomalu odpálíme finální hodinu pátečního On Airu. Hned z kraje na nás čeká pražské duo Candy Pumps a taky rozhovor se slovenskou hudebnicí Mes.
1: Filly. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
2: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na Filly.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Co je na konci světa?
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

17. hodinu na rádiu Wave jsme načali za doprovodu Inchi Gurun aka Inji a také americké zpěvačky a textařky Julie Michaels. No a rovnou se vrhneme na další novinku. Nové pojetí EDM v podání pražského dua Candy Pumps. DJky a producentky Boogie Baby a X-Jessy spolupracují už od roku 2023. Jejich prvním větším releasem byl ale až loňský projekt Amalgam of Reflections, který nabídl hranice Česka překračující sound rozbité elektronické produkce. Na začátku letoška jejich spolupráce vykrystalizovala v projekt Candy Pumps, no a my si dáme nejnovější single Bonbon. No a kdybyste chtěli vidět jejich excentrickou show, tak je můžete zažít živě již 25. srpna na poslední letošní Riviéře.

V minulém vstupu jsme si pouštěli čerstvou novinku Dua Candy Pumps a já jsem říkal, že naživo je můžete zažít na poslední letošní Riviéře. Tak by se možná hodilo trochu přiblížit, o co jde. Na každém z večerů se představují interpreti spojení se současnou hudební dramaturgií Rádia Wave, taky nové výtvarné dílo, choreografie vznikající ve spolupráci s Centrem choreografického rozvoje SESTA a program pak doplňuje debata moderátorky Terezy Havlínkové. Riviéra tak propojuje současnou hudbu, výtvarné umění, tanec a debaty v prostoru zahrad zámku Troja. No a právě závěrečná Riviéra se uskuteční 25. srpna, tedy už v úterý. Hudební část nabídne experimentální projekt Dirty Depressa and Arty na pomezí rapu a písničkářství a večer zakončí právě Candy Pumps. Představeno bude taky dílo Claude Tomáše Roubala s choreografií Viktora Černického. Závěrečná debata Nehledat a najít otevře téma algoritmů a taky toho, kdo dneska ovlivňuje náš hudební vkus a taky kulturní vkus. Letošní Riviéra navazuje na předchozí společné letní projekty Galerie hlavního města Prahy a Rádia Wave. No, takže doražte už 25. srpna. My už se teď vracíme do playlistu, protože před námi je Like Li anebo taky Similivin Life.

0: Mladá slovenská zpěvačka a autorka Mes vydala letos album s názvem Mes Season. Sezonu festivalů to ale nějak nezasáhne, protože Mes se nejlépe cítí v klubech, což po poslechu téhle novinky dojde asi každému. Jak se jí píše a zpívá a proč jsou pro tvorbu zásadní hudební kolektivy a zpětná vazba? Z tohle všechno jsme zprobírala Tereza Havlínková. No a my si teď poslechneme celý rozhovor.
1: 29. května vyšlo album Mess Season, takže letošní léto by mohlo být ve znamení v Praze žijící slovenské zpěvačky, která si říká Mess. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tvoj album se... pro ty, co ho třeba ještě neslyšeli, nebo i pro všechny ostatní, točí kolem sexu, vztahů v těch toxických polohách třeba taky, a nebo tematizuješ odevzdání se, naopak i třeba nezávazný setkání, party, život. V jednom rozhovoru si říkala, že je to pro tebe i sebepoznání, psát takové věci a číst to po sobě. Tak mě zajímá, jestli to je i něčím třeba osvobozující, anebo ještě obohacující, přidávat si k tomu, co prožíváš, ještě tuhle vrstvu.
2: No, já jsem na tím rozmýšlela právě jako dneska. Vlastně to celé... čo prezentuje Mess Season, je nejaká strana mňa, ktorú sa snažím ešte prijať, lebo ja som dosť fakt taký usporiadaný človek a že mám akoby rada poriadok a všechno akoby musí dávať zmysel, že mám nejaké OCD proste divné a že som možno taká autistická v niektorých veciach, ale pak proste keď príde presne na tieto vzťahy, party, blablabla, tak proste tam som strašne chaotická práve aj v tých pocitoch, aj v tom, že strašne ako keby sa mi mení pohľad na veci zo dňa na deň, aj proste to, čo cítim a čo si myslím. A to je ten presne ten mess a ten mess season. A myslím si, že ten album to úplne aj tak vystihuje, že čo všetko mi ide tou hlavou, či už tie ups alebo tie downs. A je to proste nejaká stránka mňa, ktorú sa fakt snažím teraz prijať a akceptovať. Lebo možno je to niečo, čo ešte si tak úplne nepripúšťam, že je súčasť mňa.
1: Takže to i spracovávaš díky tej hudbe?
2: Jo, určite, určite. Jako, no väčšinou niečo dám do tej hudby a až pak neskôr mi príde takéto, že si to dokážem spracovať a že sa to uzavrie ako keby nejaká tá kapitola, dajme tomu. Zatiaľ to neprišlo, uvidíme.
1: Ty jsi dneska hrála tady u nás ve Fonotéce na Fonosession, kterou si můžete určitě poslechnout, a taky si vydala album, který už předpokládám někdo slyšel. Tak mě zajímá, jaký jsou ty nejčerstvější reakce, co tě třeba překvapilo, nebo naopak, jestli jsi vlastně je čekala, nečekala.
2: No, mě právě překvapuje, že většinou mě počívají muži, čo je pro mě také docela, že mám ten audience někde 60% mužů.
1: Jsem myslela 60 plus, že řekneš,
2: ne,
1: to by mě překvapilo.
2: Ne, to jako jsou tam nějaké, ale jako většinou je to okolo těch 24-30 roční lidé.

0: Ale že si to vedia vlastne aplikovať aj na to svoju situáciu, nech už akékoľvek, tak to je pre mňa také vždycky zaujímavé, že to sa mi tak
1: páči. Já jsem přemýšlela, když jsem to album poslouchala, o takové jako postavě v showbiznisu nebo v hudbě, o ženské postavě v hudbě. A nějak se mi tam vytvářela taková linka tý jako sad girl, prostě heroinčik, spíš než jako baddie, takový tý jako fakt jako raw, ale fakt jako temný prostě stránky. Vzpomněla jsem si třeba na Fiona Apple nebo Amy Winehouse a vlastně mi došlo, že to je taková jako trochu nevděčná role v tom, že jako společnost často takovýhle jako postavy a ženy a hudebnice rychle jako olejbluje, jako že jsou jako problematický, že prostě moc jako vyříkají věci, tematizují věci, které jsou jako složitý, nelegální, prostě je to fakt jako problém, jo, že když otevřeně prostě mluvíš o, já nevím, jako mentálním zdraví, prostě návykových látkách, prostě sexuálním jako životě, takže to prostě může být i nevděčný docela. Tak myslíš, že taková kategorie dneska ještě třeba existuje, nebo že funguje na tom, v tom průmyslu?
0: Myslím si, že hej, myslím si, že právě hodně lidí se teraz s tím stotožňuje a já právě se stále pýtám mojich producentů, že či jsem bady, lebo často prostě řeším, že ty vole, že bady, že oni povede na nějakou holku, že je bady a já si hovorím, že ty vole, ale že já vůbec nespadám do této bady kategorie. A akože je zaujímavé, čo si presne povedala, že by si to skôr priradila do toho heroinčík a akože k tomu Amy Winehouse problematickému životnému štýlu. To je niečo, čo ma nenapadlo, ale je to určite zaujímavý akože input. A akože ja si myslím, že som tak melancholicky trošku akože naladená, že mám to zmýšľanie smerované takto. A, ale vlastne mi to asi vôbec nevadí, mm-hmm. že mne nevadí byť krehká, nevadí mi hovoriť otvorene o tých veciach a v minulosti mi to trošku vadilo a robilo problémy, ale už teraz som to práve prijala a ako keby viem sa aj sama nejak komfortnú, neviem, jak to, akože, že dať si sama sebe ten pokoj skrz to, jak nad vecami už rozmýšľam a
1: takže neměla jsi někdy jako pocit, že prostě tě někdo jako labeluje a kategorizuje, že jo, to je prostě tak jako crazy holka, že to prostě může být. Já, mě zajímá, jestli to je stigmatizující třeba potom.
0: Ne, to mě vůbec asi nějak netrápí.
1: K tomu žánru, který vlastně je někde mezi teda R&B a popem, mě zajímá, jak jsi k němu došla, protože ty jsi někde říkala v rozhovoru, že jsi dlouho neposlouchala žádnou hudbu, jo, když jsi to psala. Tak co je třeba to, na čem jsi vyrůstala, jestli se to nějak propisuje do toho, co děláš?
0: No já jsem právě vyrůstala na Amy, na Rianě. Já vůbec si už nepamětám, ale Casey mě bavila a takové věci. A potom ty klasické věci, co dávají na MTV, prostě Pitbull, to na to jsem vyrůstala. A no a pak jsem měla přesně, jako keby, jak jsem začínala s hudbou, tak jsem měla přesně také hluché období, že jsem vůbec nič neposlouchala. A teraz už jsem taká otvorená oveľa viac, jakože hoci jaké je hudba, že.
1: Jak jsi třeba hledala tu svoji jako hlasovou polohu, ty jsi studovala muzikálový herectví, tak bylo pro tebe jako přirozený vlastně vytvořit si tu jako tu polohu takovou jako takovýho jako mumble R&Bčka, kde to občas tak jako zaskřípe, nebo si to musela jako vymyslet a naskoušet a nějak to jako objevit v sobě?
0: Ne, já jsem právě, že to jak zpívám doteraz, je vlastně to, jako jsem začala s tím, že už možno vím, že ten hlas, kde mám položit, keď zpívám a aby to znělo tak, jako chcem, ale nikdy jsem nebyla přesně ten typ spevačky s takým nějakým velkým rozsahom, že by som teraz tam zandela nějakou Beyoncé nebo něco, takže ne, toto je prostě právě to má baví na tom robení tej hudby, že to, čo zo mňa vidí hlasovo, je fakt jako keby ta emocia a nie niečo naučené technicky. Čo mi právě na tej konzervatóri chýbalo, že tam nás učili spívať hlavně technicky a ten pocit byl tak vzadu a možno právě proto jsem se takto nějak jakože vyprofilovala do toho pocitového zpívání.

0: Nějaká technika vlastně hlasová, tak to si asi procházela studium nějaký hlasové techniky, tak možná se v tobě jako odrazila, tak jakože máš vlastně školený hlas, bys řekla
1: to,
0: dneska.
1: To moc ne.
0: Uhnula jsi tomu prostě, jak to šlo.
1: Jo, jo.
0: O tom albu si taky říkala, že na něm jsou vlastně víc taneční tracky, že by se ti na ně chtělo tancovat, kdyby si je slyšela. V jakém prostředí se vidíš nejvíc třeba v rámci nějakých vystoupení?
1: V kluboch asi.
0: V klubech.
1: Jo, jo.
0: Takže festivalová sezóna, která začíná, tě nechává chladnou. Máš už nějakou konkrétní představu?
1: Akože já jsem vždy ráda, keď môžem niekde hrať, že prostě mě to baví a baví mě ty lidi a takto, ale oveľa radšej mám tu klubovou atmosféru, že to je prostě to, kde se cítím dobré a kde se cítím, dajme tomu, doma a kde je tam tma a takto, lebo vystupovat jako na festivale za svetla je určitě, jakože je to nice, ale není to úplně podle mě to, čo ladí s tím mým zvukom.
0: No a máš teď před sebou nějaký vystupování s tím albem? Máš to v plánu, jak to bude vypadat ta sezóna, ta tvoje mass season?
1: No, teraz odštartujem vlastně v Košiciach, ale jakože nemám žádné turné zatím. ale v Košiciach budeme mať vlastně, děláme každý rok taký pop-up, kde máme jako opakovaně zvu, tak tam prvýkrát zahrám mass season, tak na to se velmi těším. Mm-hmm. A už jsem nějaké tracky, jakože Unreleased, ještě hrala na showkách předtím. A právě mě strašně bavilo, jak na to lidé reagovali a takto. Takže jsem fakt zvědavá, že jako bude reakce na celý ten album, když ho zahrám. To mám fakt... We'll see.
0: Ty jsi říkala, že vlastně tě i překvapilo trošku tvoje publikum, že to jsou víc třeba muži, než jsi čekala. A zároveň taky ale... Jsi ráda, když se vlastně stotožňují s tím textem, když mu rozumí, když lidi vlastně si do něj umí nějak jako představit nebo naprojektovat svoje vlastní pocity a zkušenosti. Jak pracuješ s textem? Ty skládáš ve slovenštině, ale zajímá mě spíš, jak moc je pro tebe důležitá ta srozumitelnost, to, že to vlastně umí přenášet ty emoce. Protože text může být prostě spoustu různých jako přesmyček, nějakých jinotajů, kryptický významy, jo? Může být fakt jako hutnej, nebo naopak hrozně jako jednoduchej, tak jak moc ti jde o to být vlastně srozumitelná?
1: Jo, já nevím vlastně, že či jsem na to někdy tak to jakože pozerala, že či vlastně mě pochopí, já jsem chcela iba něco povedať a nějak jako keby byť autentická s tým, čo sa vo mne odohráva, aj keď to možno znie tak, že som sad girl a proste crazy girl a neviem čo, ale že už vlastne nemám potrebu na sebe dávať nejakú cenzúru v tom a nepotrebujem... Práve track MPC je o tom, že proste v minulosti mi vyčítali nejakí akože ľudia, s ktorými som spolupracovala, že mám vlastne stále tracky o láske a takto. A právě v tom tracku MPC hovorím, že urob si ma, akú chceš, povedz mi, o čo mám písať, povedz mi, ako sa mám cítiť a tak ďalej. A to je vlastne taký protest voči tomu celému, lebo ja proste nedokážem písať o politike alebo o tom, že som presne bady a neviem čo, že to proste nie som ja, že to tie texty boli S, keď som to napísala, niečo takéto a to asi sa nikdy nestane. Ak sa nezmení nejak radikálne môj životný štýl, tak si myslím, že toto je tá way a už sa nepotrebujem nejak akože vtesnávať do niečoho iného.
0: Napadá mne, jestli třeba niekdy pro ten track použiješ i nejakú jako vnější inspiraci, příběhy niekoho blízkého, nejakú odposlechnutou situaci prostě z tramvaje, jestli ti vlastne ešte nejaký věci mimo tvůj osobní život vlastně jako inspirují a třeba si tě tam takhle jako propletou nebo vkradou?
1: No, právě tu mě napadlo, jak mám ten track Shrooms, tak to začíná, že povedz, či mi rozumíš a povedz, či ma chápeš a udočí právě. On vždycky, keď jsme išli nahrávat, tak se mě ptal, rozumíš mi, chápeš mě? A takto. A už to povedal prostě v jeden den toľkokrát, že jsem o tom prostě napísala, že tak to začal ten track prostě, iba na základě týchto jeho slov. Takže určitě používám nějaké takéto přesně slova alebo věci, čo počujem jako nějaký základ, A potom jako keby do toho, aby tam byla ta autentickost, tak kombinujem nějaké moje ty zkušenosti celkové, že většinou do jednoho tracku poskladám aj viacej situácií, aj z minulosti, z teraz a tak ďalej. A vlastne nakoniec to dáva celkom taková smysel, fúze. Že možno to nie je akože jedna skúsenosť konkrétna, ale väčšinou je to viac rôznych situácií z toho života, no, ktoré spojím do jedného.
0: Tebe vlastne tá scéna docela tak jako opečovává nebo přijímá, mi připadá, ať už teda tví producenti, anebo i třeba Fobia, Kita, Porsche Boy, který máš na fítu, tak jak se vlastně cítíš v rámci tý jako slovenský nebo možná československý hudební scény, jak cítíš vlastně přijetí nebo nějakou podporu, jak se ti v ní funguje?
1: No to je zajímavé, že jako, je to hezké, že to tak vypadá, to jsem asi ráda.
0: Ale není to tak.
1: Ne, akože čo sa týka napríklad Villa Very Simple, kde patrí aj Porsche práve, tak oni sú skvelí, že vždycky, keď sme spolu niečo robili, alebo keď sme spolu boli, tak proste oni sú fakt takí hodne rodinné typy a takto a že fakt je príjemné s nimi byť. A neviem, akože práve k môjim producentom som si našla nejak tak cestu, že ani neviem, jak to vlastne do seba celé zapadlo a bolo to úplne strašne prirodzené, že sme sa nejak tak mečli a oni ma opečovávajú, aj keď ich občas podľa mňa s***am. Ale akože je to fakt pekné, že ja som v zásade, vieš, že veľa reperov alebo veľa takýchto ľudí začína s nejakou crew, dajme tomu. Že máš tam proste už ako keby nejakých kamarátov z toho, že ste spolu vyrastali a začali ste robiť spolu hudbu a bolo vás 7. A podľa mňa to musí byť strašne príjemné, keď si presne v takomto kreatívnom kolektíve a sú to tvoji dlhoroční kamaráti, cítiš ten support. Ale ja som práve dosť dlho mala pocit, že ho vôbec necítim. Tým, že som vlastne vždycky dělala sama ty veci a až potom vlastne som spolupracovala s niekým a potom s niekým iným, ale tie vzťahy občas boli dosť krehké a teraz sa prvýkrát cítim tak, že som OK a že mám okolo seba ľudí, ktorí sú tam pre mňa takto akože v tom kreatívnom procese a to je super a teraz som za to mega vďačná, ale predtým som sa tak vôbec necítila.
0: No tak to zní skvěle, takže si našla nějakou svoji vlastně crew, dneska už bys tomu tak mohla říct.
1: No, tak dajme tomu, jakože moji producers prostě.
0: Možná ještě na závěr, máš pocit, že publikum je tady u nás pořád ještě třeba trochu hladový po ženským rapu, R&B, není toho vlastně tady tolik těch ženských hlasů, jako rapuje fakt jako spousta kluků. Holek tady v tom odvětví vlastně není tolik. Myslíš, že to je, mně to třeba přijde vlastně dneska už jako docela i výhoda, protože ten trh jako není nasycený u nás vůbec. Tak,
1: já mám právě pocit, že dost, jakože z toho, co já registrujem, tak Není sú to úplne ako, že nie sú big úplne, ale že začínam registrovať určite viac a viac dievčat, čo rapuje práve a delá hudbu a takto. A myslím si, že možno ich není až o toľko menej, ale presne pri tých dievčatách je tam tá vec, že ty väčšinou ako dievča to deláš sama. Lebo nemáš úplne holčičí krúz, ktoré proste sa zavrú do štutka a idú sa hrať s počítačmi, že to není proste girly thing. Takže ty, keď začneš dělat hudbu a nahrávať sa, hrať na gitare ako dievča, tak proste to děláš sama. A presne preto je to možno tak menej viditeľné, než keď to začne robiť 7 chlapcov a začne to všetci akože pušovať. Vieš, že myslím si, že tých speváčiek a žijem v tom, to není až o toľko menej reálne.
0: Takže potrebujeme víc ako holčičích no kolektivů hudebních.
1: No viac ten spotlight, akože, ale však teraz aj však Milión Plus prijalo holku, Rýchli kluci prijali holku, že mám pocit, že sa to nejak tak akože je to teraz trendy proste no. mať nejaké divuče.
0: Mít holku na labelu.
1: Jo, tak ale áno, no, akože je to proste určite niečo, keď akože predsunieš tým ľuďom rovno niekoho, koho môžu počúvať tie dievčatá, tak určite to je to super aj pre ten label, chápe, že dostane úplne novú cieľovku vlastne.
0: Tak s tvojí cílovkou teda přijdou zase kluci, evidentně, to nevadí.
1: Ale jakože to je to fakt fascinuje, že ty kluci to takto, jakože to je fakt zajímavé pro mě.
0: No a k těm koncertům možná ještě nějakou pozvánku mimo teda Košice, kde jsi říkala, že budeš hrát, tak kde bychom tě v létě mohli slyšet?
1: Ještě to bude v září na Cargo Bolt, budem... A zatiaľ vlastne neviem. Teraz ja som to nejak neriešila, lebo ja som vôbec nevydávala bohužiaľ rock hudbu. Takže teraz vlastne mám prvý release po dlhšej dobe, takže to bola skôr taká mŕtva sezóna a až teraz začínam nejako viac fungovať. No, že doteraz sme nahrávali ten album, ja som si prechádzala nejakými vecami, takže teď som back.
0: Takže možná se dočkáme i nějaký tour třeba. Uvidíme.
1: Uvidíme.
0: Každopádně v září Cargo Gallery si říkala. Mm-hmm. Tolik Mes, která vydala teď na konci května Mes Season. Díky moc za návštěvu.
1: Děkujeme.
0: Ahoj.

0: I narkotika nás přenesly do závěrů pátečního on-airu. Do šesté nám zbývá necelých 9 minut a ty budou patřit Dominiku Garajskému, a.k.a. Slow Motion Dancer z J.B. Clifford, ale taky londýnskému kolektivu Superorganism. No a jakmile odbije 18. začne premiérový quest, konkrétně třetí díl letní série Sidequest, kde se dnes budou věnovat dnes už legendární české hře Machinari. No a v 19 hodin pak začne expedice s Pavlem Sladkým a jeho hostem na výletě Josefem Trojanem. Musím říct, že je v něčem zvláštní vysílat 21. srpna, doslova jenom pár kroků od událostí roku 68 a boje o rozhlas. Tak snad můžu za Radio Wave poděkovat všem, kteří si dnes přišli tyhle události připomenout právě k budově Českého rozhlasu. Je 17 hodin a 52 minut, takže mě už nezbývá, než se rozloučit. Tak užívejte páteční večer i celý nadcházející víkend. Mějte se krásně a čus.
1: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
2: Já tady žít nebudu.
1: O vztazích, které nejsou jednoduché.
3: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
1: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika v kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Quest.
1: Quest.
0: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádio Wave.
2: Toto je speciální série podcastu Quest, jenž dostala prozaické jméno SideQuest. Zaměříme se v ní na 5 významných českých her a na jejich příběh. Díl 3. Machinarium.

0: Machinarium je point and click logická adventura z roku 2009. Vytvořilo ji nezávislé české studio Amanita Design a hra původně vyšla pro Windows, MacOS a Linux a postupně se dostala na řadu dalších platform, včetně mobilů a konzolí. Odehrává se v zřezivělém městě obývaném výhradně roboty. Hlavním hrdinou je robot Josef, kterého na začátku někdo vyhodí na smetiště za městem a vaším prvním úkolem je vůbec ho složit dohromady. Josef se vrací do města, aby zmařil bombový útok gengu bratrstva Černých čepic a zachránil svou unesenou přítelkyni Bertu. Hra nemá žádné dialogy ani text. Postavy spolu v úzovkách mluví obrázkovými bublinami. Celý svět je ručně kreslený a hru pohání atmosféra a hudba víc než slova. Součástí je i vestavěná nápověda pro ty z vás, kteří potřebují trochu pošťouchnout. Robot Josef je pojmenovaný po Josefu Čapkovi, tedy po muži, kterému se připisuje vymyšlení slova robot, již pak jeho bratr Karel použil ve své hře z počátku 20. let RUR. Studio Amanita Design založil v roce 2003 Jakub Dvorský, rodák z Brna, jakožto svůj absolventský projekt, kdy dělal hru Samorost na pražské Umprum. Machinarium bylo postavené na tehdy rozšířené technologie Adobe Flash a vznikalo v malém týmu několik let. Soundtrack složil Tomáš Dvořák, vystupující jako Floex. S Amanitou spolupracoval už od Samorostu a hudba k Machinariu se často zmiňuje jako jeden z důvodů, proč hra tak silně rezonuje. Malá indie hra se prosadila po celém světě. Na festivalu IGF získala cenu za vizuální umění a sbírala ocenění pro nezávislou hru roku po celém světě. Dodnes patří k ikonám české i světové indie scény.
1: Quest
2: na rádiu Wave.
0: Vítáme vás u už třetího dílu našeho letního speciálu, který se týká českých her a našeho vzpomínání na ně. Je tady tradičně Lukáš Grigar, ahoj.
3: Ahoj.
0: A Šárka Tmějová, čau.
4: Nazdar.
0: Mé jméno je Jarda Mewald, budu vás opět provázet dalším dílem našeho speciálního herního seriálu. A dneska, jak už jste asi poznali z titulku tohoto podcastu, se ponoříme do nezávislé herní tvorby, respektive do počátků nezávislé herní tvorby u nás, protože se budeme bavit o Machinariu, budeme se bavit o tvorbě studia Amanita a budeme se bavit o jednom z prvních úspěšných jako pokusů proniknout na nezávislé herní pole, které bylo do té doby zorané především farmáři z Ameriky a západního světa. A Machinarium bylo, neříkám prvním úspěšným, ale je prvním skutečně jako super úspěšným titulem, který z České republiky vzešel a uhranul celý svět a všichni si říkali, cože, těle těch pár lidí udělalo takhle dobrou hru, no to není možné, pojďme se na ně podívat.
3: A bylo jich fakt pár.
0: Kdy jste se poprvé dostali k Machinariu? Kdy jste o něm poprvé slyšeli, viděli a mohli jste si ho třeba i zahrát? Nebo byla nějaká část před tím, že jste nejdřív jako viděli obrázek, řekli jste si ujú a pak jste tři roky čekali, než to víte?
4: Já jsem asi nečekala, byť s tvorbou Amanity jsem se setkala už v podobě Samorosta, který teda ještě vycházel zadarmo a na internetu a ve Flashi, kdežto Machinarium už podle mě vyšlo vyloženě na Steamu.
0: Vyšlo, ale stále bylo ve Flashi.
4: Stále bylo ve Flashi, ale nebylo zadarmo.
3: Nebylo zadarmo. Ještě aby bylo zadarmo.
4: Ještě by bylo zadarmo, skvíle. Takové poctivá česká práce.
3: Já jsem sledoval vývoj Machináry, nebo už jsem se na ně aktivně těšil, hlavně už jsem tehdy aktivně zpracoval jako herní novinář a teď si nejsem jistý, jestli jsem to recenzoval, myslím, že jsem točil dokonce video recenzi. A takže ta očekávání z mé strany byla velká, hlavně proto, že já jsem i tvorbu toho praotce studia Amanita Kuby Dvorského, tak jsem sledoval, aniž bych teda tehdy ještě věděl, že to je nějaký Kuba Dvorský, když vyšel právě první Samorost, jako flashová věc, jak říká Šárka, na internetu. Bylo to úplně strašně nečekaná, skvělá, sice jednoduchá a velmi přímočará věc, ale úplně to přišlo od nikud ve smyslu, že existovaly nějaké jednoduché internetové klikačky, které třeba měly nějakou stylizaci, ale tohle bylo hrozně dotažené, zároveň to, si to neslo tu československou poetiku výtvarníka, který prostě vyrostl v nějakých kulisách dost podobných jako třeba já, takže mě to oslovovalo i v tomhle smyslu slova a potom jsem právě po Samorostu jsem už jako si hlídal, co tenhle šikovný pán bude dělat dalšího. On třeba potom dělal věci jako Quest for the Rest, což byla flashovka pro kapelu Polyphonic Spree, která byla vlastně dost podobná tomu, co později známe od Amanití tvorby. Pak přišel druhý Samorost. No a tohle vlastně měla být taková, nebo já jsem to vnímal a očekával a těšil se na to jako první, a teď řeknu slovo, které zní jako, že ty předtím hry nebyly nějakým způsobem plnohodnotné, ale tohle byla ta velká, první velká adventura. Se vším všude, na kterou už Kuba Dvorský nebyl sám, myslím, že to dělalo dohromady 7 lidí, tak nějak. Mm. A, takže pořád malá nezávislá skupinka, ale už jsem od toho vlastně očekával plnohodnotnou adventuru, takhle bych to řekl.
0: Já jsem se o Machináriu dozvěděl relativně pozdě, protože předtím, než to vyšlo, tak jsem o tom nevěděl skoro vůbec nic. Jakože opravdu, jestli bych někdy v paměti zapátral a někdo to tam našel, tak to asi jo, ale že by mi to tam zůstalo a říkal jsem si, asi na to strašně těším vůbec. Ale lidi okolo mě se těšili. Lidi okolo mě, kteří
3: třeba
0: jako...
3: Já.
0: Třeba ty. Nebo někteří jako naši kolegové, kteří tehdy jako byli ponoření v nezávislé scéně, tak jako skutečně na to jako přísahali, dá se říct. Protože se opravdu jako těšili na to, co udělá zase ta Amanita, protože jako měli toho Samorosta jedničku, Samorosta dvojku. A už kolem nich se jako se běhlo docela dost jako toho pozitivního buzzu. A v rámci toho Machinária, já jsem ale ho zaznamenal, už ve chvíli, kdy vyšlo, že Kuba Dvorský tehdy odjel do Brna, opět Brno, po prvním díle s Mafií, tak tady má opět návrat. A v rámci toho výletu do Brna, tak tam zašel na vývojářskou konferenci, která se jmenovala Game Developer Session. A v rámci Game Developer Session byla právě přednáška o tom, že právě vydávají Machinarium a že takhle to vypadá. A myslím, že to bylo těsně před vydáním, že takhle to vypadá a takhle si jako vlastně si pojďte podívat jako na nějaké první obrázky jako pořádné z té hry, nějaký průchod vlastně, nějaká naše myšlenková mapa, co tím vlastně myslíme celou tou hrou. A já jsem na to tehdy, jako nebyl jsem tam tehdy, ale viděl jsem jako záznam z té přednášky a říkal jsem si, wow, tak to vypadá opravdu hezky, protože člověk jako nebyl nutně schopen vídat pravidelně v rámci české tvorby něco, co by jako bylo srovnatelné se světem, myslím, v rámci té grafiky. Že jako my jsme tady udělali jako hru, která byla skutečně jako dobrá, byla jako kvalitní, ale prostě v té grafické části, neříkám vždycky, ale často jsme zaostávali za tím, co byl průměr v rámci jako celosvětového.
4: Přitom jsme se v Sidequestu bavili o Mafii, která teda rozhodně nezaostávala za...
0: Ano, Mafie je 100% jednou z těch výjimek. Ale
4: je pravda, že ty hry od Amanity dodnes jsou asi ceněný primárně pro tu audiovizuální stránku, protože mechanicky jsou to, řekněme, takový jednoduchý point and click adventury, ale vypadají krásně a zní krásně.
3: No, tady já si přisadím, protože ve skutečnosti Machinarium vypadalo tehdy jako líp než cokoliv ze západu. Mm. Ta hra prostě se absolutně vymykala, nebo možná se jí blížili nějaké úplně jako statické, ale ty nebyly prostě takhle kreativní, že jako někdo uměl tehdy namalovat hezkou hidden object game, že tam, ale byly to takové ty kýčovité backgroundy a kýčovité výjevy, které sice byly občas kouzovná, člověk si v nich rád trávil čas, protože mu tam hrála nějaká hezká hudba a teď tam hledáte nějaký ten jeden předmět, ale to, jak Machinarium vypadalo svébytně, na jaké úrovni to zároveň bylo rozhýbané, jakoby, jak ty obrazovky žily nějakými drobnými jako legráckami a jak to zároveň znělo, to za mě bylo tehdy v době vydání 100% a ještě několik let potom, než to ten západ jakoby dohnal, fakt jako na špici v daném žánru, když to řeknu.
0: Vy oba dva jste zmínili, že to znělo. Já bych tady možná jenom pro ty, kteří Machinarium nehráli, styďte se teda, ale jako pro ty, kteří to nehráli, tak jenom doplním vlastně to, že vy máte asi na mysli primárně soundtrack jako v rámci té hry.
4: No tak jako jasně, Floexův soundtrack je hodně ikonický, ale i celkově ten nějaký jako zvukový design toho, jak to zní i nad rámec jenom hudby. Hmm.
3: Už jenom proto, že ta hra vlastně nekomunikovala ničím jiným.
0: Přesně tak, vyprávění bez slov.
3: Než obrazem a zvukem a nezaznívaly tam žádné dialogy. Maximálně takové to ještě krtečkovské nějaké jeju, ale taky moc
4: ne.
3: Jsou tam
4: citoslovce, ale není jich za stolik, no. A pak jsou tam vlastně ty textový bubliny, nebo ne textový bubliny,
3: přesně tak, s myšlenkami nebo s nějakými i třeba nápovědami. Je tam i ostatně systém nápověd, který taky ale vám nenapíše, běž a seber tohle, použij to tamhle. Ale to, jak, ano, taky samozřejmě podepisuji slova o Floexově skvělém soundtracku. Za mě to je vlastně pořád jeho nejlepší věc, co jsem od něj slyšel. A je strašně organická, ale propojená s tím i, jak je ta hra nazvučená jako taková, že když tam ta hudba zrovna nehraje, nebo tam se to se strašně prolíná, to je, že samozřejmě jako charakteristické pro spoustu her od Amanity, že ten soundtrack nutně nekončí, nebo ta hudba nutně nekončí, když končí skladba, ale pokračuje třeba i skrz nějaké ty herní prvky. A v tom Machinariu jsou taky jako chvíle, které jsou velmi muzikální. Hmm. Ale dohromady vlastně, kdybys mi to tady pustil možná jenom tu jako ruchovou stopu Machinária, tak je to zážitek sám o sobě.
0: čím to vlastně bylo taky jiné oproti tehdejší tvorbě, protože oni vycházeli klasické adventury, vycházeli klasické point and click adventury, byť se jim předvídala jako brzká smrt a zároveň jako společně s tím vycházeli takové ty adventury, které se snažily o něco trochu víc, částečně byly třeba i tvořené u nás, třeba Memento Mori nebo Zatracenci, byla taková jako vlastně věc, která se snažila být někde na rozmezí té úplně nejklasičtější point and click adventury a toho těch akčních jako pasáží nebo akčních prvků, které v rámci byly. Ale tohle byla skutečně jako klikni na něco, něco se stane, vezmeš si předmět, přejdeš dál a další obrazovka.
4: No, já si myslím, že primárně asi pro ten umělecký rozměr, no, jak jsem říkala, že ty herní mechanismy tam vlastně nejsou nijak objevný, ale v těch adventurách, co ty jsi zmínil, tak tam rozhodně nehraješ za robota, který se snaží zachránit civilizaci, teda město a svoji přítelkyni robotickou a tak. No.
3: Hele, já dodám, že jsme v roce 2009 a v té době nejenom adventury, ale hry pořád ještě, aby měly nějaký svébytný a fakt jako povedený výtvarný styl nebylo vůbec samozřejmé. No a pak jsme se posunuli z těch časů, jasně, můžeme tady sypat výjimky, jako třeba Bioshock, jo, nebo nějakou další přímo adventuru bychom asi taky našli, ale když si vezmeš, na co Machinarium navazuje, a to jsou třeba, před časem jsme o nich v Questu mluvili, Goblin série a tak podobně, to znamená velmi specificky malované věci z 90. let, tak my jsme se od nich v té době prostě herní scéna se posunula v podstatě dost jako 3D záležitostem, proniklo to už i do těch adventur docela intenzivně, sice se nám tady pomalu rodila nějaká alternativní pixel artová scéna, která se vracela skrze třeba Adventure Game Studio, jakoby nástroj k tomu, jak vypadaly ty adventury z přelomu 80. 90. let, ale jinak ty moderní adventury, co chtěly být, jakože posouváme žánr někam dál, tak za mě, a myslím si, že nejsem jediný, kdo to takhle vnímá, tak 90% z nich vypadalo ve skutečnosti dost hrozně. Mm. Nebo v té době ještě tak jako nějak člověk to vnímal, ale když se na ně podíváte dneska, tak to s nějakými výjimkami typu Longest Journey nebo Broken Swordu zestárlo úplně příšerným způsobem.
0: Bylo tam takové to experimentování s třetím rozměrem, snažili se jako o něco víc vlastně.
3: I kdyby se, ani se nutně nebavím, třeba, ano, přesně tohle příklad, podle mě nešťastný tohle z toho je třetí Gabriel Knight, který kvůli tomu prostě nemám rád, protože mám pocit, že to taky nezestálo dobře, ale to je přímo plně 3D záležitost. Ale máš tady spoustu her a spoustu třeba německých adventur, které tehdy hodně frčely, kdy máš nějaké statické vyrenderované pozadí a v něm se pohybují trojrozměrné modely nebo pseudo trojrozměrné a prostě jako ukažte mi nějakou, ne teda v rozhlase to není úplně běžné médium, no to, ale ukažte mi nějakou, která dneska vypadá dobře.
4: No a to možná ani nemusí být nutně tím, že to 3Dčko obecně nestárne dobře, ale že jako stylizovaný věci stárnou až na výjimky výrazně líp než nějaký pokusy o realismus.
3: Jako potřebuješ tomu mít fakt hodně. No prostě potřebuješ tomu hrozně dobré výtvarníky, výtvarnice. Máme tady příklad Grim Fandango, věci, která kombinuje 2D a 3D.
4: Ale to je právě stylizovaná.
3: Ale je zaprvé stylizovaná a prostě stylizovají lidé, kteří byli fakt extra nadaní. Nebyli to prostě nějací, nechci jako znevažovat práci spousty lidí, co se nadřeli na spoustách německých a nejen německých adventur, ale ten Kuba Dvorský a lidi, které poskládal kolem sebe, tak prostě se pozná, že to jsou lidé s nějakým velmi silným výtvarným cítěním, s nějakým silným výtvarným projevem a hlavně i třeba s tou chutí, a to jsme zpátky u toho prvního samorostu, do toho propsat svoji prostě zkušenost, tu estetiku, ve které vyrůstali, ať už byla normalizační nebo nějaká potom jako raně kapitalistická v devadesátkách, tak tohle vlastně dá tomu průchod, nesnažit se to nějakým způsobem obrousit, aby těm vizuálním odkazům rozuměli všichni. Jasně, Machinarium je univerzálnější určitě, ale už nejenom tím, že se hlavní náš robotí hrdina jmenuje Josef, podle Josefa Čapka, ale že to vlastně nějakým způsobem se blíží třeba, myslím, že by se dala narysovat nějaká jako vizuální linka mezi filmy Karla Zemana a Machinarium a dalšími prostě vlivy, ve kterých
0: třeba i českým loutkovým filmem nebo československým loutkovým filmem.
3: Přesně tak. Prostě to, v čem ti lidé vyrůstali, to, co z nich udělalo ty umělce a umělkyně, jakými byli v době, kdy tu na hře pracovali, tak je v té hře prostě strašně vidět. A v tomhle ona okamžitě vyskočí o jednu, dvě, možná tři třídy výš, než právě ta tehdejší adventurní produkce.
0: Možná se dostanu na v podstatě konec našeho vyprávění touhletou otázkou, ale stejně, nedá mi se nezeptat teď, protože spousta lidí si přeje Machinarium 2, chtěli by prostě další díl Machinária z toho světa, další příběh. Mm. Proč si myslíte, že si to vlastně přejí? Kromě toho, že jako je bavila ta jednička, jo? Ale jako proč si myslíte, že vlastně chtějí jako pokračování Machinária a tolik třeba neslyšíme o tom, že by bylo chtěli pokračování Botanikuly, nebo i toho Samorostu, nebo Kriegs, nebo další tvorby vlastně té Amanity, ale proč zrovna to Machinárium?
3: Že ňuňu.
4: Taky rozkošně špinavý, no.
3: je špinavé, no. Je to prostě hele, strašně sympatický hrdina. Mm-hmm. A strašně zajímavý svět, pestrý, a já si myslím, že tady ta, co to je, kam bychom to zařadili, to není jako steampunk, že? To je
4: vlastně no není, no, ale takový mecha skládka, no, ale já teda se na druhou stranu přiznám, že já jsem víc samorostí holka, Machinarium boy, Samorost girl, tak na tomhle spektru mě ještě o trošku víc baví ty mechové planetky a vesmír a tak, ale jakože je to prostě pěkný a jako proč nechtít víc pěknýho Machinária, no.
3: Já se zároveň ještě teda myslím a v tom nebudu souhlasit s tebou, co jsi tady říkala, že je to taková klika, či mě jako velmi triviální. Mně právě přišlo, že tam proběhl nějaký posun a že tam jsou různé takové víc puzzlovité prvky, které jako kdybyste si vzali z něčeho jako je Myst, kde se vám otevře nějaká specifická detail nějakého panelu nebo něčeho a teď to tam musíte různě zkoušet jako potahat. Jasně, pořád ty jako není to nějaký úplně věc, na kterou byste přemýšleli prostě týden, ale je to takové taktilnější, že to prostě není jenom to samorostí tamhle klikni na tu věc, tamhle klikni na tu věc a ještě na tuhle věc. Potom třeba v trojice Samorostu už se to vlastně objevilo taky. Ta trojka Samorostu myslí, že hodně s Machinarem jsou taky one-two punch. Ale já si myslím, že lidem se prostě líbily a jsou tam i takové ty minihry, že jo, různé.
4: Já
3: prostě
4: jsem to úplně jako nechtěla schodit, ale že vlastně z toho herního principu furt je to založení primárně na klikání, ale nechci tím říct, že by některé ty háranky byly třeba hloupý. Že jako.
3: To nevím, jenom, že jsem tam vnímal vlastně posun. Že i oni sami
4: v těch mechanismech.
3: No, že jako vlastně odpovídá na tu klasickou kritiku.
4: Horovější.
3: No jo, že prostě se už předtím se říkalo, hele, Samorost je to super, ale je to fakt jenom odklikej podle nějakého pořadí něco, co je na obrazovce. A v tom Machinariu s tím zkouší pracovat nějak kreativně, tak možná to lidé vzpomínají i tímhle způsobem.
0: Se ještě vrátím k té estetice, myslím, že slovo, které to vystihuje úplně nejlíp a je krásně české, tak je smeťák.
3: Je to docela takový smeťák, no.
4: A jaký rozkošný smeťák.
0: Rozkošný smeťák. My jsme často chodili na smeťák jako děcka teda.
3: Tak bys tam nic jenom neměl, než les a smeťák.
0: No ale ono, jako já jsem to, ano, je to tak, ale já jsem jako,
3: taky ne,
0: to chtěl vlastně uvést na tom, že pro mě to bylo něco, co jsem znal, zatímco jako Machinarium je pro mě jako les, jako samozřejmě jako
3: Samorost, myslíš?
0: Samorost myslím, ano, přesně tak, že je les, který jako mi přijde jako relativně normální, protože jsem prostě vyrůstal hnedka vedle lesa, proto mi to přijde normální.
3: A my tak vlastně víme, že tam u vás na severu chodí malí svý lidé v čepičkách bílých a pyžámkách.
4: Se pletou s houbama.
0: Popravdě, jako si to jako vlastně v ta dětská mysl, já si dobře vybavuju jako můj dětskou mysl v rámci jako her v lese prostě, tak si vybavuju jako to, že jsem si skutečně jako představil, že tam jako nějaký ty skřídce, nějaký jako zvířátka, který jako nejsou úplně to, co znám prostě z encyklopedie, takže to skutečně tam někde jako běhá a že tady ta nora, co kdyby.
3: Takže vlastně pro tebe Samorost je příliš realistická záležitost.
4: Je to dokument z Jardova dětství.
0: No spíš jsem se k němu nedostal v ten správný moment, jako jo, že vlastně jsem se dostal poprvé až tou Machinariu, co se týče tvorby od Amanity. Ne, že bych nehrál první Samorost dřív, ale vlastně jako řekl jsem si, jo, hezká flešovka, jako jo, ale vlastně jako neměl jsem k tomu žádný vztah moc. Zatímco u toho Machinária jsem jako přesně věděl, že to jako promlouvá k tomu mě před x lety, který jako mimo jiné, tak jako s kamarády, co dělat, než jako prostě tady nějaká nelegální skládka, kde jako se můžeš o spoustu věcí pořezat, je to nebezpečný, ale co když tam najdeš nějaký poklady prostě, jako, a neříkám, že jsme vybírali prostě popelnice, ale prostě jako najdeš tam jako třeba to, že tam někdo odvez televizi, ta televize trochu zarostla mechem a vlastně v rámci toho jsi jako řekl, wow, tohle je něco, jako co je co není z tohohle světa.
4: Nature is healing.
0: A to je vlastně něco, co jako trochu předpověděl to Machinarium, že řekl, hele, tohle je pro ty děcka, který si tohle pamatujou taky. A samozřejmě to není jenom pro ně, ale je to i pro ně a vlastně k ten třeba možná promluvá daleko intenzivněji.
3: To je vlastně pravda, že tak jako to na mě promluvalo jako na někoho, kdo prostě si ještě chytil takové ty nejstarší automaty herní, které to tam taky cituje v nějakých prostě právě hra ve hře pasážích, tak stejně tak to prostě má asi velké kouzlo na kohokoliv, kdo se chce v něčem přehrabovat a najít tam nějaké poklady a ještě se navíc tady v tomhle případě nepořežeš.
4: Bastleníčko je to slovo.
0: Určitě, to tam taky zapadá přesně. Pojďme na ten soundtrack, protože ten soundtrack je něco, co bylo mnohokrát i přehráváno na koncertech. Já jsem minimálně na jednom z nich byl.
3: A byl tam Josef?
0: Byl tam i Josef, hýbal se. Byl tam i Floex, taky se hýbal.
3: Wow.
4: Já mám asi dva vinily.
0: Já taky.
4: Nebo tři.
0: A
4: jenom dva.
0: Je to věc, kterou mají podle mě fanoušci Machinária rádi skoro stejně jako tu hru samotnou.
4: Že možná i víc.
0: Možná i víc, možná i víc. To se klidně jako tady přiznejte k tomu, vy dva, vy zlotřilci.
3: A to zas ne, ale ne, tak pro mě je to hodně jako nedivitelná záležitost a skoro bych to přirovnal, byť ten vibe je hodně jiný, ale jak, tak jako je pro mě třeba nedivitelný soundtrack Blade Runnera, Vangelisův a ten samotný film a vlastně taky znám spousta těch věcí přelévá, že není úplně jasně dané, kdy končí hudba a začínají zvukové efekty, tak pro mě je to, co Floex k tomu vyrobil, vlastně dost to podobné. Zároveň tam máme, jako, já bych teďka nejradši, bohužel v rámci našeho rozhlasového vysílání to nejde tak jednoduše zařídit, ale za mě by to nejlepší, co by se teď mohlo stát, je, že já bych pustil svoji nejoblíbenější skladbu nejenom z toho soundtracku, ale je to moje jako nejoblíbenější věc od Floexe a možná i jedna z opravdu nejoblíbenějších jako skladeb v rámci mé nějaké soundtrackové, herně soundtrackové sbírky a to je Pipe Wrench Dubstep, což jednak ten moment, kdy se to rozjede v té hře, a kdy tam ten Josef na to začne jako pařit, tak to, a to je přesně ono, prostě to ti prodává zároveň tu skladbu a zároveň to prostě jako ultimátní, pro mě ultimátní herní banger.
0: Bangeř.
3: Bangeř. Co neumíme to napodobit? Asi neumíme, víte, Ardo, jako jsme kdysi dělali Mortal Kombat z nějakou, no.
0: Asi tohle úplně bych
3: tam
0: si
3: taková dobrá basová linka, tak no.
4: Jakoby naše polyfonie, myslím, že ještě nedosahuje takových kvalit.
3: Ale vy si to rozhodně můžete pustit, ne teda teď ještě poslouchejte, co vám řekne třeba Šárka k té hudbě, nebo?
0: Počkej, Šárka, je pro tebe teda hudba víc než ta hra?
4: To je těžký. Já, no, víš,
0: ale jenom už tím, že to máš těžký, tak jako ta hudba je pro tebe důležitá.
4: No tak rozhodně je pro mě důležitá. Já od začátku říkám, že je to pro mě primárně audiovizuální zážitek a audio i vizuální, takže neschodím ani Kubu, ani Floexe a nebude se na mě ani jeden z nich mračit, až příště někde potkám zase.
3: Tak ale ty ve skutečnosti popiš, my jsme tady říkali, hýbal se Josef na koncertech, protože ty koncerty k Machináru byly fakt jako specifické.
0: Byly specifické, protože tam se sešlo spousta lidí, kteří jako někdy možná slyšeli o Machináriu, ale hlavně slyšeli o Floexovi. A zároveň jako se tam sešlo spousta lidí, kteří v životě nebyli na žádném koncertě, ale zašli si specificky na koncert jako Floexe, protože to slyšeli v Machináriu.
3: No a já narazím na toho participujícího Josefa.
0: Ano, ten participující Josef tam...
4: Je to robot.
0: Je to robot a hýbe se do rytmu.
3: On tam nějaký hraje mu.
4: Je naprogramovaný, on právě hraje, no.
3: To jsem chtěl slyšet. Já jsem to bohužel naživo nikdy neviděl, jenom jsem slyšel ty.
4: No tak. Ale je to, myslím, existuje záznam dokonce ze Strahova. Kde hraje
0: podívejte
4: Josef.
0: Podívejte se na to.
3: Já jsem si teď představil, že ten Strahov je vyprodaný. Že to je jako Bratři Nedvědi na Strahově, ale a teď by tam byl. No tak škoda, ale dobře. Můžete se podívat na to, jak Josef a Floex hrají tu fantastickou hudbu. Pro a
0: když se vám to někdy ještě poštěstí, že byste si všimli, že nějaký koncert se chystá, zajděte si, stojí to za to. Je to skutečný audiovizuální zážitek.
4: Ano, echouji tento názor. Ozvěnuji.
0: Echouni.
4: Ozvěnuji tento názor.
0: Pojďme zpátky k tématu, které jsem trochu načetnul na začátku, a to je nějaký rozpuk české nezávislé herní tvorby po té, co vyšlo vlastně Machinárium. Ne, že bychom tady jako měli nějakou úplně přemíru toho, co jako zašlo vycházet a že by se svět začal zajímat o nás, o naší herní tvorbu, ale minimálně...
4: No, o tu od Amanity, ano.
0: O tu od Amanity 100%.
4: O naši ne.
0: O naši, tady ve trojici, co jsme vytvořili, to jako zůstane stále jako očím skryto, ale minimálně jako v rámci takového toho, co se tady kutí, podíváme se na to, a je to možná chvilku zajímavý, protože vyleze ten jako... objekt zájmu, pochopitelně, a jako k tomu se přidruží spousta takových těch já bych taky rád, tak v rámci toho se podle mě načerpalo docela dost, jestli ne peněz, tak minimálně jako takové té pozitivní atmosféry v rámci toho já mám vlastně taky možnost vlastně se dostat jako se svojí hrou jako takhle vysoko.
4: Mně připadá extrémně zajímavý, že pro Amanetu to Machinarium je vlastně doteď ten tahoun příjmu a jako zdaleka jejich nejprodávanější hra, ale že doteď se prodává líp než některý jejich novější kousky.
0: Je to tak?
3: Ne, mě na tom jako fascinuje, jak to vystřelo a je to za mě příběh, nebo z pohledu Amanety určitě ten nejlepší možný, ale za mě to bylo takové jako pocit zadosti učinění, nebo je to správné slovo, nevím, ale že člověk fandí těm malým věcem nejenom proto, že jsou malé, a protože mu prostě přijdou skvěle, jak jsem tady říkal, že mi to tehdy mi to úplně jako zastínilo spoustu nebo většinu západní produkce minimálně v tom adventurním žánru. Akorát je zvyklý, že prostě to nikdy se to nepřeklopí do toho mainstreamu, že prostě se, je to tak specifické, že se to líbí tobě, mně, pár kamarádům, nebo třeba i těch kamarádů jsou tisíce, teda nejsou to kamarádi, ale jsou ty, co to hrají a co to objeví, ale pořád je to absolutně nesrovnatelné číslo s tou velkou herní produkcí. A tady se poprvé stal ten absolutní zázrak, že, a teď to si budeš možná pamatovat líp jak doty, protože ty jsi tady ten kronikář a máš tu archivní paměť, ale já si vybavuji, že se Machinarium dostalo do nějakého Humble Bundlu, anebo bylo nabízené v Humble Bundlu a že tam to najednou vystřelo úplně do jiných jako řádů to množství prodejů a ten zisk, který z toho Amanita utržila, že to vlastně bylo poprvé, co takhle nejenom české, ale jako takhle malé studio. Možná ještě se to povedlo Jonathan Blow s Braidem, který postupně taky to byl taky jako pomalý
0: který byl před ním?
3: Který byl před ním, ale taky vlastně první jako komerčně jako velice, velice úspěšná nezávislá hra.
0: Ona, jenom promiň, vložím jednu větu, ti do toho vložím. Ta hra, o které se říká, tahle hra to odstartovala, tak se to říká o World of Goo, vlastně, které bylo v roce 2007. Takže jako Machinarium přišlo vlastně jako trochu s křížkem po funuse, ne, ale to stále v tom jako totálním rozpuku.
3: Je to součást téhle stavlny, kdy opravdu ty indie věci jako jejich zlomek, ale podařilo se jim najednou dosáhnout nebo sáhnout si na milionové prodeje a hlavně milionová čísla zisku v dolarech.
4: A zvlášť, když máš rozpočet pod $1,000, což jako ze světového pohledu je úplně směšný i na to, kolik lidí na tom dělalo v té době tehdy.
3: A teď, že se to povede fakt lidem, kterým ty takhle fandíš a nedovíš si vůbec představit, že by někdy mohli se živit něčím jiným než prostě suchými bagetami nebo oschlými teda bagetami. Tak je strašná růst. Jako pro mě to bylo něco, jako když nevím, jestli to říct tuto historku, ale jo, když tak to Jardo vystříneš. Ne, není nějak skandální, jenom nevím, jestli vám to bude dávat ten můj train of thought smysl, ale pro mě to bylo, mám podobný zážitek z úplně teda jiného ranku, když na festivalu Covers of Ostrava měla hrát kdysi kapela Vložte kočku na nějaké stage. A byla to kapela, která byla už tehdy kultovní a lidé, kteří prostě sledovali tu scénu, tak si říkali, to je úplně nejlepší kapela na světě a říkal si, tohle nikdy nebude mít bohužel ten úspěch, který by se zasloužil. A pak teda tehdy bohužel shodou nešťastných okolností, že na jiné velké stage pro velké publikum měl vystoupit Michal Hrůza z Reddy Kirken. A on se tam tehdy porval, respektive účastnil se nějaké potyčky v baru, kde se někoho zastal a bohužel to vyústilo úrazem hlavy, takže nemohl vystoupit. A oni posunuli Vožte kočku na jednou z té malé stage, tak kapela najednou hraje pro 5000 lidí, kteří ji neznají, ale ku podivu, byť ta kapela je velmi svérazná, tak jim to strašně klikne a byl to úplně úžasný koncert a sice se z Vložte kočku nestala nejúspěšnější česká kapela, nejsou z ní prostě ani Hrůza, ani Kirken, což je možná dobře. Ale přišlo takový ten pocit, co jsem tam zažíval, že najednou se lidé velmi různých chutí hudebních a prostě nálad a stavu podroušení se baví na tuhle tu fakt skvělou věc. Tak to vracím zpátky k tomu Machinariu. Pro mě Machinarium se stalo mu tohleto, že najednou ten mainstreamový svět, který prostě přemlouváme na kolenou, všímejte si těch dobrých věcí, tak si jí fakt všimnul.
0: A je na tom vidět to, jak moc to zarezonovalo, jak moc byl ten jako vrchol toho celého jako toho momentu, který se jako stal v nějaký čas, že vlastně tam bylo jak ten komerční úspěch, tak ten kritický úspěch, tak ten úspěch u obecenstva. A to, když jako vidíte vlastně, jak moc se, jako se dostanete na tu špičku, tak jak dlouho vlastně se třeba může stát, že nemusíte vydávat ani hru, ale pořád se za tu autoritu vlastně v rámci jako celého toho herního žánru, protože jako neříkám, že Kuba Dvorský jakožto ten hlavní tahoun vlastně jako studia Amanita, minimálně v té době 100%, tak vlastně on byl jako dotazován často jako v rámci toho, co si myslí o herním světě, v rámci jako nezávislé scény. Bylo to vlastně jako taková ta chytrá hlava, která se objevovala po boku, naprosto naroveň, jako po boku těch velkých herních vývojářů, o kterých jsme si tady jako mysleli, že jsou pro nás třeba absolutně nedosažitelní a že jako kdybychom jim třeba napsali jako mail, my bychom s vámi chtěli rozhovor, tak se na nás úplně vykašlou, protože jsme z nějakého jako jaka začistánu prostě. A
3: kdybys napsal, že to je mail quest, z mailu quest zavináč rozhlas.cz? To...
4: Já nevím, Jardo, já asi netrpím takovým tím zbošťováním a idolizací.
0: To, já si taky ne, ale jako minimálně v té době to bylo. Podle mě to bylo důležitý vlastně v rámci pro tu jako českou tvorbu.
4: To určitě,
0: protože se nacházíme v tom roce 2009, kdy jako skutečně jako nikoho nezajímalo jako co se tady moc dělá, jo? Bylo to takový jako trochu bezčasí v rámci jako český herní scény, český tvorby, protože to nebyla doba, kdy by tady vycházela Mafie, Hidden Dangers a podobné věci. To bylo prostě už potom, hodně roků potom to bylo. Takže vlastně jako ano, chápu, kam míříš s tím zbošťováním, ale na druhou stranu podle mě to bylo fakt důležitý jako pro ostatní, nejenom pro jako Amanitu a pro Kubu Dvorskýho, ale pro obecně českou tvůrčí scénu.
3: Jakoby ano, já si trošku teď zaspekuluji, že to zároveň muselo být ve skutečnosti dost demotivující pro leckoho, kdo prostě nemá tohle nadání, co měli lidé z Amanity, že si říkal, tak já se tady budu snažit a oni mě takhle přerovné, nevím, to možná se neděje a doufám hlavně, že nezávisle na tom jim všichni ten úspěch přejeme. Pro ně hlavně bylo strašně, to tady trošku narazoval Šárka, jako unikátní, že jim to vlastně vytvořilo neuvěřitelný taky kontinuálně dofukovaný polštář, díky kterému to studio, možná to je z části prokletí, protože pak jim hodně trvalo něco dalšího udělat a protože nebyli zase tak existenčně tlačeni na to, musíme něco vydat, aby zase ta cashflow se rozhýbala.
4: Nehledě na to, že reálně teďka vždycky, když oznámí nějakou novou hru, tak se stejně všichni jenom ptají, kde je to Machinarium 2. No. Ale je to trošku takový damoklův meč. No.
3: Na druhou stranu myslím si, že koho hodně bylo Machinarium

0: jako výjimečná souhra skvělého talentu a zároveň prostě štěstí.
1: 17 let už uplynulo od vydání Machinária. Je to skutečně jako doba, za kterou může třeba vyrůst lidský život a jako začít jako mít...
2: Příští rok může začít Machinárium pít alkohol.
1: Právě. To se uvidí, co se stane pak s tou dvojkou teda. Dvojku Machinária, prosím. Jako. Ale chtěl jsem zeptat na finální věc, než půjdeme na náš oblíbený kvíz. Chtěl jsem zeptat na to, kdybych si odmyslel od Machinária toho robota Josefa, odmyslím si ten soundtrack, co je pro vás důležitý na Machináriu? Když teda nemůžete říct tyhle dvě věci, tak co je pro vás to důležité?
2: Robota a soundtrack.
0: Město.
2: Skládka, no.
0: Ale jakože je to město, ve kterým se pohybuješ, to je prostě další protagonista.
1: Pro mě je to částečně i relativně krátká herní doba, protože...
2: 5 hodin není tak málo.
1: Říkám, relativně krátká herní doba, protože já jsem byl zvyklý od Adventure, že to je hra, jako, u který si musím trochu udělat čas. A ne, že tehdy nevycházely, jako tehdy už byly epizodické pokusy, vycházely třeba sama Max, vycházely Tales from Monkey Island, vycházel i American McGee's Grimm, třeba jako jeden z těch jako, pokusů skutečně jako, v totálním jako, smyslu slova. A tohleto mi vlastně přišlo, že je přesně na té hranici toho, že si to jako užiju a že se to nepřejí. Že to je jako tak strašně jako vydatné to jídlo, jako herní, že člověk má jako z toho ten pocit, ano, další ne minuta by byla navíc, ale jako tohle je přesně to, co jsem měl dostat.
0: A na to já navážu, že pro mě je tam možná ještě, co bych zmínil, důležité, ta absolutní jako řemeslná preciznost, protože vlastně neznám moc her z té doby starších, mladších. A mladších, teď už ty standardy jsou jinde, ale které by vlastně, a teď se nevracím k těm divně vypadajícím německým adventurám, co jsem zmiňoval, prostě hra, která prostě v té době vyšla a byla fakt jako dotažená, tak pořád tam občas něco jako nelícovalo úplně, ať už doslova, že někde nějaká textura prostě nepřiléhala, nebo někde nějaká třeba nějaké cutscény, tak tam prostě byly divné tranzice, nebo tam prostě to tempo nějakým způsobem. A pro Machinárium je tak strašně jako, tam není jediný šef, byť je to prostě skládka poskládána takhle přes sebe a možná tehdy ten jediný šef bylo, že to bylo ve Flashi, ale to už je taky dávno pryč, protože někdy myslím, že 2017 vyšla ta updatovaná verze, která už prostě běží vyloženě plnohodnotně na nějakém svém engineu. Ale fakt jakože i co se týče třeba toho, těch ovládacích prvků, i toho user interfejsu, který tam vlastně jakoby je a není, to je tak strašně od začátku do konce kompletní autorská záležitost, že se to ve své době absolutně i tímhle pro mě vymykalo a i do dneška to prostě nezestálo, si myslím, já jsem teda dlouho nehrál, ale nezestálo to, myslím, ani o minutu života.
1: Pojďme na kvíz. Opět je to možnost si vybrat mezi těžkou a lehkou otázkou. Mám pro vás 5 témat, pro každého 5 okruhů. První okruh, studio a tvůrci. Začneme trochu jako zlehka, jo? I ta těžká otázka je vlastně docela lehká, takže jako tady si jenom jako rozehřejete ty své nervíky, protože samozřejmě chcete vyhrát, že jo? Že chcete vyhrát.
0: Oni no. Jo, tak. Ale jsem na ty otázky zvědavý, protože...
2: My nejsme s Lukášem moc soutěživý.
0: Nejsme, no. Ale
1: quest@rozhlas.cz, tam pošlete, jestli jste vyhráli.
0: Jo, to jako hrajte samozřejmě kvíz, ale...
2: Hrajte s námi.
0: Já jsem spíš hrozně zvědavý, jako co si vyvařil za otázky z něčeho, kdy vlastně, co je tak jako abstraktní do velké míry. No. Takže a zároveň čekám, že pohořím, i když tu hru mám rád.
1: Tak uvidíme, no.
2: To se může stát.
1: Studio a tvůrci, Šárko, vyber si buď studio nebo autor. Okruhy.
2: Krista. Dobře, studio.
1: Dobře, lehkou nebo těžkou?
2: Tak dejme těžkou.
1: Ve kterém roce Jakub Dvorský studio Amanita založil?
2: 2003.
1: Správně, Šárka má 3 body.
0: Dobře, ty, bych vůbec nevěděl.
1: Lukáši, autor, lehkou nebo těžkou?
0: Tak těžkou taky.
1: Kterou hrou Dvorský studio odstartoval?
0: Samorost 2?
1: Samorost 1. Už jednička byla pod Amanitou.
0: A, tak to jsem nevěděl.
1: Kategorie 2, hudba a styl. Lukáši, můžeš si vybrat skladatel anebo forma?
0: Forma.
1: Dobře, forma lehká nebo těžká?
0: Těžká.
1: Tak tady možná...
2: Těžkou formu máš.
1: To není až tak těžká, na jaké technologii byla hra původně postavena?
0: Na tom Flashi.
1: Ano, správně. Skladatel, Šárko, lehkou nebo těžkou?
0: Máš 2 minuty.
2: Ano, mám náskok. Tak takhle.

0: lehkou.
1: Lehkou. Hmm. Pod jakým uměleckým jménem vystupuje skladatel hudby k Machinariu?
0: Flex.
1: To tak. Těžká by byla, těžká. Jak se jmenuje s občanským jménem.
0: To bys mohla dát.
2: Vládal taky.
0: Ano.
1: Kategorie 3. Příběh a postavy. Šárko, můžeš si vybrat buď hrdinové, anebo záporáci a jméno.
0: Tak hrdinové.
1: Hrdinové, lehká nebo těžká?
0: Těžká.
1: Jak se jmenuje jeho unesená přítelkyně, robota Josefa?
0: Berta.
1: Správně, máš 3 body. Lukáši, záporáci a jméno, lehká nebo těžká?
2: Tak lehká, raději.
1: Jak se jmenuje gang záporáků, který Bertu unese?
2: A já teď si myslím, jestli si pamatuju správně tu... No jsou to... cápci s černými čepicemi. Ale nevím, jak se tomu řekne.
0: Skoro. Sourozenci.
1: Zkus to.
2: Bratři černé čepice.
1: Zkus to ještě ti dám
0: možnost.
2: Ale to tam nikdy není napsané.
0: Je to jako vrchlejší pech.
2: Jo, bratrstvo.
1: Ano.
2: Černé čepice.
1: Ano,
2: dobře.
1: Ano. Bratrstvo černých čepic.
2: Černých čepic, tak. OK.
1: Těžká by byla, po kom je robot Josef pojmenovaný, ale to už si tady taky říkal.
2: To zajímá, to mi přijde lehčí.
0: To si taky myslím.
1: Kategorie 4. Svět a detaily. Lukáš, je start anebo schopnosti?
2: Schopnosti.
1: Lehká nebo těžká?
2: No raději lehkou.
1: Do jakého herního žánru Machinarium patří?
2: Aha, jakože adventura?
1: Ano.
2: Tak já jsem zapomněl, že to je...
0: extrémně těžká otázka.
2: To jsem si měl dát těžkou, dobře.
1: Zajímalo by tě těžká?
2: No zajímá mě.
1: Jakou zvláštní schopnost Josef má, kromě sbírání předmětů?
2: Že se může natahovat do výšky.
1: Tak. Šárko, start, lehká nebo těžká?
2: Lehké jsou tady ultra lehké, takže pozor.
0: No, tak těžkou.
1: Co je úplně první úkol hráče s Josefem?
0: Ježiš, tak to nevím.
2: A možná vím.
0: To není vstaň z postele. A vždycky to je něco, no nevím.
2: Ale jako,
0: no klidně.
2: Nebo já,
0: zkus to.
1: Myslím, mimo soutěž?
2: Že, mimo soutěž, no, že se musíš poskládat.
1: Ano.
2: A na té skládce.
0: Fair.
1: Skládka,
0: no jo.
1: Poslední, kategorie 5, ocenění a amanita. Šárko, můžeš si vybrat ceny anebo další hry?
0: ceny.
1: Dobře, lehká nebo těžká?
0: Těžká.
1: Za co Machinarium získalo cenu na festivalu IGF?
0: Tak asi za... Jako za vizuál, ne?
1: Ano, za vizuální umění. Excellence in visual art.
0: No.
1: Lukáši, další hry? Lehká, těžká?
2: Tak těžkou.
1: Ve které pozdější hře Amanity se Josef mihne jako cameo?
2: V Botanikule.
1: Správně. Vyhrává Lukáš tohleto kolo questu.
2: Ale jsem sám překvapen.
1: Lukáš je překvapen, ale zajímalo by mě, jak jste dopadli vy. Jak jste dopadli vy s vašimi tipy. quest@zavináč.cz. Jestli jste soutěživí, tak určitě nám něco napíšete pěkného. To je všechno k tomuhletomu dílu, třetímu dílu našeho letního speciálu o důležitých a významných a našich oblíbených českých hrách. A opět tradičně se zeptám na závěr, zda tady něco nezaznělo a mělo zaznít. Dílo o Machinariu.
2: Ano, nezazněl Pipebrange Dubstep. Já jsem si vzpomněl, že tam jsou takové ty, myslím, že to jsou Steel Drums, teď si nejsem jistý.
1: Marimby.
2: Marimba to bylo mě není a má tam strašně super takovou tu melodii, kterou podle mě jde jako lehce zaspívat, všichni budete vědět, protože tam se ozve takové to ten. Ten, už víte, ne?
0: Špatná hra.
2: O, sakra. No dobře, tak to možná nemělo zaznít, ale zaznělo.
0: Ne, Jardo, vokalizoval špatně. Nevadí.
1: Šárko, za tebe? Má něco zaznít ještě k Machinariu?
0: Ne.
1: Všechno bylo řečeno.
0: Kdy bude dvojka?
1: Přesně, kdy bude dvojka, na to se ptám i já, ale zároveň se chci ještě vlastně připojit k tomu, že Machinarium jako takové vyšlo v tom Flashi úplně původně, ale díky tomu, že vyšlo na mnoha různých platformách od té doby, tak si ho skutečně můžete zahrát doslova na všem. A pokud jste to neudělali, měli byste to udělat stejně jako se všemi našimi 5 hrami, které se nachází v tomto našem letním speciálu. To je všechno, mějte se krásně a další týden se opět uslyšíme. Ahoj.
2: Čau.
0: Čau.
3: Quest od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Pot. Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na Rádiu Wave.
2: Expedice.
0: Pavel Slavký vyráží se svými hosty na české kopce. Expedice Rádia Wave.
3: Začíná třetí sezóna podcastové miniserie Expedice, která měla letos hodně na mále a vůbec se nemusela konat, ale jsem na první procházce bez berlí po absolvování paraglidového kurzu a stojíme před cedulí Lesy na Cibulce s Josefem Trojanem. Ahoj.
4: Čau, ahoj.
3: Který se mě tady Lesy na Cibulce chystá provést.
4: Ano, ano. Je to moje jako srdcové místo úplně, no. Tyjo, jako my tady žijeme leta letoucí už, takže sem chodím jako hledat klid, ale je fakt, že jsem vlastně jako se nikdy, já jsem takový pasivní vždycky cestovatel, takže já vlastně nikdy jako se nezajímám úplně o historii nějakých, tady se je spoustu soch a různých kapliček a tak a pousteven, tak o to se nikdy úplně nezajímám, já se na to jenom chodím dívat a chodím se to užívat, tak se pokusím ti to nějak jako předat tady, no.
3: Takže nevíš, jaké místo ve skladbě Lesa tady zaujímá Javor Mléč a Dub zimní, jo?
4: Tak to samozřejmě vím, Javor Mléč je zhruba kolem 10% a co jsi říkal to druhý?
3: Dub zimní.
4: Jo, Dub, ježišmarja, 21%. Ten to tady vzal útokem, Dub zimní. Tak můžeme vyrazit, ne?
3: Tak jo, tak pojďme vyrazit.
4: Když jsem jezdil pravidelně na nějaký čundry, na 3 dny prostě do lesa, na hamaky a tak dále, ale člověče, nějak dlouho jsem to jako nedělal, no a trošku mi to chybí a taková ta jako obecná výmluva, že na to není čas, mě už taky vlastně začíná trošku nudit, takže je čas asi konat, no, jinak se unudím tady těmahle výmluvama.
3: Na čundry do hamaky, jo?
4: No jasně, tak jako protože ta hamaka je taková nejlepší řešení vzhledem k tomu, že skoro nikde se nemůže stanovat a tak, můžeš být pod čirákem někde ještě, ale mě se na té hamace spí dobře, protože mi není pak zima úplně od spodu, hele.
3: Tak, lezeme na věž na Cibulce.
4: Ano.
3: S krásnou vyhlídkou. No, tady tak... na dětské hřiště a komunitní zahrádku, nebo co to je? Tohle posluchači určitě ocení, jaký to už tady má tajemnou ozvěnu.
4: No. Tady jsem kouřil potají. Tady, kdyby to diváci viděli, tak on to má takový hradbový systém vlastně, jo, že tady jsou takový ty zuby prostě, jo, zub prázdný.
3: Hladový
4: zuby, přesně tak. A vždycky mezi ty zuby, a jako ona to je docela vejška, když se člověk podívá. To je docela vejška. Takže, a my jsme primárně s Františkem, abychom třeba zaujali děvčata, tak jsme se za to věšeli takhle jenom za ruce. Jsme takhle viseli dolů, takže takový...
3: Fakt?
4: Věci, no jasně.
3: OK.
4: No.
3: No tak, tak na to je to trošku vejška.
4: Teda. Je to vejška, no. Pavel se tak jako rychle teďko rozešel k tomu místu, tak jsem trošku chytil z toho. Hele, ale no, a ty jo, pili jsme tady takový to levný víno, strašně pohek, to je Lambrusco se to jmenovalo. Takový to slazený víno, jako nechutný úplně.
3: Když ti bylo třeba 17, jo?
4: Ne, míň, jako.
3: Míň.
4: Já si myslím, že tohle byla ještě ta generace, která právě ještě vůbec neměla takovej ten, tu záklopku, nebo respektive to obecný povědomí o tom, že alkohol je opravdu jako špatný, anebo že well-being je naopak dobrý. Takže to, co teď sledujeme za trend, že mladí prostě přestávají čím dál tím víc pít a začínají sportovat a nějak se starat jako o svoji tělesnou schránku, tak to za nás úplně zase tak jako neplatilo. No. Je první socha.
3: Už jsme pod věží u první sochy.
4: Ale sleduj. To je prostě... Nevím, z jakého filmu je to, ale z nějakého filmu by to mohlo být.
3: Ale je to teda krása?
4: Jo, hele, a prosím tě, nahráváš to?
3: Nahrávám.
4: No teď se dočít, že to je nejstarší pražská rozhledna. Jo, což tak vlastně vypadá i z toho podledu docela. Já si mám pocit, že tady jako zůstal stát kámen na kameni, to vypadá. kromě toho vršku asi, které tam s ním jsou nějaký cihly.
3: My na tu věž teďka koukáme ze spoda, což je možná nejkrásnější úhel, jednak s tou sochou, jednak s kusem portálu na té přístupové cestě a je vidět nahoře ta hladová zeď, která je krásně uhlopříčně překrojená schodištěm, co k tomu stoupá, takže je to fakt krásný pohled. Teda.
4: Je to krásný
3: pohled. Zákoutí zátiší.
4: Tak počkej, no, takhle tohle, to, jenom ta socha se jmenuje Kronos teda, jo.
3: Kronos?
4: Jo. Jo, jako to je Dantovo peklo, víceméně, jo. Takže myslím si, že jsme takovou vstoupili, že tohle je asi bráno do toho pekla a tady je Dantovo peklo.
3: Okej.
4: Okay. Tak já nevím, jestli jsi tam něco cítil, já jsem to jenom cítil, že nevím, jak se jmenuje ta socha.
3: No ty jsi s mimochodem... udělal čas na dnešní natáčení vlastně mezi filmovým natáčením, protože si točil do noci a ano. Ještě tě to čeká dneska odpoledne.
4: Ano, ano.
3: Prozradíš, co točíš?
4: Ježišmarja, nemůžu, no. Ale můžu tak hodit takový obrysy. Je to moje první kriminálka v životě. Ne, není. asi není vlastně, no. Ale tak to byla taková epizodka. Tak jako je to taková první kriminálka, kde se nějak jako... objevují častěji, nicméně ona to není tak úplně kriminálka, je to tak napůl kriminálka a napůl, budeme takhle pak ještě rovně tam na další sochu, a napůl je to sociální drama z takového prostředí městysu, něco mezi vesnicí a městysem.
3: Kam bys tady napnul hamaku?
4: Tak hele, člověče, jako... No v té straně je to vždycky, ale jako dá se úplně v pohodě vlastně. Ale já bych...
3: Potřebuješ stromy tak 3 metry od sebe aspoň,
4: no,
3: ne?
4: No, já si myslím, že kdyby, tak bych to napnul tady o tenhle a tamhle o ten úzký, jo. Ale to si myslím, že ten úzký je možná moc úzký už na to. No jako umístit hamaku je samozřejmě grunt.
3: Když spíš někde venku, tak usínáš dobře? Klidně?
4: Hele, úplně. Ale fakt, že já nikdy nechodím sám, jo, takže kdybych chodil sám, tak nevím, jestli to bude takhle klidný, protože jsem strašpitel docela. Ale tak jako s věkem a s tím, že je čím dál tím víc věcí, jako úplně jedno, tak to jako mizí tohle, jo. Ale já když jdu na čundr, tak chci jít opravdu jako někam do hloubky lesa, abych opravdu neslyšel ani jako záchvěv nějakého auta a okolního světa, takže jako rád opravdu prostě třeba do srdce Brdů úplně, nebo někam do Krkonoš prostě a tak. Vlastně mě i baví se trošku bát jako těch zvuků, protože samozřejmě ten les v noci ožívá a to mě bere, jako to mě bere. Ale jednou teda se přiznám, že jsem spal v hamace a tak jsem jako koukal. A teď takhle přede mnou jako takových jako osm párů očí, takových svítivých jako očiček, se tak jako lítalo prostě jakoby nahoru a dolů a teď se tak jako měnily různě a fakt to bylo strašně děsivý, jako fakt výjev neuvěřitelný. A po asi hodině toho, kdy jsem přemýšlel jako v absolutní agónii strachu, jsem přemýšlel, co by to mohlo být. Tak mi pak došlo, že to jsou samozřejmě pavouci, že jo, který prostě, jak tam svítí ty očka ve tmě a jezdí na těch pavučinách prostě nahoru a dolů, že jo. ale je to hrozně zajímavý, jak se vlastně jako dokážeme strašně rychle jako vylékat a pak v tom strachu vlastně jakoby strnout a být v něm tak strašně dlouho, dokovat něco jako opravdu racionálního. Nás z toho nedostane, ale že fakt jakoby v tom strnutí počátečním člověk vydrží strašně dlouho.
3: Dokáže ti něco v tom pracovním životě nebo domácím životě nějak tak jako vykolejit, že by si takhle strnul taky?
4: No asi naposledy, když jsem třeba dostal košem, jako jo, tak to člověk strne, jako, protože to je takový vlastně ta počáteční reakce vlastně na všechny tyhle jako velký emoční zvraty, který člověk jako čeká, nečeká, to je vlastně jedno, protože i když to člověk čeká, tak v moment, kdy to přijde, tak stejně jako je to nečekaný z nějakým slova smyslu. A já jsem hrozně citlivý, takže někdy až jako hypersenzitivní, takže na ty věci reaguju vždycky jako v prvním
2: prvním takovým kvartálu na ně reaguju dost intenzivně, ale jako dovnitř. Není to tak, že já moc jako nevyvádím. Já jsem jako dost takovej furt v nějaký jako v jedné rovině. Řekl bych, že bych se popsal jako docela dost permanentního klidě se. Jako občas se vevnitř je nějaká bouřka malá, ale jako nějak to asi zřejmě dokážu v tom těle korigovat, že jako fakt jako, jako naštvu se při sportu a to je jediný, když to nějak jako dovolím ventilovat, kde je to vlastně fajn úplně si jako zakřičet.
3: Co děláš za sporty?
2: Hele, všechno možný, jako nejvíc hraju basket, protože to je fakt to je moje největší láska, protože mě přijde hrozně chytrý ten sport, zároveň je poměrně dost fyzický a běhavej a baví mě vlastně to, že tam hraje velkou roli jako nějaký aspekt jako individuální dovednosti, ale zároveň i nějaký týmový dovednosti, které jako mnohonásobně důležitější. A mě vlastně baví ta týmovost na těch sportech. No, samozřejmě musíš to hrát jako s lidmi, kteří jsou ochotní vlastně to hrát stejně týmově, jako to chceš hrát ty třeba. No. Takže to hraju nejvíc, no a hele, tak já si tak jako poběhávám, nemám moc rád běhání, protože mě to jako nebaví úplně, ale mám rád ten pocit po, takže já jsem se vlastně jako nikdy nedostal, jako když jsem vrcholově sportoval, tak jako při hře jsem se určitě dostal jako na 10 kilometrů zaběhaných, ale takhle při běhání jako si držím takových těch 5, 6, 7 kilometrů, 8, když mám hodně dobrý den. A to je všechno, co já uběhnu, co jsem ochoten. Jako, tady nikomu nebudu dělat čaška prostě.
3: Tady na cibulce.
2: Tady na cibulce, ani sám sobě, čo to už taky, to už mám taky plný zuby. Ale takže já se tak běhám, no a co i čím, ale je to vždycky, co, můj život se trošku řídí podle toho, co potřebuje zrovna to, co já hraju, no, takže už jsem pochopil, že třeba nemůžu cvičit jako celoročně, protože pak jsem jako poměrně dost velký a přijde něco, nějaká role, která to vůbec nevyžaduje a já ji kvůli tomu třeba nedostanu a nebo pak to musím hrozně rychle schazovat, což je jako nezdravý, takže pro mě je vlastně mnohem důležitější, čím jsem starší, mít nějaký funkční tělo, než jako svalnatý tělo. No.
3: A ty jsi nějak v minulosti i lezl, jako na lezecké stěně?
2: Jak tě to napadlo, člověče?
3: Napadlo mě to tak, že jsem to zahledl na Actors Map nebo někde ve tvém profilu.
2: Tam je spoustu lží.
3: Ano. Ne, tak pojďme některé z nich vyvrátit.
2: Ne, tohle zrovna je pravda. Hele, tohle je pravda. Já jsem chodil vyloženě na lezení asi 3 nebo 4 roky, když jsem byl mladší.
3: A co jsi na tom měl nejradši? Jako dostat se do výšky, zvládnout nějakou dlouhou cestu nebo řešit nějaký boulderový problém a lámat si hlavu na 2 metrech čtverečních 5 dní v kuse nebo tak?
2: Ne, hele vůbec, to právě ne. Vylejst jako do výšky a když to na třetí pokus nevyšlo, jak se posunout jedám. Já mám pocit, že to tak jako docela hezky symbolizuje celý můj život, jako celou moji životní cestu. Zkusit to 3x dát do toho všechno a když to nevíde, jak se posunout a zdále. Jako. To asi s ničím zase tak dlouho jako hlavu nelámu. Někdy je to jako vychytralost, někdy je to prostě jenom lenost. No. A teď jsem tady v jablečném háji. Takovým, ne háji.
3: To jsou třešně, ne?
2: Ježišmarja, tak mi to nekáš. Prostě jsou jabka, tak to jsou jabka.
3: Dobře, tak jsme v jablečném háji, v jablečném sadu, kde ovšem se nenatrhá žádný jabko.
2: Ano. Což je taková
3: neúroda.
2: To je taková neúroda.
3: No je to, jak jsi to řekl, buržoazní? Je to buržoazní procházka.
2: Je to buržoazní procházka, člověk.
0: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na Radio Wave. Expedice.
2: Jsme na usedlosti, nebo v usedlosti Cibulka, což je, a tady to zrovna vím, protože jsem tady moderoval milion akcí tady na téhle usedlosti, a to je usedlost, prosím tebe.
3: Děkujeme.
2: Moc děkujeme. To je, prosím tebe, usedlost ze 14. století, která v 18. století prošla jako vlastně rozsáhlou rekonstrukcí a v podstatě to, jak ji dneska vidíš, nebo jak vidíš vlastně jako zachovaný všechny ty budovy a pak to ještě projdeme, tak to je v podstatě jako všechno půdory z toho 18. století a teď aktuálně se to rekonstruuje a udělal to jako jistý kníže Hohenstein, kterýho tady taky uvidíme, takovou bystičku. A vlastně od toho 18. století to do nějakého jako do poloviny 20. století to vlastně bylo funkční a pak to začalo chátrat. A pak to převzali, že jo, spolu byly dva slavný, nebo dva velmi slavný skvoty v Praze. Jeden byl samozřejmě Ladronka a druhý byl tady v usedlosti Cibulka. Nicméně skvoteři prostě museli to opustit, jak to tak bejvá, ale vlastně vzniklo tady něco, co je ještě mnohem krásnější, si myslím. A to, že to koupila rodina manželů Vlčkových. Tohle je jejich největší projekt a je to vlastně, oni z toho dělají dětský hospic, no. A vybudovali tady k tomu takovouhle kavárnu a my z Košíř, nebo respektive z Cibulek, tak takovýhle věci obzvlášť oceňujeme, protože jestli něco chybí v Cibulkách, tak jsou to právě tyhle ty prostory, kde se člověk může jako setkávat a dát si třeba dobrý kafe.
3: Hrál si taky řadu skutečných postav, postavu s historickými předobrazy nebo vysloveně biografické filmy, tak máš nějakou z těch postav, co v tobě pořád nějak zůstává?
2: Ne.
3: Ne, posouváš se dál.
2: Ne, posouvám se dál. Jako je fakt, že ty postavy se k tobě nějakým způsobem jako vrací vzhledem k tomu, že třeba člověk někoho potká a tu postavu mu připomene a připomene mu třeba něco, co ho zasáhlo a tak se člověk k tomu vlastně vrátí a je to jak zvůní nebo jako s hudbou, s nějakou písničkou, že člověk tam má tu paměť prostě, no, ta síla té paměti, té prožitkové paměti, jo, že vlastně on něco zažíval, něčím se zaobíral, nějakou prostě emocí, nějakým citem. A pak stačí, když mu člověk připomene nějaký jako malej fragment jako a on je zpátky. Takže vlastně jako svým způsobem ta postava vlastně zůstane, nebo zůstanou vlastně ty věci, co tebe na té postavě zajímaly a co s tebou vlastně nejvíc rezonovaly. No. Ale to je právě to, že mám pocit, že v nás vždycky nejvíc rezonuje to, co máme společný, to, co vlastně jako s čím empatizujeme nejvíc. No. A to je taky zrekonstruovaný. Nacházíme se teďkon, no... A před takovým altánkem, já nevím, co to je vlastně, jako je.
3: Altánek, ale s dvojitým točitým schodištěm.
2: Takže opravdu buržoazie je jako...
3: To už je aristokracie.
2: To už je aristokracie tohle. Jako. No a tohle ale taky bylo, jako, to je zrekonstruovaný taky poměrně čerstvě, ale jak vidíš, tak prostě jako už je to popraskaný, tady opadaný, jako někdo tady udělal prostě srdíčko bílý, jako, nebo tím srdíčkem zakryl možná teda nějaký grafity pod tím, no... Člověče, jako
3: dělal jsi někdy grafity?
2: Dělal, to musíš vědět podle mě. Že jo? To je zajímavá taková historka, kdy jsem kradl rodičům eura, což byly takový ty peníze vždycky jako na hory, když jsme třeba jeli někam do Rakouska, jako peněženka na eura. Jsem vždycky vzal třeba 50 euro, to jsem proměnil ve směnárně asi ve 13 letech a mě fascinovalo, že prostě z těch 50 se najednou udělalo třeba 1700, jako, tak to bylo.
3: A dal se koupit spray?
2: Ježišmarja, takových sprayů za 17 sprayů a možná nějaká tagovka ještě nebo něco takového. No a tak to bylo samozřejmě po filmu Gimple a pak ještě po filmu Vejška, tak si myslím, že tady byla jako obrovská vlna jako lidí, kteří do toho začali trošku fušovat, no, ale nemělo to dlouhého trvání, jako za prvý na to rodiče přišli pak a tak byl průser jak vrata, takže se spravováním byl konec a zároveň já nejsem vůbec umělecky nadaný, jo, takže já sám bych asi od toho odstoupil a taky si pamatuju, že jsme někde na těch legálních plochách, kde opravdu jsou ty nádherný prostě díla. Tam jsme vlastně vždycky nějakým naším jako polovičním dílem jsme vždycky přestříkali něco fakt nádherného úplně. A v moment, kdy se to jako dělo opakovaně, tak jsme tam jednou pak přišli a že uděláme něco dalšího. A viděli jsme, že to naše tam furt bylo, ale bylo to škrtlý a vedle toho bylo napsaný koště. A si řekli, tyjo, fuha. Tak půjdem domů asi. Sebereflexe proběhla, no.
3: No a když jsi nedodělal to gymnázium,
2: no,
3: tak jsi byl prostě rozhodnutý, že to je ta správná věc, teď se na to vykašlat po třech letech,
2: Po třech letech, no, po třech letech.
3: A pořád si za tím stojíš?
2: Jo, úplně. Pro mě to nebylo ani tehdy nějaký velký téma. to bylo takový úplně jako racionální rozhodnutí a vlastně do dneška mi dává smysl, ale samozřejmě k tomu nikoho jako nenabádám a asi je potřeba k tomu mít nějakou míru za prvý jako štěstí životního, že jsem věděl, že tu kariéru mám dobře našlápnutou i mimo jiné kvůli tomu, že tam prostě na začátku byla taková velká protekce toho příjmení, že jo, takže to, že člověk vlastně měl tu startovní pozici takovou silnější, tak to mi jako hrozně pomohlo v tom, abych se nějak etabloval na začátku. Já už jsem prostě chtěl hrozně pracovat a chtěl jsem pracovat furt a bylo to hrozně komplikovaný pak už s tou školou. No. Jako extrémně. A ten rok vlastně pro mě byl hrozně důležitý, proč jsem odešel, protože jsem díky tomu mohl úplně v klidu natočit Šarlatána a další věci pak a nestresovat se během toho, prostě o tom, jestli mám nějaký zápočty a tak.
3: No.
2: To bylo fajn vlastně, no, ale já jsem stejně jako nikdy nebyl studijní typ, takže jako já mám pocit, že každý, kdo není studijní typ, tak vlastně ale jako ty vědomosti hledá jako úplně kategoricky vlastně někde jinde, no. Takže já si myslím, že ta zvědavost jako v té mý nátuře je fakt jako extrémně silná, no. Takže já furt něco bádám, na něco přicházím, něco řeším.
3: Ale nepotřebuješ k tomu instituci školy tolik?
2: Ne, myslím si, že ne.
3: Možná jsem jenom pod vlivem knížky, co aktuálně čtu, která se jmenuje Rozvážím balíky po Pekingu a je to portrét života poslíčka v současné Číně. Ale předejdeme, dobrý den, ale ty máš nějakou rozvážkovou zkušenost taky se sebou brigádnickou, nebo?
2: Člověče mám, no. Jsi připravený normálně.
3: To jo.
2: Ale jak do toho jdeš, tak jako jemně úplně, vždycky je takový přechod krásný, to se mi líbí.
3: Počkám, když to téma sám nadhodíš. A když ho nenadhodíš, možná se v průběhu celé dnešní procházky k němu nedostaneme, ale to je osud a limitovaná stopaž.
2: Hele, no mám, byl to jeden z mých snů, já jsem měl takový možná pro někoho trošku bizarní pracovní sny a jeden z nich byl rozvážet pizzu. Tak to jsem nějak hrozně chtěl. Myslím si, že to je trošku taková poetika nějakého přelomu tisíciletí v New Yorku třeba, když začali tak jako vidí, že měli ty autíčka, nebo to rozváželi na skateu a tak, tu pizzu. Tak jsem to takhle viděl. Zas tak poetický to nebylo.
3: Takže ti to rychle přešlo?
2: Jo, totálně. A druhá byla recepce. Práce na recepci, tak samozřejmě, když člověk vidí Grand Hotel Budapešť, tak z toho má takovou estetiku, že bude mít prostě ten úbor a že to je hezká recepce s těma krásnýma dřevěnýma klíčema, jo. A tak to taky nebylo. Skončil jsem v nějakým apartmánovém komplexu na Smíchově, který vlastně byl s největší pravděpodobností pračka peněz.
3: No ale teda filmy mají na tvůj život a na tvoje i kariérní volby teda masivní dosah. Teď jsi zmínil Grand Hotel Budapešť, předtím Gimple, předtím ještě něco, takže...
2: No hele jo, jako je, myslím si, že to je takový předpoklad pro jakoukoliv uměleckou činnost, že se člověk hrozně jako rád nechává tou inspirací z něčeho uníst.
3: Tady jsme se zastavili na chvilku pod ptačí budkou a... Jo, Josef zkontroloval navigaci, protože to nechávám dneska úplně na něm. Trošku jsem si říkal, že v Košířích se nestratíme, ale
2: je přece jenom. Je to dost pravděpodobný. Já jsem teda sice teď zahlásil jakože v pohodě, ale že bych v té mapě jako vyčet něco, co by tohle slovo pohoda jako podtrhovalo, tak to se úplně říct nedá.
3: Já jsem vždycky bloudil strašně nerad, protože jsem si připadal neschopnej, když jsem zabloudil.
2: No.
3: A potom taky jako přelom pro mě byl návštěva marockého města Fez, který je proslulý obrovskou, nádhernou a spletitou medínou, starým městem, kde se člověk ztratí raz dva.
2: Jasně.
3: A většina, mi to přišlo, turistů, návštěvníků, se pokouší nestratit. A když v nějakém momentě jsem pochopil, že když se ztratím a strávím tam dvojí nebo trojnásobek času, který ale mám k dispozici, tak to bude mnohem lepší, než když se nestratím. Tak od té doby, když se někde ztrácím, tak si říkám, že tahle lekce z města Fez tady pořád je a že bych se k ní měl jako vrátit.
4: Ale já si myslím, že pro ten Fez já jsem sice nebyl, je to taky jako jeden z mých velkých snů, jako Maroko obecně, ale myslím si, že pro ten Fez je fakt jako podle mě typický to, že je to taková síla toho místa a té kultury, té rozmanitosti a vlastně toho, jak je to atypický pro naši kulturu, to všechno tam vidět, že vlastně jako ztratit se jenom v tom tak jako bloudit je asi hrozně zajímavý. Zatímco když se člověk ztratí tady v Košířském lese, tak jeho to vlastně možná trošku nasere spíš. Ale hele, jako... Já tím, že ho mám fakt nachozený, teď to nevypadá teda vůbec podle toho, o čem se bavíme, ale tím, že ho mám fakt nachozený, tak já vím, že tady zahneme třeba doleva a budeme se vracet pomalinku zpátky. Takže tady je taková ta paměť, jo, že ty nohy ti zahnou najednou sami a já je budu následovat. Ale je fakt, že většinou mi sami zahly i jako v místě, kde jsem se... Naposledy jsem se ztratil na Madejře v takovém tom pralese tam.
3: Aha.
4: No a to není dobrý už, jako, hele, to není fajn. To fakt nebylo dobrý. To bylo, jsem byl ztracený třeba 5 hodin.
3: A to jsi byl sám?
4: Ne, to jsem byl s mámou a s dvoma malýma dětmi, s bráchama.
3: Aha.
4: 16-14. Hele, no to fakt nebylo, to nebylo dobrý, no. To nebylo dobrý, protože do toho ještě byla obrovská bouřka, průtr, nebo bouřka nebyla, průtr šmračen. Strašně lilo. Strašně. A opravdu jsme byli a začal foukat strašný nárazový vítr, brutální a studený. Takže úplně zmrzlý prsty a teď jako člověk nemohl absolutně vytáhnout telefon, protože mu hned zmoknul. Takže jsme se vrátili tou stejnou cestou nazpátek. No, ale jenom bych jako doporučoval pro, už to je krpál, nebože, že nic neřekneš, Pavle.
3: Klidně můžeme zpomalit, můžeš se vymluvit na moje kulhání, že jo. Musíme zpomalit.
4: Ne, to já jsem sporták velký, to je v pohodě, ale spíš jako mě to úplně fascinovalo, kde se tady vzal takovýhle sklon úplně. Zajímavý. Počkej, o čem jsme se to bavili?
3: Bloudění na Madejře, no? Jo, zkušenost. No,
4: zkušenost jako velká. A já bych jako fakt doporučil všem posluchačům, že když je člověk jako v takovémhle místě, kde opravdu může dojít k velkým změnám teplot a počasí a zároveň je to místo, které je velmi nepřehledný a člověk je v něm jako snadno dezorientovaný, tak bych mu jako určitě doporučil nedávat na intuici a neříkat si jako je, touhle cestou bychom se mohli vrátit a nepůjdem stejnou. Tak jakmile takovouhle větu uslyšíte ve své hlavě, tak se třeba, nevím, pozvracejte a nechte to bejt.
3: Kam by ses chtěl podívat do pralesa příště? Máš nějaké jako plány? Tam bych chtěl.
4: Jo, spoustu plánů mám, chtěl bych do Patagonie strašně. Mm-hmm. No, chtěl bych se určitě vrátit někam na Kostariku třeba, kde jsem byl už, pak jako nějaká třeba Paraguay, by mě hrozně bavila, Uruguay, Chile, hrozně bych chtěl do Chile.
3: Takže jihoamerická exotika vlastně.
4: Jo, docela jo, no. A i ta středoamerická je docela zajímavá. Pak bych chtěl udělat i road trip docela po Americe. Myslím si, že by mě to jako docela fascinovalo. Takový fakt jako road trip, no, ale to je strašně drahá záležitost, jako to je fakt prostě.
3: A no. V Kostarice jsi byl jak? Jaké to bylo?
4: Hele, bylo to skvělý úplně. Bylo to nádherný a to vlastně bylo pro mě poprvé v životě, kdy jsem viděl takhle strašně atypickou krajinu oproti Česku a oproti všemu jinému, co jsem kdy viděl. Takže já si pamatuju, že jsem dorazil, už nevím ani, jak jsem na to letiště, ale pak jsem měl prostě tím šatlem asi 8 hodin ještě na to místo do Santa Terezy, nebo tak nějak se to jmenuje, to bylo první místo. A teď jsem jenom jel tím šatlem po těch úplně jako šílených cestách prostě. A já jsem koukal, poslouchal jsem hudbu a úplně mi mám něco zalitý oči celou dobu, protože jak najednou vidíš prostě ty obrovský pláně těch pralesů a pak vystoupíš, jo, každý 3 hodiny je zastávka, ne u pumpy, ale prostě u obchůdku.
2: kde máš jako strašně moc různého čerstvého ovoce. Třeba za 5 korun si prostě koupíš celý melon, víš co. A je to nejlepší melon, co si v životě je. Kostarika super, surfovat.
3: A pak si plážoval, surfoval nebo nějak objížděl Kostariku?
2: Ne, plážoval, surfoval. To bylo za odměnu tohle dovča, to byla taková, jako, že jsem fakt potřeboval. Mm-hmm. Jsem fakt nutně potřeboval plážovat a surfovat.
0: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na Radio Wave. Expedice.
2: My se tady bavíme s Pavlem o obytných vozech. Jsme tady kolem jednoho procházeli, kolem takového, který by mě jako opravdu bavilo mít. No a teď jsem chtěl právě říkat Pavlovi, že miluju cestování autem. A byli jsme, tyjo, už jsou to tak 4 roky, se Zdendou Piškulou jsme byli na takové obrovské cestě po Evropě. Jsme vyrazili z Prahy, z Karlových Varů po festivalu, úplně rozlámaný. jsme vyrazili a jeli jsme přes Německo, přes sever, přes jako sever Francie, Španělska, Portugalska, po západním pobřeží jsme to sjeli úplně dolů po Portugalsku, takže jsme přijeli normálně Porto, Lisabon, pak jsme byli úplně dole. Far se to jmenuje, myslím.
3: Na Misu?
2: No, jasně, na Misu. A no, jako na Misu úplně na tom nejjižnějším cípu, že jo?
3: Uh-huh.
2: No. A nevím, jak se jmenuje to město, které je vlastně u toho, takový úplně město duchů, úplně to je fascinující. A pak jsme to vlastně po druhém pobřeží jsme to vraceli celý vlastně zpátky, takže znova Portugalsko, Španělsko, Francie, Německo, Itálie vlastně ještě to vzali a přes Itálii jsme se dostali do Rakouska a pak zpátky do Prahy.
3: No a když jste takhle objeli půlku Evropy,
2: no,
3: kde se tě líbilo nejvíc?
2: V Portugalsku. Jo. Portugalsko a Kréta, to je můj plán B životní. A bylo to vlastně hrozně zajímavý sledovat proměnu těch nátur. Jako mně se všude líbilo, hlavně to severní pobřeží Francie mi přišlo jako z Mikulášových patálí, jo, nebo z Knoflíkový války třeba, jo, tahle to vidí, zase už se dostáváme k těm filmům vlastně a k té estetice, kdy najednou člověk vlastně skrze ten film se tam vrátí a tam prostě vidíš ty malinký francouzský vesničky. Takhle jako dožít nebo dát se tam ten druhý kvartál životní, tak to by mě jako bavilo hodně. Jinak touhle cestou, kterou procházíme, to je taková cesta, která je lemovaná takýma trnitýma stromama a keřema. A spoustu mých kamarádů z dětství bydlelo právě na téhle straně. A tohle je největší zkratka, jak se vlastně dostat domů, protože tady jenom člověk projde touhle cestou a je vlastně tam, kde jsem jako vyrůstal. Ale jak jsem byl strašný, tak pro mě vždycky tahle cesta byla jako neuvěřitelně náročná a měl jsem 2 taktiky. Jedna byla to úplně přesprintovat, ale že se člověk jako vytvoří takový ten strach, že běží fakt jako rychlejš, než by normálně běžel. Jakože právě se v něm sepne něco, no takový ten jako, no. Tahle ta emoce toho umírání, toho strachu, jako úplně.
3: Pudové turbo.
2: Pudové turbo, přesně tak. Takzvané PTčko. A to byla jedna taktika. A druhá byla, že jsem jako s někým volal. A vlastně jsem neustále, co jako 20 metrů jsem říkal, a ještě jsem si nahodil ještě jako 13 let, jako hlubší hlas, jsem říkal, a vždycky jsem říkal, jo kámo, už tě vidím, už na tebe mávám, seš tamhle, super.
3: Takže kdokoliv byl v křoví, byl okamžitě odrazen od toho.
2: Odrazen, protože už jsme tady rázem byli 2.
3: Jo. Jako podchody ve městě, no, nebo zarostlé uličky, jako je ta, kterou teďka jdeme, jsou

0: jako relaxujeme v městské přírodě, ale zároveň jsou tady teda vidět stopy těch veder a klimatická změna a tak dál.
1: No, jasně.
0: Nebo se můžeme bavit o tom, co za strachy je ve veřejném prostoru, i když my třeba zrovna je teď nemáme a tak dál, takže jako můžou se rozutíkat myšlenky všemi různými směry, no?
1: Je to tak a myslím si, že to je...
0: Teď nás třeba málem přejelo auto, aby jsme to tak jako...
1: A pán nám to dal hodně najevo ještě. něco dopovídal, nějaký dovětek, ale na to já jsem imunní. To se mnou nehne.
0: Takže nakonec i survival.
1: Ale myslím si, Pavle, že tou myšlenkou toho, že každá procházka má vlastně dvě strany a je fajn se občas někdy i projít, protože tu procházku máme prostě spjatou s tím vlastně zrelaxovat a užít si to, ale občas je fajn tu procházku využít k tomu, abychom se konfrontovali vlastně s tím, třeba vrátit se na nějaké místo, kde jsme dlouho nebyli a podívat se, jakým způsobem se pod vlivem klimatických změn změnilo. To myslím si, že člověk vždycky zasáhne nejvíc a že ho to jako donutí k nějakému přemýšlení a přehodnocování nějakých věcí, když tu změnu vidí jako úplně takhle jako syrově před sebou. No.
0: Děkuji, že jsi byl můj průvodce a společník na dnešní expedici.
1: Já děkuji. Já doufám, že jsi zbavil, že jsi viděl zase něco, co jsi neviděl. V Repalmě tady nebyl nikdy, ne?
0: Pokud jo, tak je to tak dlouho, že už si to nepamatuju.
1: Tak výborně.
0: Tak loučíme se z první letošní expedice a v těch dalších už vyrazíme za Prahu. Máme v plánu severní i jižní Čechy, tak poslouchejte Casablanku na Radio Wave i náš letošní letní trošku odkulhaný speciál. Díky, Josefe.
1: Já děkuji, expedici zdar.
2: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanka na Radio Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

President.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na rádiu Wave.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak. Horečka páteční noci na Rádio Wave.

0: Bravo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG. Better act like you know it.
1: Plejak.
2: Plejak. Hity místo algoritmu. Hity místo algoritmu.
3: Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Vyhledávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Pleják. Pleják. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

It's like, you niggas audacious. Yo.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják. Horečka páteční noci na Rádiu

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Vysílá Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.